ऐसे कैसे करना है, ऐसे कभी नहीं करना।

Narayan Bhagavan Ki Jai, Swami Brahmananda Ji Ki Jai.

0: the first thermos was manufactured.
1: Legyártották az első termoszt.
0: But a thermos which have two parts inside.
1: És akkor az emberek boldogan megvették a termoszt.
2: I think that this morning we will pass from 20 to 30, from 20 shloka to 30, 10 shlokas we will pass.
3: Plánuju, že dneska zvládneme od sloky 20 do 30.
2: Still we have lots, 170, 180, 300. It is for few months.
3: I tak nám zbyde přes 170, přijde na to. No prostě máme potravu na několik měsíců.
2: And not only Guru Gita, Bhagavad Gita, all ancient text.
3: A nejenom Guru Gita, Bhagavad Gita, ale všechny starobylé texty.
2: Is we need to have a knowledge. We need to have understanding and to understand to have a key for symbolic.
3: Potřebujeme k ním jakýsi klíč k té jejich symbolice, abychom je správně pochopili.
2: And it was one story.
3: A je jeden příběh.
2: Beautiful story.
3: Krásný příběh.
2: And Swamiji many times said that story.
3: A Swamiji ho několikrát opakoval.
2: It was one shopkeeper.
3: Byl jeden obchodník nebo ten, co
2: very
3: měl obchod.
2: Rich, very rich. But you know how it's going. First generation is try to do something. Second is rich generation, and third usually destroy everything.
3: A víte, jak to chodí? Tak napřed ta jedna generace, ti se snaží a něco vybudují, ti druzí k tomu něco přidají, ale většinou v té třetí generaci ti to pak už vlastně jenom
2: ničí. They said that hard time make a harder person, a really strong person.
3: Říká se, že těžká doba tvoří silné lidi.
2: But strong person, hard person, make easy time.
3: Ale a zase tady ti silní lidé, ale vytvářejí snadné časy.
2: An easy time make soft
3: a tady,
2: people.
3: Tady ty snadné časy zase vytvářejí měkké lidi.
2: And there is a now situation in the world.
3: A tak to máme teď ve světě.
2: We are spoiled.
3: My jsme prostě rozmazlení.
2: Because really we have everything.
3: Protože máme všechno.
2: We are complaining, oh, we don't have money, we don't have this, we don't have that, but we have the best of the best.
3: A pořád si tak stěžujeme, já nemám peníze, já nemám to a tamto, ale vlastně máme to nejlepší, co můžeme mít.
2: And because of that, Swamiji usually said that Indian, this Rajasthani people.
3: A Swamiji proto často zmiňuje, že lidé v Rajasthánu
2: is like a coconut.
3: Že jsou jako kokosový ořech.
2: Hard from outside.
3: Jsou nahoře, mají pevnou
2: slupku.
3: But
2: soft inside.
3: Ale jsou měcí, jemní vevnitř.
2: And he was polite.
3: A on to řekl velmi kulantně.
2: And he said, and you are like a tomato.
3: Ale vy jste jako rajče.
2: Soft from outside, and he didn't finish.
3: Jste měkoučcí na povrchu a tři tečky nedokončil. A my jsme to pochopili, že?
2: And that story is about very rich merchant. Yes,
3: a tak ten příběh je o velice bohatém obchodníkovi.
2: And he had a spoiled son.
3: A ten měl takovýho rozmazlenýho synka.
2: He never worked.
3: Ten synek nikdy nepracoval.
2: Just enjoying.
3: A jenom si užíval.
2: And his father become old.
3: A ten jeho otec zestárl.
2: And he know that it will be a problem.
3: A začalo mu docházet, že to bude problém.
2: And he made one letter for son.
3: A tak tomu synovi napsal.

0: napsal dopis.
1: My dear son, I give you my money,
0: můj milý
1: all
0: synu,
1: my property.
0: Všechno ti odkazuju, všechno ti dávám, všechny své peníze i majetek.
1: But three things you must do.
0: Ale musíš proto udělat tři věci.
1: First, go to the work on the shadow and come back home on the shadow.
0: Odcházej do práce za tmy a vracej se za tmy.
1: Second, eat always most delicious food.
0: Jest to nejvybranější jídlo.
1: And if somebody come to you and ask money, just give money and never ask back.
0: A pokud někdo za tebou přijde, že by potřeboval půjčit peníze, tak mu je prostě dej a nikdy je nechtěj zpátky.
1: That is the formula for destroying. Yes.
0: Protože to je zaručený recept na skázu.
1: And imagine that you got a lot of money and such a will.
0: A tak si představte, že máte hromadu peněz a teď takovouhle vůli.
1: Excellent. Nothing to do. And first he made a shadow from home till work.
0: A takže on to vyřešil tak, že vlastně zastřešil tu cestu z domu do práce, aby tam vždycky byl stín.
1: And second, he found the best chef.
0: Aha. Našel si nejlepšího šéf kuchaře.
1: And always he ate the most delicious and expensive food.
0: A jedl opravdu ta nejvybranější, i když nejdražší jídla.
1: And if somebody asks for money, immediately, how much you need? Okay. And never ask.
0: A když teda někdo chtěl po něm peníze, tak se jenom zeptal, kolik.
1: In few days, everybody hear that is some disturb rich guy.
0: A do pár dnů se
1: rozkřiklo,
0: že je takový jako pošetilý bohatý muž, který tak rozdává peníze na počkání.
1: And of course, in three months he lose everything.
0: No a během tří měsíců všechno ztratil.
1: And he was completely broke.
0: A byl úplně na mizině.
1: And he was sitting on the one chair.
0: A tak jenom seděl na židli a byl úplně zoufalý.
1: Completely devastated, because he lose everything.
0: Protože ztratil všechno.
1: And old friend of his father passed.
0: A šel kolem starý přítel jeho otce.
1: And ask, why you are devastating? What happens to you?
0: A ptal se, proč jsi tak zničený? Co se stalo?
1: And that guy said, oh my God. My father was completely lose mind.
0: A on říkal, bože, ten můj otec se úplně zbláznil.
1: He gave me last will. I do everything what is written on the last will.
0: On mi zanechal poslední vůli a já jsem do puntíku udělal všechno.
1: And in three months I lose everything.
0: A do tří měsíců jsem přišel o všechno.
1: And that old friend of his father said, please tell me what was in the last will.
0: A tak ten přítel se zajímal, co bylo v té poslední vůli.
1: And he said, yes, look, go to the shadow, with the, on the shadow work and come back on shadow, eat always good food and give money.
0: Takže on mu to zopakoval, že jdi do práce jako ve stínu, jes nejlepší jídla a vždycky ty peníze, nebo když tě někdo požádá o peníze, tak je daruj.
1: And that old guy said, look, you completely wrong understand the last will of your father.
0: A ten přítel mu říká, podívej, ty jsi to ale pochopil úplně špatně.
1: Go when is the shadow means before sunrise.
0: Ten stín do té práce, to znamená vstávej nebo odcházej do práce, když ještě nevyšlo slunce.
1: And come back after sunset.
0: A vrať se až po satsangu.
1: That means shadow.
0: Tím je mysleno to jít do práce.
1: Always eat delicious food.

0: je to nejlepší jídlo.
1: It does not mean that you have the best cook.
0: To neznamená, že platíš nějakého drahého šéfkuchaře.
1: Look at you. You are with the big stomach and you are full of the fat.
0: Podívej, jak jsi taky oplácaný.
1: You will be ill very soon. Heart attack.
0: Za chvilku z toho onemocníš, dostaneš infarkt.
1: But your father thinks that you eat only when you are very hungry.
0: A ten tvůj otec tím myslel, aby jedl jenom když máš hlad.
1: Because they said in Ao on the west, the hunger is the best cooker.
0: Protože se říká, hlad je nejlepší kuchař.
1: And what we learn from Swamiji?
0: A to, co se
1: what učíme, is the real Ayurveda?
0: Od Swamijiho ta správná Ayurveda.
1: Not this new age Ayurveda.
0: Ne taková ta novodobá Ayurveda, moderní.
1: Old age Ayurveda, what we got from Vishwa Guruji.
0: Ale taková ta prastará Ayurveda, co nám předává Vishwa Guruji.
1: First you may eat your next meal when the bread old 3 days is the most delicious food.
0: Že kde se říká, že to nejchutnější chleba je 3 dny starý.
1: And if we will listen Ayurveda, which we got from Swamiji.
0: A kdybychom poslouchali ty ayurvédské rady, co nám dává Swamiji.
1: Nobody will go to Ayurvedic doctor.
0: Nikdo bychom nemuseli jít k doktorovi.
1: Now Ayurvedic doctor is for third generation, soft generation.
0: A teďka ti ayurvédští lékaři ti jsou pro tu měkkou, slabou generaci.
1: Fasting is not good.
0: A ti říkají, půst není dobrý.
1: Never torture your body, etc., etc., etc.
0: Nemučte se nikdy a takové podobné rady dávají.
1: What means second eat when is the 3 days old bread is the most delicious food.
0: Takže to moudro říká, prostě ten nejlepší chleba je, když je 3 dny starý.
1: And third, borrow money to people, but never ask for the money back.
0: A ta třetí rada, že máš půjčovat peníze, ale nikdy je nechtít zpátky.
1: It's completely true.
0: To je pravda.
1: But.
0: Ale.
1: You must take something from that person, which is more value than the money.
0: Ale od toho člověka si musíš vzít něco hodnotnějšího, než jsou peníze.
1: And that man will run to you to give back money plus interest to get back.
0: A pak ten člověk ještě rád za tebou přijde a bude ti to vracet a ještě ti dá nějaký úrok.
1: And that guy said, now I know, but what to do now? I don't have money.
0: A teď ten syn říká, aha, tak teď tomu rozumím, no ale co teď mám dělat, když nemám, když jsem na mizině?
1: And that friend of his father said, yes, your father was know that you will make such a mistake.
0: A ten otcův přítel mu řekl, podívej, tvůj otec to tušil, že uděláš takovou chybu.
1: That was a school for you.
0: A to byla pro tebe taková lekce.
1: And he put a next letter to you.
0: A tak ti zanechal ještě další dopis.
1: And he gave to that guy new letter.
0: A předal mu ten list.
1: And inside was, my dear son, I know.
0: A ten dopis začínal, můj milý synu.
1: In which situation you are?
0: Já vím, v jaké jsi teď
1: but
0: situaci.
1: But only through that school you will learn something.
0: Ale jedině díky té lekci ses něco naučil.
1: I prepare money for you.
0: Mám pro tebe nachystané peníze.
1: First part of the money is with my friend and he will give you.
0: První část peněz je u toho mého přítele a on ti je předá.
1: But the rest of the money is in the roof of the temple.
0: Ale zbytek těch peněz je na střeše chrámu.
1: And you will found that money exactly, and he said the date.
0: A ty peníze ty najdeš přesně, a teď tam stálo, kdy přesně.
1: In the 3 o'clock afternoon.
0: V které datum a že ve 3 odpoledne.
1: Of course, big question mark. Why that day and that time? But okay.
0: A teď samozřejmě v tom synovi vyvstalo spousta otazníků. Proč zrovna ten den a tento čas?
1: Son that guy started to work.
0: A tak ten člověk začal pracovat.
1: Again. And he waited 6 months for that specific date.
0: A čekal 6 měsíců na to přesné datum.
1: And he went to temple.
0: A odešel do chrámu.
1: And after prayer he went to a roof.
0: A po modlitbě šel
1: attic,
0: na střechu.
1: Something like attic. And he tried to find.
0: Někam jakoby na půdu a teď tam hledal ty peníze.
1: But nothing.
0: A nic tam nebylo.
1: And he starts to every bricks everything put down. And tak, completely destroy temple.
0: A převracel tam každý kámen, každou cihlu a úplně to zničil ten chrám.
1: Nothing.
0: A stejně nic nenašel.
1: And he was very angry on his father.
0: A strašně ho to naštvalo. Nazlobil se na toho otce.
1: And he went to father's friend.
0: A zase šel k tomu otcovi příteli.
1: And he said, my father was completely crazy.
0: A říkal, ten můj otec byl úplný blázen.
1: Look, I destroyed whole temple. Nothing, no money, nothing, nothing inside.
0: Dívej se, já jsem rozebral celý chrám a nenašel jsem nic.
1: And that old friend said, okay, again nothing.
0: A ten přítel mu říkal, a je, tak zase nic.
1: We need to rebuild whole temple.
0: Musíme ten chrám znovu postavit.
1: Exactly like the temple was before.
0: A aby vypadal tak jako předtím.
1: And he rebuilt the temple.
0: A tak to znovu postavili, upravili.
1: Not pay somebody to rebuild, but karma yoga.
0: Ne, že by někoho zaplatili, aby to postavil za ně sami vlastníma rukama.
1: And that old guy said, now we need to wait till next year.
0: A teď ten člověk říká, no a teď musíme počkat celý rok.
1: And next day, next year, same date, same time.
0: A zase za rok, v ten týžden, v tutéž hodinu.
1: But this time, this old friend of his father went with that guy in the temple and after prayer he said, now we will go out of the temple.
0: A tentokrát už tam přišli oba. A po modlitbě říká ten otcův přítel, teď půjdeme ven
1: and they wait exactly 3 o'clock afternoon.
0: A počkali do přesně 3 hodiny odpolední.
1: And that old man said to young guy, look, where is the shadow of the roof of the temple?
0: A ten přítel říká, podívej se, kam teďka směřuje stín toho chrámu.
1: When you found the shadow and of the roof, dig there.
0: A až uvidíš, kde je stín toho té střechy, tak tam začni kopat.
1: And of course he found the money.
0: No a samozřejmě byly tam ty peníze.
1: And that is the our situation.
0: A my to máme stejně, my jsme ve stejné situaci.
1: We got text Guru Gita, Bhagavad Gita, Ramayana, all this Purana, Upanishad, all this.
0: My jsme dostali tady ty svaté texty.
1: And we are like that boy, that young guy.
0: A my jsme jako ten mladík.
1: And we destroy everything.
0: A všechno zničíme.
1: And we said, oh, this is not functioning.
0: A pak řekneme, to vůbec nefunguje.
1: Yes, it is not functioning because you need to understand this symbolical way.
0: No jasně, že to pro nás nefunguje, protože my musíme chápat tu symbolickou rovinu.
1: And especially all this written in the poetry language.
0: A všechna tato písma jsou napsána poetickým jazykem.
1: And poetry is completely different than usual language.
0: A poezie funguje úplně jinak než běžný jazyk.
1: Poetry, what Swamiji said, poetry is the language of the wise one.
0: A Swamiji říká, poezie to je jazyk moudrých.
1: Why? Because something what is not possible to explain, because it's beyond our ability to understand, because it's beyond this 3-4 dimension.
0: A teď proč? No protože běžný jazyk nepostihne celou tu dimenzi té moudrosti.
1: It is possible to say through poetry.
0: To jedině dokáže vyjádřit poezie.
1: You know, like in one bhajan, the I don't know, something what is smelling you hear, and something what you hear you see. You know this.
0: Že v jednom bhajanu se to tak nějak říká, že něco, co voní, tak vy slyšíte, něco, co byste měli slyšet, tak vidíte.
1: And that is the explanation of some other dimension.
0: A tím se vysvětluje, že vlastně tím se tam přidává ještě jiná dimenze.
1: Because in the philosophy, when you try to explain what is the God.
0: Třeba ve filozofii, když se snažíte vysvětlit, co je to Bůh.
1: What is the Ishvara, Parameshvara, Brahman, Paramatma, how you call this?
0: Kdo je, můžete ho nazývat různými jmény?
1: Guru. You will always tell neti neti. It is not this, it is not that.
0: Tak vždycky se uchýlíte k tomu, že budete říkat, co ten Bůh není.
1: How you will explain something without form, nirguna?
0: Jak chcete popsat něco, co nemá podobu?
1: With the understanding and with the language of saguna.
0: Pokud k tomu používáte language sarguna.
1: And because jazyk sarguna. And because of that is so important our bhajans.
0: A proto jsou důležité bhajany.
1: And not that bhajan is just translated through artificial intelligence.
0: A bhajan prostě se nemůže překládat pomocí umělé inteligence.
1: But we need to understand the symbols inside.
0: Protože my zas musíme rozklíčovat ty symboly, které tam jsou.
1: And because of that is some problem in understanding, especially Guru Gita.
0: A proto také nastávají problémy v pochopení, obzvlášť Guru Gity.
1: Because when you are not able to understand Guru Gita through symbols, through such a language.
0: Protože pokud vy to nebudete chápat ty symboly v Guru Gitě,
1: you will said that is the cult of the person.
0: Tak prostě řeknete, že to je jako kult nějaké osoby.
1: And that is the problem. Who is not the real guru, who is just a kangaroo?
0: Ale to je problém. Ten, kdo není guru, kdo je jenom ten kangaroo, ten klokan.
1: And that kangaroo is always forcing to understand on the cult of the person.
0: Tak tady ten nepravý guru, ten jako násilně předává ten kult.
1: Because you will completely have people under your will and command and your wish.
0: Protože tím vlastně ty lidi pod sebou úplně zmátoří, úplně je.
1: And real guru don't want this.
0: Ale ten opravdový guru tohle nechce.
1: A real guru said, I'm just disciple, I'm just the postman.
0: I ten,
1: what we hear so many times from Swamiji.
0: Ten pravý guru řekne, já to není moje konání, já jsem prostě jenom pošťák.
1: And I said this because from this 20th verses shloka.
0: A mluvím o tom, protože od té 20. sloky.
1: It's very important to understand everything in the symbolical way.
0: Je potřeba všechno chápat symbolicky.
1: Because inside he said just leave don't worry about your life, about your position and everything. You give everything to your Gurudev, nothing. Nothing is yours.
0: Protože
1: it's very nice, yes?
0: Tam se totiž
1: if you have kangaroo style.
0: Tam se totiž říká, všechno dej Gurudevovi, vůbec jako nelpi na svém životě, na všem, co máš, všechno odevzdej. Ano, a pokud byste se na to podívali stylem toho nepravého gurua, tak tomu by se to samozřejmě líbilo, že jo?
1: And of course that is many people against sect and cult.
0: A spousta lidí je proti sektám a kultům.
1: Because it's using the people.
0: Protože oni využívají lidi.
1: They took everything from that person.
0: Oni je vysávají, všechno od nich berou.
1: For what? For my benefit.
0: A proč? No za pro jejich vlastní prospěch.
1: And you read Guru Gita, yes, everything is inside.
0: A teď to ještě podpoříte, podívejte, v Guru Gita se to píše.
1: Yes, but you must be wise one.
0: Ale je potřeba být moudrý.
1: To understand in the symbolical way what is meaning this.
0: Abychom schápali, co to symbolizuje.
1: And we will said in the this just leave. I will tell we have because of poetry of singing Guru Gita and translating on the English or Czech, Slovak, Croatian and other language, we have more poetry inside, more trying to make music and we lose some words inside.
0: A teď, jak se ten text různě překládá do různých jazyků, tak se tam taky i ty překlady snaží vložit nějakou poezii, aby se to hezky zpívalo, ale zase se nám ztrácí trošku význam.
1: And it's very important to understand that from 20 verses till 30 is same idea.
0: A takže v té sloce 20 až 30 tam se pořád jakoby zmiňuje ten stejný motiv, ta stejná myšlenka.
1: It is not important your social status.
0: Nezáleží na vašem sociálním postavení.
1: Identity.
0: Identitě.
1: And ego.
0: Ani ego.
1: And it is said, just leave the you are moha. Moha is attach. Do not be attached to the ashram.
0: Nepřipoutávej se k ashramu.
1: Oh yes, but what means ashram?
0: No a teď zase, co je myšleno tím ashramem?
1: Ashram is not Strilky ashram.
0: Ano, ashram, Strilky ashram.
1: Ashram means the, you know that you have four ashrams.
0: Ale víte, že jsou čtyři ashramy.
1: Brahmachari ashram, Grahastha ashram, Vanaprastha ashram, Sannyasa ashram. Four stage in your life.
0: A jde o čtyři údobí nebo etapy v životě.
1: Brahmachari till 25.
0: Brahmachari jde do 25.
1: And also brahmachari means abstinence of sex.
0: Ale taky to znamená celibát.
1: But also brahmachari means that you will live only with the one partner.
0: Ale taky to znamená, že budete žít jenom s jedním partnerem.
1: And you are brahmachari.
0: A teďka jste
1: brahmachari. What you are now?
0: A co jsme teďka?
1: Till 25 years old and you are studying.
0: Jak to vypadá?
1: You are in the celibate.
0: Do 25
1: or
0: studujete?
1: You are living with the one partner and you have only on your mind and in the action only one partner.
0: A tak jak to teda máme my? Je to tak, že do 25 studujeme a nemáme buď žádného nebo jenom jediného partnera?
1: Hm?
0: Je to tak?
1: What is mean brahmachari?
0: Že co znamená brahmachari?
1: And because of that always it's very important to know in which context we are talking about something.
0: Takže zase je potřeba vědět, v jakém kontextu, o jakém kontextu se bavíme.
1: Same thing with the asan.
0: Stejné je to se slovem asan.
1: Asan, asana, position of the body.
0: Buď je to pozice těla.
1: Asan is this on what you are sitting.
0: Ale taky je to ta podložka, na které sedím.
1: Asan means place of your living.
0: Taky to znamená místo, kde žiju.
1: And when you said give me asan.
0: A když řeknete dej mi asan.
1: What you will give.
0: Tak
1: what means this?
0: Co dáte?
1: Little for sitting.
0: Odevzdáte tu podložku, na které sedíte?
1: And also Swamiji many times send, I don't know that is sanda means salt and horse.
0: Salt and
1: well, something like this. I am not sure, but one sentence is same like a salt and a horse.
0: A horse.
1: On Sanskrit.
0: A Swamiji taky někdy říká větu, a teď je tam slovo, které buď může znamenat sůl anebo kůň.
1: And during the lunch when you said this, you will not bring the horse in the house.
0: No, ale když ta věta padne u stolování, tak asi nedonesete koně.
1: What means you need to have common sense.
0: Takže je potřeba používat zdravý rozum.
1: That is very important.
0: To je důležité.
1: Okay. In here it means you must leave attachment to ashrama.
0: Takže tady se to myslí, že musíte přetrhat připoutanost k ashramu.
1: This position.
0: A to je myšleno ta pozice.
1: You know, many times I'm mother. Yes, okay, you are mother, and?
0: Často si říkáte, já jsem matka. No, tak si matka. A?
1: I am householder. I'm so proud that I am householder. Já. Or I'm so proud that I am sannyasi.
0: Já jsem majitel domu, bo já jsem sannyasin.
1: We need to leave this.
0: To musíme se od toho oprostit.
1: Jati. Jati means social position.
0: Jati znamená pozice ve společnosti.
1: Kirti, it means reputation.
0: Kirti je reputace, jméno.
1: Pushti means we need to leave this attachment to strengthening our material security and all this stuff.
0: Pushti znamená od oprostit se od materiálního.
1: To have more money, etc.
0: Takového toho materiálního bezpečí.
1: All this, just leave the worries about your life, position, everything, and just give everything to your Gurudev.
0: Takže od toho všeho je potřeba se oprostit a odevzdat to Gurudevovi.
1: We have two stories about this. One is from Bible and one is from Lila Amrit.
0: No a o tom se píše v Bibli i v Lila Amrit.
1: One is in Lila Amrit because it's complete story. In Bible is missing half.
0: A v té Lila Amrit je ten příběh o tomhle celý, ale v Biblii ho půlka chybí.
1: And from Bible that story can misuse.
0: A ten příběh z Bible se často zneužívá.
1: And story from Lila Amrit. One Thakur.
0: Jeden Thakur.
1: Came disciple of Mahaprabhuji, long years disciple.
0: A to je ten příběh z té Lily. Tak tady ten byl žákem Mahaprabhujiho dlouhá léta.
1: He came to Mahaprabhuji.
0: A přišel za Mahaprabhujím.
1: And he said, I give everything what I have.
0: A říká, odevzdávám, zbavuju se všeho, co mám.
1: And Mahaprabhuji said, yes, okay.
0: A Mahaprabhuji řekl, dobře.
1: Everything what you have is mine.
0: Všechno, co máš, je teď moje.
1: But what I will do with this?
0: Ale co já si s tím počnu?
1: I live in ashram, I meditate, I teach.
0: Já bydlím v ashramu, medituji,
1: I will not take
0: učím,
1: care about your property and your family.
0: Ale nebudu se starat o tvůj majetek ani o tvoji rodinu.
1: Take care about everything, but you must know that everything is mine.
0: Ty se o všechno starej dál, ale věz, že všechno patří mně.
1: That is the important thing.
0: A to je tam ta důležitý moment.
1: When we said give everything to guru.
0: Když říkáme, že vše odevzdáš guruovi.
1: What means that you are not attached to that.
0: To znamená to, že k tomu nejste připoutaní.
1: But you have a responsibility to take care about this.
0: Oh. Ale máte zodpovědnost se o to starat.
1: In the Bible is little problem because one merchants come to the Jesus, they said.
0: V té Biblii je to tam trošku problematičtěji vysvětleno. Tam je to zase, že přijde obchodník k Ježíšovi.
1: And he ask, please, I would like to go with you to become your disciple.
0: A prosí ho, že chce s ním jít a chce se stát jeho žákem.
1: And Jesus said, give everything to people.
0: A Ježíš říká, tak všechno rozdej.
1: And in that moment, oops. It's not anymore I want to go with you.
0: Ale v ten moment ten obchodník zaváhá, že ne.

0: Nevím, jestli vlastně s tebou chci jít.
1: And that said that Jesus said that is the easier will camel pass through the this hole on the needle.
0: A proto
1: then the rich man in the heaven.
0: Proto se pak to slavné řečení, že spíš projde velbloud uchem jehly než boháč do království nebeského.
1: But that is true. But also is not true.
0: A ona je to pravda, ale vlastně není.
1: If some bogat, yes, who don't have pennies, money. Aha. If somebody without money and they have only one tissue. And he is so it's my precious.
0: Takže pokud třeba je nějaký chudák, který nemá
1: Not bogat, but chudák, okay.
0: Který nemá nic než kapesníček a tak si ho škudlí a je na něm visí na něm.
1: My precious. He is in the worst situation that if you have three houses, five swimming pools, but you are not attached to that.
0: Tak je na tom mnohem hůř než někdo, kdo má tři domy a pět aut, ale nevisí na nich.
1: And when we talk about giving to guru,
0: takže když my přemýšlíme, mluvíme o tom, že odezdáme něco guruovi,
1: means not be attached ashram,
0: tak to je
1: that it's my role.
0: To je to nebýt připoután k tom ashramu.
1: Jati, what means position.
0: Takže
1: I am, that it's my origin. That it's my family, that it's my origin. I am from good family.
0: Nebýt připoután těm svým kořenům. Já pocházím z dobré rodiny.
1: I have some very like a count or something like this, very good.
0: Máme majetek, máme polnosti.
1: Kirita, I am that what other people think about me.
0: Kirita, já jsem to, co si o mě lidi myslí.
1: And Pushti, I am what I make in this life. My success.
0: A Pushti zase je takové to, že já jsem to, co po mně zůstává, nebo že to, jaký jsem, ze mě dělá to, co jsem udělal. Rozumíte tomu?
1: And because of that, just leave your role in the life, proudness of originer.
0: Takže je potřeba se zbavit té.
1: What other things about you?
0: Píchy z toho, odkud pocházím, co
1: and
0: jsem
1: what
0: dokázal.
1: We accomplish in our life.
0: Co jsem dokázal.
1: All this stuff and just leave this tak, and give to the guru.
0: Tak to je to, co je potřeba odevzdat. Tu
1: píchu. And they said the highest conscience, highest state of this realization will accomplish very easy that person who constantly think on higher on this of guru of or thinking on the god.
0: A vlastně ten, kdo přemýšlí v té vyšší úrovni na ty vznešené věci, ten se jich dočká. Co?
1: And they said that knowledge, but not knowledge, but wisdom, yes, wisdom.
0: A říká se, že moudrost.
1: What is coming through guru words?
0: Která přichází z mistrových slov?
1: You will gain this wisdom only through guru bhakti.
0: Tak tu moudrost získáte jenom skrze guru bhakti.
1: And that is the big difference between information and knowledge.
0: A tady je velký rozdíl mezi informací a věděním.
1: And knowledge and wisdom.
0: A věděním a moudrostí.
1: Mostly today we got information.
0: Dneska jsme zahlceni informacemi.
1: And because of that is always a nice picture about and question. Which pot of water, when you bring on the head, easy you will bring half full or completely full.
0: A teď
1: which
0: tady...
1: pot is easier to carry on the head? Half
0: je...
1: full or full full?
0: Teď je otázka. Když byste měli mít nádobu a nést ji na hlavě, která se vám ponese líp? Ta, která je plná, nebo která je z poloviny plná?
1: Hmm? Half? No. When it's half, how you walk is make inside. And water will go out.
0: Paradoxně,
1: and it's very hard to walk.
0: Se hůř nese ta nádoba, která je do poloviny jenom plná, protože...
1: And you need all the time take, it's not go down.
0: Protože jak chodí, vlastně musíte si ji pořád přidržovat a jak jdete, tak ta voda šplouchá a tak to s váma cloumá.
1: But when is the full? It's heavy. But without waves inside.
0: Ale když je ta nádoba plná, tak sice ano, je těžká,
1: and you may
0: ale...
1: walk without take care about that pot.
0: Ale ta voda se tam tak nehýbe a vlastně vy můžete jít aniž byste si tu nádobu drželi.
1: And because of that they said you may know and read hundreds of shastras. But still you will stay in the darkness.
0: A tak vy můžete přečíst
1: philosophic books.
0: Šáster nebo stovky moudrých knih a stejně vám to nic nedá.
1: And that darkness means that we identify ourselves with the body, with the role, with the emotion, with a spiritual title. I am Mahamandaleshwar.
0: Vlastně...
1: When you identify yourself with the role, with emotion, with chitta-vrittis, that is the problem. And you may read thousands and thousands holy books, philosophical books, etc. We are still in the darkness.
0: Že pokud čtete můžete číst moudrých knih, kolik chcete, ale pokud zůstáváte připoutaný k tomu svému místu nebo tomu svému titulu nebo i jako duchovním úspěchům, tak pořád jste v temnotě.
1: And they said very nice that guru is not that now we come on the explanation of guru. Guru is not just put the light and that darkness is disappear.
0: A teď se dostáváme k vysvětlení, co je to guru, nebo kdo je to guru. Tak tady nejde jenom o to, že je to to světlo, které zahání tmu.
1: But they said, my pronunciation is not so good. Grasakam. Grasakam means that it's not eat, but somebody who is maybe who knows prožderati. Hmm? You know, Slovenian creation is similar. It's no eat. Hmm? Not too much eat, but you know when you it's not eating nice, but just.
0: Uh-huh.
1: Okay. Okay. We will not ask. You understand what means it just swallow the darkness.
0: Aha, takže to je, takže guru nebo tam je výraz, který znamená někoho, kdo to jako zhltne nebo jako pohltí. Aha.
1: And because of that the wisdom of guru words is possible to gain only through guru bhakti, what means also that you have trust, you have complete confidence.
0: A tu moudrost guruových slov odhalíte jedině, pokud máte bhakti a důvěru v gurua.
1: Because guru is brahmanishta kshatriyam. Though who knows by experience all shastras, all holy books.
0: A guru je ten, který
1: he have experience, not just knowledge.
0: Který to moudro těch svatých písem nejenom že jako o něm ví, ale že to prožil.
1: Gu is the symbol of the darkest night.
0: Gu to je symbol temné noci.
1: Ru is symbol of light.
0: A Ru je symbol světla.
1: It is not doubt that Guru is the Brahman.
0: Bez pochyby Guru je Brahman.
1: Gu is the Maya.
0: Gu také znamená Máju.
1: And principle of the Maya is all the time is changing.
0: A principem Máji je to, že se pořád mění.
1: And Ru, and yes, this Maya is essence of Maya is three gunas.
0: A esencí Máji jsou tři guny.
1: Tamas, Rajas and Sattvic. Tamas means darkness, ignorance, that we are dumb, sleepy, etc.
0: Tamas to je taková ta temná, těžká nevědomost.
1: Rajas is fire.
0: Rajas je oheň.
1: And Sattvic is the pure.
0: A Sattva je čistota.
1: But that is the Maya.
0: A to je Maya.
1: And yoga means this.
0: A yoga znamená tohle.
1: That when we sit in this position, that is the what is yoga.
0: Když sedíme v této pozici, tak co je yoga?
1: And that is beyond Maya.
0: Ta je nad Mayou.
1: That is the absolute.
0: Je absolutní.
1: That is individual.
0: Individuální.
1: And yoga is unity of Atma so Paramatma.
0: A yoga je spojením Atma
1: that we are
0: Paramatma.
1: Atma and Paramatma. And these three fingers representing three gunas, tamas, rajas, sattvic.
0: A v té mudře ty tři prsty symbolizují rajas, tamas, sattva.
1: And yoga is beyond three gunas.
0: A yoga je nad těmi gunami.
1: Because everything in this world that is Maya is connected with the three guna.
0: Protože všechno v této Máji je spojeno s třemi gunami.
1: Usually I take love.
0: Často uvádím příklad lásky.
1: Like example. Tamas love.
0: Tamasická láska.
1: You know this Tamas, I so love you, and you feel like a slimy something is touching you.
0: A to je takový ten pocit, tak jako by vás něco slizkého obalilo, je to takové těžké, takový to já tě miluju.
1: Rajas is gypsy love.
0: A rajas to je taková ta cikánská láska.
1: When I love, when I don't love, I kill.
0: Když miluju, miluju a když nemiluju, tak zabijím.
1: Yes, in short, not so philosophical language.
0: Prostě není to žádná filozofie.
1: Sattvic is this pure love.
0: A sattvická láska je čistá.
1: But that's almost 1 year ago, I was starting to think love.
0: A já jsem nad tím tak přemýšlela.
1: Oh my God, that is so big inflation in the words love.
0: A přišlo mi, že vlastně teď, ale v tom slově láska je takových promítnuto takových niancí.
1: And we said everything is love. I so love you.
0: A znáte takové to všechno je láska, takže vlastně nám to
1: But how you love me?
0: Že říkáte já tě miluju, no ale jak mě miluješ?
1: Like a friend.
0: Jako přítele?
1: Like a brother.
0: Jako bratra?
1: Like a lover.
0: Jako milenec?
1: Which kind of love?
0: Kterou lásku cítíš?
1: And that is problem with our language, love.
0: A to je právě problém s tím naším jazykem, prostě and máme jedno slovo láska.
1: And because of that you have in the Hindi different words for the love.
0: Ale v hinštině je pro slovo láska víc slov.
1: There is just body love.
0: Je tam výraz pro emotional lásku, love, emoční lásku,
1: spiritual love.
0: A duchovní lásku.
1: It is really different. Prem, bhakti or just kama. That is so big. And That is also connected with the three gunas.
0: A i vlastně tato tři slova jsou spojená se třemi gunami.
1: But that thing which is not changeable, which is not connected with the three guna, that is beyond Maya. That is Parabrahman.
0: A to, co není spojeno s třemi gunami, to, co je nad Mayou, to je Parabrahma.
1: And also guru means process where we recognize Maya like Maya.
0: A ten výraz guru vlastně znamená i proces, během něhož my rozlišíme, že Maya je Maya.
1: But also we will say that is the viveka. What is the true and what is not true.
0: Jako viveka, tam zase rozeznáme pravdu od nepravdy.
1: What is dharma, what is adharma.
0: Co je dharma, co není dharma.
1: But here guru also knows that process, that disappearing of the darkness, and we are able to recognize what is the Maya.
0: Takže to slovo guru je i ten i proces, který nám pomůže rozeznat, nebo který nás směřuje od temnoty a pomůže nám rozeznat, co je temnota, co je Maya.
1: Gu is the conscience, which is slave of this material world.
0: Gu je vědomí, které je otrokem materiálního světa.
1: And Ru is understanding viveka of this what is the Maya and what is not Maya.
0: Ru, to je to pochopení, to porozumění, ta viveka, co je Maya a co není Maya.
1: Yes. And also guru means heavy.
0: A guru také znamená těžký.
1: Serious, heavy.
0: Těžký, vážný.
1: But not heavy body.
0: Aha, ne jako těžký tíhou, jakože...
1: Always Swamiji joke with this guru heavy.
0: Jakože by muselo ho být hodně, toho gurua.
1: But, you know, we said, oh, that is the heavy book.
0: Ale my často říkáme, dívejte, to je tlustá knížka.
1: What means that is serious and that is... What Swamiji after that nicely explained that yoga is not fast food, but you need long time to digest that food.
0: Swamiji často říká, že yoga to není prostě slow fast food, ale potřebujeme ji naopak trávit postupně, pomalu, dlouho.
1: The position of Gurudev is even for the gods unreachable.
0: A tato místo Gurudeva je nedosažitelné dokonce i pro bohy.
1: And Gandharvas are singing about the glory of the Gurudev.
0: A Gandharvové zpívají k jeho slávě, nebo o jeho slávě.
1: When we talk about gods.
0: A když už zmiňujeme bohy.
1: That is also principles.
0: Tady taky tím jsou mysleny principy.
1: Symbolically is more what we said yesterday. God and goddess and all this is living in the heaven.
0: Bohové a bohyně žijí v nebi.
1: And heaven is Manipur chakra.
0: A nebe, to je Manipur chakra.
1: And from Manipur chakra to Sahasrara chakra, oh my God, it's 1,000 miles. We need so many stuff more purify and understand.
0: A od Manipuru k Sahasráře, to je teda velká štreka a tam potřebujeme pročišťovat.
1: And position of the god and goddess.
0: A ta pozice bohů a bohyň.
1: He's saying what we yesterday talked about Indra.
0: O tom jsme včera mluvili, o Indrovi.
1: And how Indra was in the fear that always Indra is in the fear.
0: A Indra se pořád bál,
1: that somebody will take his position.
0: Že ho někdo připraví o pozici.
1: And you know this story about on the beginning of Ramayana.
0: Znáte ten příběh na začátku Ramayany?
1: when Narada was meditating.
0: Když Narada meditoval.
1: And so strong meditation, tapas.
0: A byl do toho tak ponořený.
1: What means inner fire?
0: A prožíval tapas, ten vnitřní oheň.
1: That Indra was in the fear that he will take his position on next election.
0: A Indra se začal bát, že ho tady tenhle připraví o pozici při dalších volbách.
1: And he sent the Kamdev.
0: Takže poslal Kamdeva.
1: To little make nice spring atmosphere.
0: Aby vytvořil takovou krásnou jarní atmosféru.
1: And start spring atmosphere. The goddess beauty lady start to sing and dance in the water and you know.
0: A tak se ta vytvořila atmosféra, byly tam krásné bohyně, zpívali.
1: Stay completely cool.
0: Ale Narada zůstal v klidu.
1: And Kamdev just went.
0: Tak ten Kamdev zase odešel.
1: And Narada in that moment think, oh, look at me. I'm so great yogi.
0: Ale v ten moment Narada si říkal, a podívejte.
1: And Kamdev was very happy. Oh,
0: jaký já jsem jogín. A ten Kamdev si mnul ruce, aha, tak mám tě.
1: And Narada go to Shiva.
0: A Narada šel k Šivovi.
1: And so proud of himself.
0: A byl plný pýchy.
1: Which yogi I am.
0: Podívej,
1: even Kamdev couldn't disturb my meditation.
0: Dívej, jaký já jsem, já ani Kamdev mě nevyrušil v meditaci.
1: And he explained everything to Shiva.
0: A teď to Shivovi všechno povykládal.
1: And Shiva said, I'm proud of you.
0: A Shiva řekl, ano, jsem na tebe hrdý.
1: Please don't tell this to Vishnu.
0: Ale prosím tě, nevyprávej to Vishnuovi.
1: Don't tell to Vishnu. What means immediately go to Vishnu, yes?
0: No ale to, když řekl, tak ten Narada šel rovnou k Vishnuovi.
1: Shiva is jealous on me.
0: A říká, dívej, Shiva na mě žárlí.
1: And he don't want that Vishnu know that I am so great.
0: A nechce, aby to Vishnu věděl, jaký já jsem skvělý.
1: That is darkness in our mind.
0: A tohle je ta temnota v naší mysli.
1: And Narada went to Vishnu.
0: A tak Narada šel k Vishnuovi.
1: And explain his victory over Kamdev.
0: A zase mu to povykládal, jak překonal toho Kamdeva.
1: And Vishnu said, "Oh, my congratulation to you."
0: A Vishnu říkal, no to já ti velice gratuluji.
1: You are great yogi.
0: Jsi skvělý jogín.
1: And on way back, Narada back to earth, Vishnu make one lila for Narada.
0: A jak se Narada vracel zpátky na zem, tak si s ním Vishna trochu pohrál.
1: He changed the form of the Narada, physical form, and he looked like a monkey.
0: A změnil mu podobu, takže Narada vypadal jako opičák.
1: But it's true. When ego starts to dance inside, we are like a monkey.
0: Ale tak je to v pořádku. Protože pokud v nás začne ego se natřásat, no tak to jsme jako opice.
1: Etc.
0: A bijem se v prsa.
1: And on that way back, he passed through one kingdom.
0: A po cestě teda zpátky ten Narada procházel království, no přišel do království.
1: And that kingdom was just time of choosing the broom, not broom, but broom
0: for broom. Yeah,
1: for
0: groom.
1: For princess.
0: A tam zrovna vybírali ženicha pro princeznu.
1: And Narada entered that kingdom. Everybody recognized that he is Narada.
0: A tak Narada tam vešel a teď všichni ho poznali, že to je Narada.
1: And greet him, O great Rishi.
0: A pozdravili ho, O velký Rishi.
1: But in that moment he saw the princess.
0: A v ten moment on viděl tu princeznu.
1: And Kamdev was start to dance in him.
0: A ten Kamdev v něm začal pracovat.
1: I want to be her husband.
0: A takže ho napadlo, no to, abych chtěl být jejím manželem.
1: And start, you know, it is many different way how

0: walking with the mala.
1: A tak tá princezna šla s tou málou.
0: And Narada was like a monkey. Putting the head. A na... oh, you. Going.
1: A on byl takový fakt jak opičák, on tak nastrkoval tu hlavu a ona uhýbala pořád s tou málou.
0: And she found his future husband and put on.
1: A tak si tam někoho vyhlédla a dala mu tu málu na krk.
0: And Narada was disappointed.
1: A Náradu to strašně zklamalo.
0: And he goes somewhere far from the wedding.
1: A odešel pryč, poodešel.
0: He was in depression.
1: A propadl depresi.
0: And you know, like an old monkey.
1: A tak se jak opičák se tak škrábal.
0: And in that time was also two Shivas Bhaktas.
1: A v té době tam taky byli dva Shivovi Bhaktové.
0: Who know all story.
1: Kteří to znali celý ten příběh.
0: And started to laugh.
1: A začali se strašně smát.
0: And Narada was offended.
1: A Narady se to dotklo.
0: Why you are laughing?
1: Proč se smějete?
0: And they said, look how you are looking.
1: A oni mu říkali, jak se na sebe podívej.
0: And he went near the water and look and inside in the reflection he saw a monkey.
1: A on šel někam k jezírku a podíval se a viděl tam ten svůj odraz jako opičáka.
0: What means this reflection reflect what is inside. He become like a monkey because of ego.
1: A kvůli ego vlastně viděl, že se proměnil v opici.
0: And because of that he was so angry.
1: A toho tak naštvalo.
0: Because ego, when ego is hurt, oh my God.
1: Protože když se ego zraní, oh Bože.
0: We are able to kill.
1: Tak je schopné zabíjet.
0: We are completely lose the mind.
1: Úplně ztratíme rozum.
0: And what Guruji said, there is many different alcohol.
1: Guruji říká, je spousta alkoholu.
0: Not only from the fruit and corn.
1: Nejenom z ovoce nebo z obilí.
0: But that is the alcohol of ashrama, what we said before. This ashrama, jati, pushti, etc. What means position and age, position of your heritage. All this is the alcohol, which is completely intoxicate our mind and our ego start to dance inside.
1: Ale on existuje i alkohol, tady taková ta pýcha na to, odkud pocházím, co jsem dokázal. To ego v nás začne tancovat.
0: Spiritual title.
1: I duchovní.
0: Great Rishi Narada. I conquered the Kamdev.
1: Týká se to i pýchy na duchovní titul.
0: All this. And he become very angry.
1: Takže ten Narada se naštval.
0: And he cursed the Vishnu.
1: A proklel Vishnua.
0: Next time when you will come on the earth.
1: Příště až se vtělíš na zemi.
0: Nobody will help you.
1: Nikdo ti nepomůže.
0: Only monkeys.
1: Jenom opice ti pomůžou.
0: And because of that when Vishnu came to earth like Rama.
1: A právě díky této kletbě až Vishnu se vtělil jako Rama.
0: It was prohibited to be in the contact with the people.
1: Tak mu byl zamezen kontakt s lidmi.
0: And because of that, monkeys and bears was in his army.
1: A proto potom v té své družině měl opice a medvědy.
0: And these two Shiva Bhaktas also he cursed. Come in the form of monkeys.
1: Proklel i ty dva Šivovi uctívače a oni se potom narodili znovu jako opice.
0: And I forgot the name in the Ramayana of these two Shiva Bhaktas.
1: Ale na jména tady těchto Bhaktů už si nepamatuju.
0: That is the ego.
1: No, to je to ego.
0: And we are all alcoholics.

0: všichni vlastně jsme alkoholici.
1: Not with beer and whisky.
0: Ne, že bychom pili pivo nebo whisky.
1: But with the, oh, I'm young.
0: Ale říkáme si třeba, já jsem mladý.
1: That is the ageism.
0: To je takový ten
1: ageism. Or I have 95 years and look at me.
0: Nebo naopak si řekneme třeba, dívejte.
1: Still I have a head standing.
0: Mně je 95 a dívejte, jak vypadám. To je vlastně stejný princip pořád.
1: Position.
0: Jsme opilí
1: svou pozicí.
0: All that
1: is the alcohol which is intoxicate our mind and we become monkey.
0: Takže všechen tady ten alkohol nám otráví mysl a my jsme jako opice.
1: And now start, oh my God, now start very dangerous part.
0: No a teď se dostáváme k velice nebezpečné nebo záludné části Guru Gity.
1: Very dangerous part. Velice. And we need to understand completely.
0: Tam je potřeba tomu správně porozumět.
1: They said, in short, that we need to give to our guru everything what we have.
0: Říká se tam, že guruovi máme odevzdat všechno, co máme.
1: Even family, wife and our life.
0: Dokonce i rodinu, manželku a život náš.
1: You know how it looks in the cult.
0: A teď víte, jak si to přebere kult.
1: When some psychic ill person starts to play guru.
0: Když si nějaký starý pošetilý blázen začne hrát na gurua.
1: And first starts a problem with the wives, yes?
0: Tak vždycky první je tam problém s těma manželkama.
1: But you need to understand in the symbolical way.
0: A zase je to všechno potřeba chápat v symbolické rovině.
1: Give to your guru your asana.
0: Odevzdat guruovi své asany.
1: What means you will not give to your guru paschimottanasana.
0: Ale to neznamená, že mu odevzdáte paschimottanasanu.
1: But it means that for you is not any more important position in which you are, what means position in the society.
0: Ale tam se to myslí tak, že je vám vlastně jedno, jakou pozici ve společnosti máte.
1: Shayana. Shayana means bed.
0: Shayana znamená postel.
1: Okay, we will not give a bed to guru.
0: Ale tak zase nebudem guruvi dávat postel.
1: But we will give our time of rest.
0: Ale
1: what also means our private life and our comfort.
0: Dáme mu ten náš volný čas, dáme mu svůj komfort.
1: But it not means give. But imagine situation.
0: Tam je zase ještě problém v tom slově dát. Představte si situaci.
1: You are somewhere with Swamiji.
0: Jste někde se Swamijím.
1: And he said, just finish the seminar.
0: Dokončete seminář.
1: You are organizer of seminar.
0: Vy jste organizátor toho
1: Karma
0: semináře.
1: Yogi.
0: Karma yogin.
1: And you are not tired, but you are dead.
0: Ne, že jste unavení, ale jste úplně grogy.
1: And next day you must go to work.
0: A druhý den musíte jít do práce.
1: And Swamiji said to you, come with me, we will go to another place.
0: A teď Swamiji vám řekne, pojď, půjdeme spolu někam.
1: What is important for you?
0: Co je teď pro vás důležité?
1: Your rest. I need to sleep. I need to eat proper. I can't live on this chocolate.
0: Je to
1: and coffee.
0: Je to váš odpočinek, je to, že se musíte dobře najíst.
1: I need my comfort, my bed.
0: A teď si říkáte, já potřebuju tu svou postel a potřebuju
1: se
0: najít.
1: I can't sleep anymore in the sleeping bag.
0: Já už nechci spát v bezpacáku.
1: And you said, yes, Gurudev, I want, but I must go home.
0: Ale řeknete, tak řeknete, Gurudev, já bych jako strašně

0: strašně chtěl, ale musím domů.
1: What is in that moment important for you? Your comfort or to be in the presence of that divine light?
0: Ale co je vlastně důležitější pro vás, mít ten odpočinek anebo být v přítomnosti toho božského světla?
1: That means give your bed.
0: Toto se myslí tím odevzdej postel.
1: Give your vasta.
0: Odevzdej vasta.
1: In creation vasta, in creation we said vesta. Vesta is the pullover.
0: V chorvaštině, v češtině máme slovo vesta.
1: And means your dress.
0: Takže jako odevzdejte mu svoje šaty.
1: But it's not mean that you will give your dress to guru.
0: Ale to neznamená, že byste mu měli opravdu odnést
1: But
0: svoje
1: it
0: šaty.
1: It means that you will give what you it is important for you identity, your identity in the world. I am that and that.
0: Ale
1: it is not any more important. When you come in front of guru, you are not come like a vice president of some big company, you are disciple.
0: Ale tam se zase myslí odevzdat takovou tu identitu, že když jdete za Gurudevem, tak tam nejdete jako viceprezident nějaké mocné společnosti, ale jdete jako žák za Guruem.
1: You are not professor this and that. No, you are disciple.
0: Nejste profesor toho či tamtoho, jste prostě žák.
1: Give your bhushana.
0: Odevzdej bhushana.
1: This means what you have necklace and that is bhushana.
0: To znamená šperky a náhrdelníky.
1: That is not meaning that you will give all your rings and earrings to guru.
0: Ale zas to neznamená, že mu donesete šperkovnici plnou svých šperků.
1: Because if guru like gold.
0: Protože
1: and he wants your gold.
0: Pokud ten guru jako chce, abyste mu dávali zlato, tak bacha.
1: But bhushana, because it's decoration, means the picture which you want to other people have about you.
0: Bhushana to je takový ten obrázek, který chcete, aby o vás ostatní měli.
1: That people see, oh, he is very nice person, or he is a rich person, or etc. etc.
0: To je takové to, jak vlastně, jak si lidi říkají, jo, podívej, tam ten je krásný člověk, ten je báječný, ten je bohatý a tak dále.
1: And give vahana. Vahana means vehicle.
0: A odevzdejte vahana, to znamená vozidlo.
1: But what guru will do with the 99 Rolls Royce?
0: Ale co bude guru dělat s 99 Rolls Royce?
1: Why I said 99 Rolls Royce?
0: A proč jsem řekl 99 Rolls Royce?
1: Because somebody talk about Osho and with the Rolls Royce cars.
0: Protože je známo, že Osho měl.
1: But something is symbolically.
0: Ale zase jsou věci, které jsou symbolické.
1: And if you understand symbolical things.
0: A pokud to chápete.
1: And if you donate a car.
0: A věnujete auto.
1: It is not that you are donating car.
0: Tak to neznamená, že dáváte to auto.
1: On that way, symbolically, materially, you want to show, I give. The way in life in which I want to go, the idea where to go, I give to you. What means I will have only one way, and that is the way of spirituality.
0: Ale ten dar toho auta, to je zase symbol, protože vy tím říkáte, já se vzdávám těch jiných cest a prostě vím, že chci jít už jenom tou jednou cestou.
1: And next is svajivitvam, what means I give my life.
0: A svajivitvam, že dávám svůj život.
1: But it's not means that you become completely emotional and etc. dead.
0: Ale to neznamená, že se rozpadnete a je z vás emoční.
1: Because we said if you are without anything, you are just
0: Protože si myslíme, že jako nothing. Když jsme bez ničeho, jsme jenom taková rovná čára.
1: You know what said in the Bible?
0: Víte, že v Bibli se říká?
1: Maybe old, I don't know which testament. You are neither hot, neither cold.
0: Nejsi ani horký, ani studený.
1: I will throw you from my mouth.
0: A já yes? tě vyplivnu. To.
1: Yes. What means? You are neither hot, active, neither cold.
0: A co se tím myslí? Jako,
1: že... You are something between.
0: Že když jste moc vlažný, že nejste ani ten aktivní, horký, ani
1: you
0: ten studený.
1: Are beep.
0: A jste takový ten vlažný uprostřed.
1: What to do with you?
0: Tak co s váma?
1: You need to be hot or cold.
0: Je potřeba, abyste byli buď horký, anebo studený.
1: Oh my God, we have 7 minutes. Again Ramayana.
0: Zpátky do Ramayany.
1: But before Ramayana.
0: Ale do času před Ramayanou.
1: Valmiki.
0: K Valmikimu.
1: Valmiki was the robber. This is a bandit.
0: Valmiki byl zloděj, byl bandita.
1: He was killing a people.
0: Zabíjel lidi.
1: And once again Rishinarada. Passed through the forest and he took Rishi Narada and said, I will kill you because you didn't give to me your property.
0: A Rishi Narada procházel tím lesem a tady ten bandita ho chytil a řekl, já tě zabiju, protože jsi mi nedal.
1: And Rishi Narada said, okay, it's no problem.
0: Nedal, co máš. A Rishi říkal, tak jo.
1: But you know that everything what you do, you will get back.
0: Ale víš, že všechno, co uděláš, se ti vrátí.
1: And Valmiki, before become Valmiki, said, no, my family will also share my karma.
0: A Valmiki říkal, ne, i ta moje rodina bude mít tuhle karmu.
1: And Narada said, okay, ask them.
0: A Narada říkal, tak dobře, abych se jich zeptat.
1: He tied Narada to the tree.
0: A tak on přivázal Naradu ke stromu.
1: Went home and asked first mother and father.
0: A šel domů a ptal se napřed otce a matky.
1: And mother and father said, no way.
0: A ti rodiče řekli, no, to teda ani náhodou.
1: Your duty is take care about us.
0: Tvoje úloha je, aby ses o nás staral.
1: We take about you and now is your duty to take care about us.
0: My jsme se starali o tebe a teď je tvojí povinností starat se o nás.
1: Okay. He visit wife and ask, my dear, you know what is my business? Yes. And you will share karma with me? No. Even I didn't want to marry you and now I will not share karma with you.
0: A pak šel za manželkou a říká, moje milovaná, víš, co dělám? No, vím. Budeš se mnou sdílet moji karmu? A ona, no to ani náhodou, já jsem si tě ani nechtěla vzít.
1: And he was completely in depression.
0: No a teď ho to úplně deprimovalo.
1: Went to Narada and said, my life is no sense. I will suicide.
0: A vrátil se zpátky k tomu Náradovi a říká, můj život nemá smysl, já se zabiju.
1: And Narada told him, no.
0: A ten
1: repeat mantra.
0: Narada mu říkal, ale ne, opakuj
1: go
0: mantru.
1: Go in another forest.
0: Jdi do jiného lesa.
1: And in short, he was meditating, repeat mantra around him. The nest of the ant was...
0: A tak on odešel do jiného lesa a začal meditovat a opakoval mantru a brzo se kolem něho postavili mravenci hnízdo.
1: And he got a vision of a future life of the Rama.
0: A on získal vizi nebo viděl budoucí život Rámy.
1: And he even didn't know right, but through meditation, through getting that vision, he got a knowledge of the Sanskrit and he wrote the Ramayana. On the such language, which is after that become, I don't know, the standard or something like this.
0: A ačkoliv sám neuměl psát, tak v té meditaci mu prostě přišlo to vědění, jak napsat, napsepsal Ramayanu a dokonce to bylo v sanskrtu, v tom jazyce, který pak byl jako spisovný. Nebo...
1: What is important to know? If somebody is bad person,
0: no a co si z toho máme vzít? Tak pokud je někdo špatný člověk,
1: but have a fire inside,
0: má, ale má v sobě oheň,
1: he have opportunity to change.
0: Tak mám příležitost se změnit, možnost se změnit.
1: If he's a good person,
0: a pokud je v jádru dobrý,
1: and have a fire,
0: a má oheň,
1: like a hero, he will also accomplish a aim.
0: Jako hrdina, tak dojde cíle.
1: But opportunist,
0: ale ti opportunisti,
1: that is the dangerous people.
0: To jsou ti
1: really?
0: Nebezpeční lidé.
1: In the history, in the sociology, in the psychology, they said that is existing, I don't know, 10% of the heroes, 30% of the bad guys, and 60% of the opportunists.
0: V historii sociologii i psychologii se říká, že
1: something like this.
0: Z těch lidí známých je 10% hrdinové, 30% zloduchů a 60% oportunistů.
1: And this opportunist is the dangerous people.
0: A to jsou ti nebezpeční lidé.
1: That people are what I said a few days ago, the keeper of the concentrators camp.
0: To jsou ti bachaři v tom koncentračním táboře.
1: That people make the worst thing.
0: Ti jsou schopni nejhorších věcí.
1: And because of that, without fire, you will not go higher.
0: A proto se taky říká, že bez toho ohně nezazáříte.
1: Because of that, you are not cold, you are not hot. I will throw you from my mouth.
0: A proto se tam říká, že když nebudeš horký nebo studený, tak tě prostě vyplivnu.
1: If you observe great disciples,
0: když se podíváte na velké žáky,
1: it was not so in the beginning nice people.
0: Oni nebyli vždycky úplně takový ti hodňoušci hned
1: it
0: ze začátku.
1: It was not like Valmiki, but
0: nebyli to třeba banditi jako Valmiki, ale nebyli to svatoušci.
1: And for me, just this sentence more, and for me was one thing very strange. And I was a little angry.
0: A pro mě to bylo takový zvláštní a až mě to trošku štvalo.
1: On the Kumbh Mela.
0: Na Kumbh Mele.
1: When I was in Akara and around and observe different gurus.
0: Jsem tam pozoroval ty ostatní guruji.
1: In one moment I realized that they like some people which is not so good people.
0: A tak jsem si uvědomil, že jsou, že mají v přízni lidi, kteří nejsou tak úplně dobří lidé.
1: But there are also some good people, but this.
0: A všiml jsem si i dobrých lidí, ale ti byli právě takoví ti vlažní, neslaní, nemastní.
1: And that people are just ignored.
0: A tyhle ty lidi ten guru ignoroval.
1: And I was little, it's not correct.
0: A mě to hnětlo, já jsem si řekl, to přece není správné.
1: That person is much better than this person.
0: Tady ten člověk je přece mnohem lepší než tamten člověk.
1: But after that I realized that is neither cold, neither hot.
0: Ale pak mi právě došlo, že jsou takový vlažní, ani horký, ani studený.
1: And what to do with such person?
0: A co s takovým člověkem si počít?
1: Always will.
0: No, bude pořád tak. Takovej jelimánek to bude.
1: But okay, now is the problem. Maybe we recognize that we have sometimes this quality.
0: A teď

0: my si můžeme třeba říct, že tady tuto vlastnost v sobě najdeme, máme.
1: Thanks God to yoga, that always is existing the medicine.
0: Zaplať pánbu za jogu, protože my máme medicínu.
1: And we need to take utilize that medicine.
0: A musíme ji začít užívat.
1: Not only know about that medicine.
0: A ne, že o ní jenom víme.
1: But everything what is good for Manipura chakra, for awakening of fire, we will change us.
0: A že víme, jak zbudit oheň v Manipura chakře, a to nám pomůže se změnit.
1: And now I believe that your fire in Manipura chakra is so strong.
0: A teď je mi jasné, že už ten oheň v Manipura chakře hoří.
1: And now it's time for lunch.
0: A je čas na oběd.
1: Good appetite.
0: Dobrou chuť.
1: Enjoy and we will continue.
0: Užijte si a pokračujte.
1: Sridipna Bhagavana Ki Jai, Sri Guru Bhyo Namaha Ki Jai. Hari Om.
0: Ki Jai.

standing up. So

We can bring libraries if you want. Three.

five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 25. Relax. Yeah. Like this.

So knees will be good. So

0: This massage this.
1: Yes.
0: Yes? Only here more. Here. This side.

And again, hold your hands. The heart must be very good.

to one direction.

0: गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ अलकपुरी जी महादेव की जय। देवादिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ऑल द ग्रेट सेंट्स देयर ऑल्सो ब्लेसिंग फॉर अस।
1: Požehnání všech velkých světců nám.
0: Good evening today, beautiful day, beautiful sunshine, beautiful snow, and also the nice rain and beautiful good air and very peaceful. What do you mean more? Beautiful.
1: Přeji vám krásný dobrý večer. Dneska jsme měli nádherný den, sluníčko, sníh, déšť. Všechno možné, tak co víc si přát.
0: All yoga in daily life round the whole world.
1: Všichni z jogy v denním životě po celém světě.
0: And also many different kinds of yoga.
1: A i všichni z různých jiných jog.
0: Many there are different guru and the gurus, their ashrams, their centers, all they are great. Today I had one conference and many different techniques and good different yogis or teachers made a very nice lectures, conference, and that's beautiful, and it has to be like that.
1: A i existují různí gurové, různé jogové skupiny, yoga centra, ashramy, a ty všechny zdravím. A dneska jsem se účastnil konference, kde mluvili různí učitelé jogy a mluvili tam o různých technikách, a je to moc dobře, že jsme takhle všichni společně, a tak by to mělo být.
0: And it should be. And everyone have different techniques or feelings. That's good.
1: A každý má různé techniky, pocity, a to je dobře.
0: Like in the beautiful garden.
1: Jako v krásné zahradě.
0: And in that garden is hundreds of different flowers.
1: Kde jsou stovky různých květin.
0: And how beautiful.
1: A jak je to pak krásné.
0: And there also that time the bees and other creatures, they are flying, coming and enjoying the flowers, juice, many things.
1: A šťávu, pyl a další věci z těch květin si potom užívají včely a různé další bytosti, tvorové.
0: Or when someone goes to someone's house and someone invites them for lunch or dinner.
1: A nebo když někdo jde na návštěvu, kam ho pozvou na oběd nebo na večeři.
0: And it is only for to put something in the stomach, that's all.
1: A je to vlastně jenom, aby si naplnili žaludek.
0: But our host, and they said, how many different the dishes?
1: Ale ten hostitel kolik různých chodů připraví?
0: With the drink.
1: A nápojů.
0: Milk.
1: Mléko.
0: Juice.
1: Juice.
0: And water.
1: Vodu.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: And also different kinds of fruits.
1: A i různé druhy ovoce.
0: So that one meal, how nicely decorated.
1: A to jedno jediné jídlo, jak je krásně ozdobené.
0: But all is like this, we have this we call the our good food.
1: A to všechno je dobré jídlo.
0: And after the from the mouth it goes through the whole intestine. Everything there are on the path. Many different they are standing and they will develop and so which kind of vegetables and waters and sweet and this and that they are all have inside in stomach that all karma yogis that in the stomach.
1: A potom přes ústa se to dostane tělem až do střev a celou tu cestu tam jsou různí karma jogíni, kteří si z toho berou to, co je potřeba, využívají to tak, jak je to potřeba podle toho, co to je.
0: Also many things about our bodies, our feelings.
1: A také je mnoho o tom, jak funguje naše tělo, jaké máme pocity.
0: But all is yours.
1: A všechno je to ale vaše.
0: Your skin, your hair.
1: Vaše kůže, vaše
0: vlasy. Your fingers.
1: Prsty.
0: Your bodies.
1: Tělo.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: Similarly, that yoga, how many yoga teachers?
1: Podobně i kolik je různých jogových cvičitelů.
0: Must not be only Indians.
1: A nemusí to být jenom Indové.
0: But many other countries.
1: Ale i z mnoha jiných zemí.
0: And they all are practicing teachings yoga.
1: A ti všichni cvičí a učí jogu.
0: So all they where they are, which kind of exercises they are doing, how they let their language, but finally, they also said the yoga, and we also the yoga.
1: A tak učí různé jogové cviky, sami je cvičí a tak dále, ale všechno je to nakonec yoga.
0: And so everyone, you have to be. For example, you have 5 children.
1: Tak je to podobně, jako když máte 5 dětí například.
0: And each child have different name.
1: A každé dítě má své vlastní jméno.
0: But the parents will say my children.
1: Ale rodiče o nich mluví jako o svých dětech.
0: Similarly, all yoga different their name have their yogas, but yoga is the yoga.
1: A podobně i yoga má různá jména, různé cviky a podobně, ale všechno je to yoga.
0: And all yoga teachers and yoga practitioners and their school or their ashrams. We should be in harmony together with it will be very nice and we have to bring this that we bring up again the Sat Yoga.
1: A podobně všechny ty jogoví cvičitelé, lidé, kteří cvičí jogu, tak i všichni by měli být v harmonii a tak by to mělo být a společnýma silama přivedeme opět Satya Yogu.
0: And someone who they learn yogas and who knows yoga something little bit.
1: A někdo, kdo se učí jogu a něco o ní už ví.
0: And they are only talking and they want to collect many peoples.
1: A tak jenom mluví a chtějí nasbírat co nejvíc lidí.
0: And there are people who is coming, they only coming for one lecture and hurry home.
1: A pak jsou lidé, kteří přijdou jenom na jednu lekci a zase odejdou.
0: That is the surface.
1: A to je jenom takové klouzání po povrchu.
0: And there some clouds for a while in the sky, the clouds.
1: Na obloze bude na chvilku, budou na chvilku mraky.
0: And suddenly all clouds are gone.
1: A najednou zmizí.
0: That is a different.
1: A to je pak jiné.
0: So we should also respect and help them, all yoga teachers and all yoga students.
1: Takže měli bychom respektovat a pomáhat všem jogovým cvičitelům a cvičencům jógy.
0: And everyone have knowledge.
1: A každý má nějaké poznání.
0: That's we call the knowledge.
1: Říkáme tomu poznání.
0: And everyone have different knowledge.
1: Poznání, znalosti a každý má nějaké jiné.
0: Also the little children.
1: I malé děti.
0: 3-4 children. About 2-3 years.
1: 2-3 roky.
0: Staré. 2 years.
1: Dvouleté, tříleté.
0: 5 years.
1: Pětileté.
0: 10 years.
1: Desetileté.
0: And all the we are making children some kind of pictures on the paper.
1: A my jim děláme nějaké obrázky na papír.
0: And they are happy.
1: A jim se to líbí.
0: We are happy.
1: A my jsme šťastní také.
0: Finally it will come one day all into one.
1: A nakonec všichni pak budou jedno.
0: And so that is that we have to concentration and help and respect.
1: A proto musíme dělat koncentraci, pomáhat a respektovat.
0: But those who are only making their ashrams only or their centers and like this and they don't want to speak about others and not this and that is the negative people.
1: Ale ti, kteří jenom chtějí dělat ten svůj vlastní ashram, své vlastní yoga centrum, nechtějí mluvit o ostatních a podobně, tak to jsou vlastně negativní lidé.
0: So that is only like few months on the trees and then the leaves it will fall down and gone away.
1: A to je jako listy, které jsou jen pár měsíců na stromě a potom spadnou a unese je vítr.
0: But when you have the guru,
1: ale když máte gurua,
0: then you have the guru.
1: Tak máte gurua.
0: And let's say Guruji passed away.
1: A dejme tomu, že by Guruji odešel.
0: And we are still here.
1: A my tu zůstali naživu.
0: But guru is not died.
1: Ale ten guru nezemřel.
0: Body has gone.
1: To tělo odešlo.
0: And he's all the times with us.
1: Ale on je stále s námi.
0: Like our Alakpurijis.
1: Jako náš Alakpurijis.
0: From the Satyugas.
1: Ze Satyayugi.
0: Satyugas. Dvapar yogas, Treta yugas, Kali yugas.
1: Treta yugi, Kali yugi.
0: It's all is one parampara.
1: A je to jedna parampara.
0: And this parampara, it means, let us say, we have one beautiful apple
1: a ta
0: tree.
1: Parampara, to je jako když máme krásnou jabloň.
0: And that tree is about 8 years or 100 years old.
1: Která je asi 80 nebo 100 let stará.
0: But every year the same sweet, same the colors and big, how it is roll very good.
1: Ale každý rok dává krásná, sladká, kulatá, barevná jablka.
0: And so someone who was eating the apples for 2 years after.
1: Takže někdo, kdo jedl jablka, tak potom 2 roky.
0: And they were about died.
1: A potom zemřeli.
0: But continues the apple is going.
1: Ale ta jablka dál rostou.
0: So that is one Guruji.
1: Takže je to jeden Guruji.
0: Guruji physically is not there.
1: Fyzicky už tam není.
0: But his blessings always in your house.
1: Ale jeho požehnání je vždycky ve vašem
0: in your disciples.
1: A ve vašich žácích.
0: And when we tell someone,
1: a když někomu řekneme,
0: now your Guruji is not here, he passed away.
1: Teď už tady tvůj Guruji není.
0: And other comes and I must teach you something and I should give you guru mantras more because your guru is not anymore and you are only and nothing.
1: A přijde někdo jiný, kdo řekne, tak já ti teď dám mantru a budu tě učit, protože tvůj guruji už tu není.
0: That's called dualism.
1: Tak to je dualismus.
0: And when the dualism is,
1: a A když přijde dualismus,
0: then is fight.
1: Tak přijde boj.
0: It's not good.
1: A není to dobré.
0: So in this way,
1: a tímto způsobem,
0: we should practice,
1: bychom měli cvičit,
0: and we should get people humble, kind, and talk them, speak them.
1: A být k lidem pokorný, mluvit s nimi.
0: But of course, your disciples, and they should be not that. Okay, I will go there. That is a better one. Other can dance very better. Other can sing one can better. This no, one should not take.
1: Ale ti žáci by neměli být takoví, že budou tamhle tancovat, že je to tam lepší, tamhle zpívat, že je to tam lepší, tak by to nemělo být.
0: So one is dancing.
1: Když někdo tancuje.
0: But that dancer will not be whole day and night and whole month with you all the whole life.
1: Ale ten tanečník s vámi nebude celý život ve dne v noci.
0: Or singer.
1: Nebo zpěvák.
0: Etc.
1: A tak dále.
0: So there are and good. The one have to dance with this. It's a good.
1: A samozřejmě, když někdo tančí nebo zpívá, tak je to dobré.
0: But our children have only that one own mother.
1: Ale naše děti mají jenom tu jednu matku.
0: And then their children.
1: A jejich děti.
0: Also have the grand that grandmother.
1: Mají také tu babičku.
0: So this is one root.
1: Takže je to jeden kořen.
0: And in that root it is like this. Then we can come to the Brahmalokas.
1: A v tom kořenu to je a pak se můžeme dostat do Brahmaloky.
0: So paramparas.
1: Takže parampara.
0: And unfortunately.
1: Bohužel.
0: In last centuries.
1: V posledních staletích.
0: Slowly the human lost.
1: Pomalu to lidé ztratili.
0: So they are not there enough.
1: A nejsou v tom dostatečně.
0: And that's why there is a dualities.
1: A proto je tady dualismus.
0: And then my countries and your countries and their countries.
1: Moje země, tvoje země, jejich země a podobně.
0: Then my street.
1: Moje ulice.
0: My village.
1: Moje vesnice.
0: My farm.
1: Moje farma.
0: All we are changed.
1: Takhle to rozdělujeme.
0: So we should come together.
1: Takže měli bychom přijít.
0: And we should help them also.
1: Být společně a měli bychom jim pomáhat.
0: There are people eating in one table.
1: Lidé, kteří jedí u jednoho stolu, jsou.
0: And one was coming first time there.
1: A jeden z nich tam byl poprvé.
0: So he was taking little.
1: Tak si bral jenom trochu.
0: And just little and this.
1: Trochu toho, trochu toho.
0: Because he's ashamed.
1: Protože styděl se.
0: That is, oh God, this person is eating too much.
1: A říká si, támhle ten člověk jí hodně.
0: But others say, no, please take.
1: A ostatní mu říká, ne, prosím, vemte si víc.
0: That we have to do.
1: A tak se musíme chovat.
0: But it means not that now whole month you will, or whole year that you will eat on this, coming on eating there.
1: A to neznamená, že tam pak budete měsíc nebo celý rok chodit jíst.
0: And also when someone speaks from one guru to the other gurus, their disciples and their, they should not criticize.
1: A když někdo třeba mluví o svém guruovi, žákům jiného guru,
0: and when they criticize,
1: tak by neměli kritizovat.
0: That means you should get up and say, thank you, I'm going.
1: A když kritizují, tak vy byste měli vstát a odejít.
0: So, one should not criticize.
1: Čili člověk by neměl kritizovat.
0: Criticize means your heart

0: is burning.
1: Když kritizujete, tak to znamená, že vám srdce hoří.
0: And all like your kidneys.
1: A i já
0: ledviny. All this, everything is going down.
1: Všechny orgány jdou dolů v těle.
0: Every nerve systems.
1: Nervový systém.
0: Eyes.
1: Oči.
0: In whole body.
1: V celém těle.
0: We are losing something.
1: Něco ztrácíme.
0: And when we are very happy.
1: A když jsme šťastní.
0: We said, have more blood inside coming.
1: Tak máme, najednou nám víc proudí krev.
0: Therefore, first learn this.
1: A tak se prosím tohle naučte jako první.
0: And so yesterday, day before yesterday, I was speaking about nerve systems.
1: Včera a předevčírem jsem mluvil o nervovém systému.
0: And we have the yogic books.
1: Máme k tomu jogové knihy.
0: And of course, doctors and professors, and this they are, they also have very much knowledge about this.
1: A samozřejmě lékaři a vědci taky o tom vědí hodně.
0: Surgeons, and they know how to cut and take some operation.
1: I chirurgové vědí, jak tam říznout a jak to pak spravit.
0: And other people who's first time, they will cut many nerves.
1: A když někdo by operoval poprvé, tak by přeříznul spoustu nervů a.
0: So doctors, surgeons.
1: Takže lékaři, chirurgové.
0: They are great people.
1: Jsou skvělí lidé.
0: Our Holy Guruji said.
1: Náš Holy Guruji řekl.
0: The doctor is next to God.
1: Lékař je hned po Bohu.
0: That these docs, the doctors and professors, and they can live our life.
1: Protože ti lékaři ty mohou zachovat.
0: And they will try. And while dying, that your soul is going out, they can bring again in.
1: A když umíráte a ta duše odchází, tak oni vás mohou vrátit zpátky.
0: Because soul, as long as body is there.
1: Protože dokud je tam ještě tělo.
0: There are two. One is called the soul want to go like a the stars falling.
1: Tak ty duše jsou dvě, ta jedna je ta, která rychle.
0: But there is attachment.
1: Odchází, ale je tam připoutanost.
0: And that is like sometimes gummy, gum, you know.
1: A to je taková jako žvíkačka.
0: So it goes out, but when it sticks on this finger, we got to open this. That goes. This one soul is also going out and out.
1: Tak jako když se vám žvíkačka lepí na prsty, tak stejně tak ta duše se snaží odejít a.
0: And so that how to separate.
1: A jak tedy to oddělit?
0: And there are two.
1: Tak jsou dvě možnosti.
0: Suddenly one comes back after the dead body.
1: Najednou člověk se vrátí zpátky.
0: Again they are life.
1: Vlastně oživne, vrátí se do toho mrtvého těla.
0: And others.
1: A jiní.
0: Doctors.
1: Lékaři.
0: Surgeons.
1: Chirurgové.
0: They can hold this life.
1: Tak ti mohou zadržet ten život.
0: So I said only from myself.
1: Takže já to řeknu jenom za sebe.
0: That doctors, the professors and surgeons, I respect them very, very much.
1: Že lékaři, profesoři a chirurgové, že je velice respektuji, uctívám.
0: Some people said, we don't want medicine, we don't want a doctor, we don't want his injection, this, and we have the garam, Ayurvedas or this Vedas or this. Okay, that's also good.
1: Někteří lidé říkají, já nechci tu západní medicínu, nechci lékaře, nechci.
0: But when the accident is so, in that way, that time your Ayurveda will not so much will help you.
1: A radši budu používat Ayurvedu a podobně, ale jsou situace, kdy vám ta Ayurveda zas tak nepomůže.
0: Technologies and the doctor, they will take immediately bring there in the hospital, and 99% they can let us again life.
1: Ale lékaři v nemocnici nás okamžitě dokáží ošetřit, takže v 99% případů.
0: And after many, maybe it was burned or the life or very body was disturbed very much.
1: Zůstaneme naživu, ale samozřejmě jsou případy, kdy už to tělo je tak poškozené.
0: And painful.

0: takových bolestech.
1: But still now they can give such an injection, so they don't feel the pain.
0: Ale i tak dneska už vám dokážou dát takovou injekci, že tu bolest necítíte.
1: And they can make depression everything needed.
0: A mohou všechno zašít.
1: So my side leave the soul is round and round the body.
0: Takže ta duše je kolem těla.
1: And some it comes again from the doctor said it has died.
0: A lékaři už řeknou, že ten člověk zemřel.
1: And after few minutes,
0: a po pár minutách,
1: he's again in the body.
0: Je už ta duše zpátky v těle.
1: There are many people.
0: Je mnoho takových lidí.
1: There is one doctor.
0: A také jeden lékař.
1: And he's in, you know, on New Zealand or America.
0: Je v Americe.
1: Washington.
0: Ve Washingtonu.
1: And there is one man, and he was in many countries he went.
0: A ten jel do mnoha zemí.
1: And he asked someone who was died and again came in body to body.
0: A ptal se lidí na ty případy, kdy někdo zemřel a vrátil se, zase ta duše se vrátila do těla.
1: And that he saw any countries, religion, no religion, etc. He all want to know.
0: A ať už to byli lidé jakéhokoliv náboženství nebo z různých zemí, tak ho to zajímalo.
1: And he has beautiful book. He have now books, two books.
0: A má o tom napsané dvě knihy, krásné.
1: And all these persons' name, which countries, how old, what happened, everything he is giving this.
0: A je tam všechno přesně zachycené, kolik těm lidem bylo let, jak se jmenují, v jaké zemi, co se jim stalo a tak dále.
1: So it is true.
0: Takže je to pravda.
1: So this life is going that, and we should be in this life.
0: Takže ten život probíhá, měli bychom
1: and further comes and go.
0: A zároveň pak zase přichází a odchází.
1: So that is in our body is a, in all creatures there is a life inside.
0: Takže v každém těle i u všech bytostí je život v těle.
1: On the road we keep so many animals or creatures died.
0: Na silnici umírá tolik různých tvorů.
1: And some they are hidden, they fall down, other things that it dies, but after a while life is there and try to get up and fly.
0: Některé třeba to auto srazí, oni spadnou a vypadá to, že jsou mrtví, ale potom se vzpamatují a třeba odletí.
1: About 2 years ago, I think, or end of last year.
0: Asi před dvěma lety nebo koncem minulého roku.
1: Here in Strilki Roa Ashram.
0: Tak tady v Ashramu ve
1: Strilka. We were walking to go to the forest.
0: Jsme měli procházku do lesa.
1: And we were walking and we came to our ashram inside from other side.
0: A přišli jsme do ashramu z druhé strany.
1: And some car was hit by one bird.
0: A auto tam srazilo jednoho ptáka.
1: And bird fall down.
0: A ten pták spadnul.
1: And little light. So the second car did not hit him again.
0: A to další auto ho ale už nepřejelo.
1: I said, well, I think he's still alive.
0: A já jsem říkal, že si myslím, že ještě žije ten pták.
1: So they took it. I told them.
0: Tak jsem jim řekl, aby ho vzali.
1: And I said, put it him on the our boundary.
0: A řekl jsem jim, aby ho dali k nám na hranici pozemku a ashramu.
1: Our fence.
0: Na plot.
1: So we put it there.
0: A tak jsme ho tam dali.
1: Others said, this died. This.
0: A někdo říkal, že už zemřel ten pták.
1: Well, we went walking.
0: A pak jsme teda se procházeli.
1: And then we were sitting there.
0: A seděli jsme tam.
1: It was summer time.
0: Bylo to v létě.
1: Or winter? Summer.

0: So the soul, the jiva.
1: Takže ta duše jiva.
0: He like his house as our body.
1: Je to jako to tělo je jako dům.
0: And then when he's suffering, he want to go out.
1: A když trpí, tak chce.
0: But the attachment is there.
1: Odejít, ale je tam připoutanost.
0: And so it is said better is not to put in earth, but cremator.
1: A proto se říká, že je lepší nepohřbívat do země, ale kremace.
0: Then they know this jiva, this soul,
1: ta jiva,
0: because there is nothing and they go.
1: Ta duše ví, že už nic není a že tady jde.
0: But that is that we know our life and I said Ayurveda is very much good, yoga is very good, medicine is very good, all are very good, nothing to say.
1: A proto, jak říkám, tak je výborná jak yoga, tak ayurveda, tak západní medicína. Nic proti ním.
0: So there are many techniques.
1: Takže je mnoho různých technik.
0: Similarly, there is one yoga,
1: a proto je
0: name yoga.
1: Podobně jeden název yoga.
0: And how many teachers and students around the whole world? Millions.
1: Ale kolik milionů cvičitelů a cvičenců jogy je na celém světě?
0: And they know and they are doing good things.
1: A vědí a dělají dobré věci.
0: And there are many different techniques. That's it.
1: A jsou nejrůznější techniky.
0: But finally comes to oneness.
1: Ale nakonec to všechno přijde do jednoho bodu, do jednoty.
0: Bhagavad Gita, it has its 18 yoga.
1: Bhagavad Gita má 18 těch kapitol, jog.
0: Bhakti yoga, jnana yoga, like this.
1: Bhakti yoga a tak dále.
0: And more than that, there are many yoga techniques.
1: A ještě víc je jogových technik.
0: But we cannot all learn and practice.
1: Ale my nemůžeme se to všechno naučit a cvičit.
0: We can learn.
1: Můžeme se to naučit.
0: But we cannot all practice.
1: Ale nejsme schopni to všechno cvičit.
0: And one need not.
1: A ani není potřeba.
0: We have to have one.
1: Musíme mít jedno.
0: So Holy Guruji said, one in all and all in one.
1: Holy Guruji, jak Holy Guruji říkal, jeden ve všem a všichni v jednom.
0: Everyone of you are here.
1: Takže vy všichni, co tady
0: you have
1: jste,
0: also your some kind of feeling techniques and you are practicing this.
1: Máte nějaké svoje pocity, techniky a cvičíte je.
0: And so I today was the because the pranayama.
1: Takže dneska jsme říkali, že budeme mluvit o pranayamě.
0: And different kinds of pranayams.
1: A ty jsou různé druhy.
0: And so also these techniques, there are many, it's called the different kind of sound.
1: A pak jsou různé druhy zvuku také.
0: And this many different kind of sounds.
1: A ty různé druhy zvuku.
0: It is a certain of the nerve systems.
1: Tak souvisí s nervovým systémem.
0: And this kind of sound coming from the brain.
1: Takže ten zvuk, který přichází z mozku.
0: But it is said it's from the nabi.
1: Ale říká se, že je z nábí.
0: And from this nabi is going vajranadi.
1: A z nábí jde vajranadi.
0: And many all what we have.
1: A různé další, co máme.
0: And so we have some kind of pranayama.
1: Takže máme určité pranayamy.
0: So we are always saying the three. Ida, Pingala and Sushumna.
1: A my vždycky mluvíme o těch třech, Ida, Pingala a Sushumna.
0: Now we all are hanging on this one.
1: A my se držíme tady těch.
0: But that yogi and yoga practicing they are doing, some they are only reading a book.
1: Ale ti, co cvičí jogu, tak někteří jenom čtou.

0: knihy.
1: But there is someone.
0: Ale je někdo.
1: They are really have this is a science.
0: Který opravdu to bere jako vědu.
1: And so, for example, let's say the pranayama.
0: A tak třeba řekněme pranayama.
1: And in this pranayama is also like the sound.
0: A ve které je také zvuk.
1: And in this sound, it is one is what we call the brahmari.
0: A tak to je pranayama, které se říká brahmari.
1: Now brahmari is like a bees.
0: Tak brahmari je jako včely.
1: So those bees in the summer under the wind flowers and they are all going like this.
0: Tak ty znáte ten bzučivý zvuk včel v létě, když oblétají květiny.
1: And so it is that is coming and taking the nectar.
0: A oni na těch květinách, z těch květin si berou nektar.
1: So mother is that giving flowers.
0: Takže matka dává ty květiny.
1: Energies.
0: Energie.
1: Honey.
0: Med.
1: And the one comes sound. And that takes that sound. Milk.
0: Přichází ten s tím zvukem, který si vezme ten to mléko nebo ten med.
1: So when we go to the pranayams.
0: Čili když jdeme na pranayamu.
1: And today I told someone technique something.
0: Dneska jsem někomu k tomu řekl něco k téhle technice.
1: And so it is called brahmari.
0: Takže říká se tomu brahmari.
1: And it is through our fingers.
0: A je to přes naše prsty.
1: Index finger.
0: Ukazováky.
1: And this index finger and three fingers other side and thumb towards the ear under our ears.
0: Takže palec si dáme pod uši a tři prsty nahoru a ukazovák jde na uši.
1: Now this have a sound.
0: A tam ten zvuk.
1: And for the brahmari, ten zvuk. Pranayam.
0: Pranayam je brahmari.
1: There are five sounds.
0: Tak těch zvuků je pět.
1: And these five sounds they are for certain healing.
0: Tak těch pět zvuků
1: in the body.
0: Na léčení určitých částí těla.
1: Or awakening of some chakras.
0: A nebo probuzení některých čaker.
1: It's a good things, not negative.
0: A je to dobré, není to nic negativního.
1: And many there are and also many people they have some problems in the sounds in the mouth in head and so on.
0: A mnoho lidí má také různé problémy se zvuky v hlavě třeba.
1: But very slowly.
0: Ale pomalu.
1: Step by step.
0: Je potřeba jít krůček po krůčku.
1: So one begins, let's say, the finger, index fingers můžeme goes in the ear.
0: Začít tak, že si dáme ukazováky do uší.
1: And so here, then there are two sound.
0: A jsou dva zvuky.
1: One is that you put it on very little, not very in the ear.
0: Tak ty prsty tam nedáme nějak.
1: So we feel on your eye, near in our ears.
0: Takže jenom aby jsme to cítili v uších.
1: So there are two sound.
0: Takže jsou dva zvuky.
1: One is that very we are slow, very finely, not finely, very fine.
0: Tak jeden je takový jemný.
1: But still you are hearing sound from outside also.
0: Ale stále ještě slyšíte zvuk i zvenku.
1: Second is that goes little more inside.
0: A druhý ten jde už trošku víc dovnitř.
1: But not too strong inside, otherwise you have problems in the ears.
0: Ale nestrkáme si ty prsty příliš silně dovnitř, abychom neměli problémy s ušima.
1: And so there are many men. The men have very big needles.
2: Nails
1: very big and very nice red or yellow or orange.
0: A jsou muži někteří, kteří mají krásné ne,

0: nechty různě nalakované na barvě.
1: So the men have so long nails in color.
0: Mají dlouhé nechty nalakované, dají si je dovnitř.
1: Not good.
0: Tak to není dobré.
1: Ladies are very good.
0: Ženy, ty jsou
1: so they have nice cut it and nechty.
0: Ty mají krásně ustřižené ty nechty.
1: So you should tell the ladies to your husband.
0: Takže měli byste dát
1: don't říct put so much nails, otherwise manželům, you can harm little bit your sound in the ear.
0: Aby si ty dlouhé nechty nedávali do uší, protože by si mohli poškodit sluch.
1: So we go in.
0: Čili jdeme dovnitř.
1: But not putting in, just we go a little in and then out like this.
0: Čili
1: then it's completely closed.
0: Dáme si ty prsty trošku dovnitř a pak je dáme dopředu, tak aby jsme úplně
1: and we can also hold it like this.
0: Takže můžeme si je takhle ohnout.
1: Sound.

0: Like this.
1: Takhle.
0: And other one.
1: A další.
0: Now it will be like this.
1: Je takhle.
0: And other sound.
1: A další zvuk.
0: If you are good hearing the sound.
1: Pokud dobře slyšíte ten zvuk.
0: Then it is when we do deep inhale.
1: Takže uděláme hluboký nádech.
0: And bite our jaw.
1: Stiskneme si čelisti k sobě.
0: Our tooth should be.
1: Zuby jsou u sebe.
0: Then see what kind of sound it is.
1: Tak potom slyšíte ten zvuk, jaký je.
0: Now I have closed my teeth.
1: Čili teď si zavřu zuby.
0: And now my jaw, it is relaxed.
1: A teď si uvolním čelist.
0: Not touched with the, our tooth.
1: Takže zuby se nebudou dotýkat.
0: Relax like this.
1: Uvolnit čelist.
0: Now sound that.
1: A takhle to zní teďko.
0: So my tooth are relaxed.
1: Uvolněné zuby.
0: The tongue is relaxed.
1: I jazyk je uvolněný.

0: Yes.
1: Takhle.
0: Did you hear the distance difference?
1: Slyšeli jste ten rozdíl?
0: Now, these are the two sounds.
1: Tak tohle jsou ty dva zvuky.
0: And these are relaxing, and this there is what is good and how to do.
1: A uvolňují a co, v čem je to dobré?
0: Now this for Brahmari pranayam like this.
1: Tak takováhle Brahmari pranayama.
0: We have five sounds.
1: Tak máme pět zvuků.
0: And these are five sounds for these five elements.
1: A je to pět zvuků pro pět prvků.
0: And this is also very good in the whole brain.
1: A je to výborné na celý mozek.
0: So it's bringing again back awakening of our from last many many years.
1: Čili zase vracíme zpátky uvědomění si za mnoho let.
0: It's very good.
1: Probuzení za mnoho.
0: So five different the sound of the Brahmari.
1: Čili pět různých zvuků Brahmari.
0: And then but only five times five and then relax.
1: Ale jenom pětkrát to uděláme a pak se uvolníme.
0: At least 1 minute, 1.5 minute. Relax.
1: Aspoň na minutu a půl se uvolní.
0: And then again.
1: A pak znova.
0: So you can do first only one times.
1: Čili nejdřív to uděláme jenom jednou.
0: Next or second days.
1: A v příštích
0: two
1: dnech
0: times.
1: Třeba dvakrát tu
0: samé. Like this slowly, slowly.
1: Čili postupně můžeme zvyšovat.
0: It is a beautiful, beautiful feeling in the whole body and the brain.
1: A je to krásný pocit v celém těle i v mozku.
0: So, Brahmari pranayam.
1: Takže Brahmari pranayama.
0: And many these all parts of the body.
1: A tyto části těla.
0: And in the, our brain, etc.
1: Na hlavě, kde máme mozek a podobně.
0: And of course, there are the doctors.
1: A samozřejmě jsou lékaři.
0: And they are ears, nose and eyes.
1: A ti kteří řeší nos, oči
0: and
1: a
0: all these three are connecting.
1: A ty všechny tři jsou spojené.
0: And then from comes this two.
1: A proto přichází
0: and that is called
1: dvě.
0: The Bindu chakra.
1: Bindu chakra.
0: And Sahasrara chakra.
1: A Sahasrara chakra.
0: And that we will continue now in some weeks here.
1: A to pak o tom tady budeme mluvit.
0: And you should practice.
1: V příštích týdnech a měli byste
0: but before going to sleep.
1: Cvičit, než budete spát.
0: But not too long.
1: Ale ne příliš dlouho.
0: Long means not about 5, 10, 20 times still you are inside.
1: To
0: no.
1: Dlouho by znamenalo, kdybyste to dělali 10, 15 krát, 20.
0: And when long then our arm will be a little bit sore.
1: A taky by nás bolelo z toho rameno, kdyby jsme.
0: Then some people are going like this.
1: Někteří lidé si pak dávají.
0: That's not good.
1: K sobě a to není dobré.
0: Because this part from the armpit, from there coming the sound very much also.
1: Protože ten zvuk jde i od podpažních jamek.
0: So we cannot have with the one from the one. This what is called this, but we cannot do with one. Then we must have this two. Then we can. Yeah.
1: Dandina pranayamu bychom museli mít dvě, aby nám podpírali obě ruce.
0: But we will learn slowly, slowly. Good.
1: Ale pomaličku se to.
0: And must not be too long.
1: A nemusí to být příliš dlouhé.
0: But then there is other techniques.
1: Ale pak ještě jiná.
0: Brahmaris, many many brahmaris.
1: Je mnoho různých druhů brahmarí.
0: So it will be very good. We are making something, and really, also those who have headache.
1: A je to výborné i pro lidi, co mají bolesti hlavy.
0: Then they should do, but every day you should practice, not only when you have headache.
1: Tak ti by to měli cvičit každý den, nejenom když mají bolest hlavy.
0: But do practice.
1: Ale cvičit to.
0: That would be very good.
1: To by bylo výborné.
0: And that's what is. Brahmari pranayam.
1: Takže to k Brahmari pranayamě.
0: And then what we call, we have our Gurudev's prayers, prathana.
1: A pak máme prathana, Gurudevu modlitbu.
0: And yesterday was this Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Guruve Namah Dhyanamulam Guru Murati Pujamulam Guru Padam Mantramulam Guru Vakyam Mokshamulam Guru Kripa.

0: ദീപം സരവ് സത്യം. Then we are going further.
1: Takže budeme pokračovat teďkon.
0: Om namo prabhu dīpa avināsi. Om namo, you know the om namo means salutation.
1: Namo znamená pozdrav.
0: Prabhu is God.
1: Prabhu je Bůh.
0: Deep is Mahaprabhuji, or deep is the light.
1: Deep je Mahaprabhuji anebo světlo.
0: Avinasi. Avinasi means is not dying.
1: Avinasi znamená, který neumírá.
0: He is ever and ever he is there round the whole universe also.
1: Je vždycky věčný ve vesmíru.
0: Oh.

Good day.

0: की जय।
1: स्वामी महेश भगवान जी गुरुदेव की जय।

0: DJ!
1: そして電話も嬉しいわ、ハリー。
0: DJ!

TJ. TJ. TJ. Somebody can come to play the lock.

TJ.

0: Ambalestri Dipnare Badbane.
1: Chi Jerry?

थोड़ी सी रिज़र्व डाल दीजिए।

0: získala tu moc, tu sílu?
1: He said yes.
0: On říká ano.
1: Similarly,
0: a podobně,
1: you come to achievement,
0: vy něčeho dosáhnete,
1: to your sadhana,
0: skrze svou sadhanu,
1: many, many years,
0: mnoho, mnoho let,
1: but be careful,
0: ale buď dávejte si pozor,
1: some negative elements comes,
0: určité negativní prvky, elementy přijdou,
1: they have like mental disease,
0: něco jako mentální onemocnění.
1: That's called schizophrenia.
0: Mentální porucha, která se říká schizofrenie.
1: Hallucination.
0: Halucinace.
1: There are different kind of schizophrenia and depressions.
0: Jsou různé druhy depresí a schizofrenie.
1: And that can give us that.
0: A to nás
1: může destroy.
0: To nás může zničit.
1: And so that's called blackmailing.
0: A tomu se říká vydírání.
1: Therefore, Mahaprabhuji said,
0: Mahaprabhuji proto řekl,
1: Satguru satsangyari olu avere, olu avere nen bhar javere, I am longing for those people who have a satsang.
0: Já toužím po těch lidech, kteří mají satsang.
1: Doesn't matter your guru or my guru.
0: A je jedno, jestli to tvůj guru nebo můj guru.
1: Or her guru.
0: Nebo její guru.
1: Or their guru.
0: Nebo jejich guru.
1: But when there is Satguru is.
0: Ale tam, kde je Satguru.
1: Then is one.
0: Tam je jednota.
1: And Mahaprabhuji said.
0: Mahaprabhuji řekl.
1: Sometimes I can't see any bhakta.
0: Někdy nevidím žádné bhakty.
1: Who is for the satsang?
0: Kteří přišli na satsang.
1: And I'm a tear for my bhaktas.
0: A tečou mi slzy, pláču pro své bhakty.
1: Love.
0: Láska.
1: Love is strong.
0: Láska je silná.
1: And love you cannot hide.
0: A lásku nedokážete schovat.
1: And you cannot destroy that love.
0: A takovou lásku nedokážete ani zničit.
1: And that is within you.
0: To je ve vás, uvnitř vás.
1: This body have no strength.
0: Tohle tělo nemá žádnou sílu.
1: That mind have some strength.
0: Mysl určitou sílu má.
1: But mind becomes also very weaker.
0: Ale i mysl velice zeslábne.
1: When the love is there.
0: Když je tu láska.
1: And what is that love?
0: A co je ta láska?
1: The spiritual God's knowledge.
0: Duchovní božské vědění.
1: There's only one word, love.
0: Je jenom jedno slovo, láska.
1: Do you write? I don't know any Czech language.
0: Nevím, jak se to píše v češtině.
1: Do you write the loves?
0: Píšete lásky?
1: Eh? No. Yeah. But when many, many are okay, but still is love, not loves.
0: I když jich máte víc, pořád je to ta láska.
1: That's it. So even you make a multiply.
0: A dokonce i když ji znásobíte, když je jí víc.
1: Like God is only one God.
0: Tak jako Bůh je pořád jediný Bůh.
1: Only one God.
0: Jenom jediný.
1: You may say God Krishna.
0: Můžete říkat Bůh Krishna.
1: God Rama.
0: Bůh Rama.
1: Shiva.
0: Shiva.
1: Or God Jesus.
0: Nebo Bůh Ježíš.
1: Or any gods.
0: Nebo jakýkoliv Bůh.
1: So we said God Jesus.
0: Když řekneme Bůh Ježíš.
1: God Ram.
0: Bůh Ram.
1: God Krishna.
0: Bůh Krishna.
1: This is the only Krishna. These are only the name. This.
0: A ty Ram, Krishna, to jsou jenom jména.
1: But only one is that is God.
0: Ale to jediné, které je, to je Bůh.
1: G-O-D.
0: Ať už je to on nebo ona.
1: And so God is the Brahma.
0: A Bůh je Brahm.
1: G is a generation.
0: G,
1: generating.
0: To je ta generace, ten se generuje pořád.
1: And O is that strength, the power.
0: O je ta síla, ta moc.
1: And D is that again destroying.
0: A D je ten, co opět je zničeno.
1: So Brahma, Vishnu and Shiva, G O D.
0: To je z anglického, anglicky Bůh je God,

0: Takže to je GOD.
1: But we can give them other names.
0: Ale ty jména můžeme nazvat jakkoliv.
1: Therefore, as much as you are developing spiritual,
0: a tak čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím jste v nebezpečí.
1: As much as you spiritual develop,
0: čím více se duchovně rozvíjíte,
1: you are in danger.
0: Tím více je nebezpečí.
1: So therefore you have to take care.
0: A proto musíte si dávat pozor.
1: Like today newborn child.
0: Tak jako když dneska narozené děťátko.
1: But you have to take care.
0: A musíte o něj pečovat.
1: There can be many different kind of infections.
0: Může být různý, mnoho různých druhů infekcí.
1: So you are now born a spiritual soul.
0: A tak vy jste teď zrozená duchovní duše.
1: But there are many negative the infections.
0: Ale těch negativních nákaz, infekcí je tady hodně.
1: Many times even the how to call it, one word I've forgotten, but the rakshasas came as a Shiva.
0: A mnohokrát ty rakshasové přišli.
1: Exactly like a Shiva.
0: A vypadali úplně jako Shiva.
1: And everybody think it's a Shiva.
0: Každý si myslel, to je Shiva.
1: But he was rakshas.
0: Ale ve skutečnosti byl rakshasa.
1: Night he becomes a rakshasa.
0: V noci se stal rakshasou.
1: And nobody could kill him.
0: A nikdo ho nedokázal zabít.
1: So they tried to take his head away.
0: A oni se mu snažili useknout hlavu.
1: Rakshasas have power again becomes.
0: Ale rakshasa mají sílu se znova oživit.
1: That time ultimately only can do the Shakti.
0: A v té době jediný, kdo dokázal něco udělat, byla
1: the
0: Shakti.
1: Devi.
0: Ta Devi.
1: She knows and she can destroy that rakshasa.
0: Ona má to poznání a ona ví, jak zničit takového rakshasu.
1: So we have to come to the satsangs.
0: A tak my musíme chodit na satsangy.
1: And you should take care that in satsang there is not somebody is that rakshasa.
0: A měli byste dbát na to, dávat si pozor, aby na tom satsangu nebyl někdo takový rakshasa.
1: You remember? In the Satyuga, churning of the ocean.
0: Pamatujete si při Satyuze, když stloukali ten oceán?
1: Finally they got the nectar.
0: Nakonec získali nektar.
1: And now nectar came.
0: A teď vystoupil, přišel ten nektar.
1: That is immortal.
0: Tam nesmrtelnost.
1: Who will drink? They will become immortal.
0: Kdo se ho napije, ten se stane nesmrtelným.
1: Okay. Well, God have to make also trick.
0: A i Bůh musí občas dělat triky.
1: Have to become.
0: Tak to musí. Musí se to stát.
1: Sometimes God have to become different form.
0: Občas Bůh na sebe musí vzít jinou podobu.
1: He can become like a woman.
0: Může se projevit jako žena.
1: Or woman can become like a man.
0: A nebo žena se může projevit jako muž.
1: Or can become a half animal and half a human.
0: Nebo se může projevit jako napůl člověk, napůl zvíře.
1: In what you call in your mythologies in Europeans or this half Greece, half animals and half humans.
0: V té vaší evropské řecké mytologii taky máte minotaura napůl
1: half,
0: napůl člověka.
1: Half fish,
0: napůl ryba,
1: and half human.
0: A napůl člověk.
1: That was is called Matsya.
0: Tomu se říká Matsya.
1: Matsya incarnation.
0: To je ta inkarnace.
1: Out of the 24 incarnations.
0: Jedna z těch 24 inkarnací.
1: So, if Vishnu will come,
0: a pokud přijde Vishnu,
1: Rakshasas will not accept.
0: Rakshasové to nepřijmou.
1: If Shiva comes,
0: kdyby přišel Shiva,
1: Neither devas will be happy nor the rakshasas will be happy.
0: Ani dévové, ani rakšasové z toho nebudou šťastní.
1: Because he balance takes care of them.
0: Protože on to všecko vyváží, on se o všechno postará.
1: Otherwise the rakshasas will destroy whole earth.
0: Jinak by rakšasové zničili celou zem.
1: And Brahma? Also they will not like.
0: Brahma ani to by se jim nelíbilo.
1: So Vishnu come as a woman.
0: Tak Vishnu přichází, se projeví jako žena.
1: What was her name?
0: Co bylo její jméno? Jak se jmenovala?
1: Mohini. And what is a Mohini?
0: A co to znamená Mohini?
1: What? A beautiful.
0: Překrásná.
1: Attractive.
0: Atraktivní, přitažlivá.
1: It is so beautiful.
0: Je tak překrásná.
1: So even some rishi who don't want to see the woman.
0: A dokonce nějaký rishi, kteří nechce ženy ani vidět.
1: And she was walking like this.
0: A když ona tam takhle projde.
1: He will only look.
0: Tak on by se jenom podíval.
1: And once again he will look like this.
0: A už se neudržel znova.
1: Yes. You will see twice.
0: A tak se musíte podívat dvakrát.
1: Or a man.
0: A nebo muž.
1: A beautiful.
0: Krásný muž.
1: And this lady don't like any woman.
0: A když ta žena nemá.
1: And she's typing.
0: Něco píše na počítači, něco píše.
1: Man is walking.
0: A ten muž tam projde.
1: Like our own Prakash.
0: Tak jako náš Prakash.
1: And this woman said.
0: A ta žena řekne.
1: Attraction.
0: To je ta přitažlivost.
1: That is called the iron.
0: A to je jako to
1: železo. And magnesium.
0: A magnet.
1: No, this boat.
0: Oba jsou přitahování.
1: Mohini came.
0: A tak ta Mohini přišla.
1: Beautiful dance.
0: Překrásně tancovala.
1: And she had nectar in her armpit.
0: A vzala si ten nektar do podpaží, pod ruku.
1: But then she said, I will give you the nectars.
0: A pak říká, já vám ten nektar dám.
1: Stand here, don't fight.
0: Nebojujte, stoupněte si tady.
1: Everybody just hold your cup.
0: Každý si jenom takhle dejte svůj hrneček.
1: And I have this my pot.
0: Já tady mám tu nádobu.
1: And I will pour in your glass.
0: A já vám naleju do vašich skleníček.
1: But it was one pot had two parts.
0: Ale ta nádoba byla rozdělena na dvě části.
1: You know?
0: Víte?
1: About 30 years ago already.
0: Už je to asi přes 30 let.
1: A little more.
0: Nebo možná víc.
1: They made a thermo for thermos.
0: Vyrobili ty termosky.
1: And they had the two parts.
0: A tam měla dvě části.
1: One side was milk tea.
0: V jedné bylo ten čaj.
1: Other side was herbal tea.
0: A v jedné, a ta byla rozdělena na půlku, že v jedné
1: only one thermos.
0: Čaj s mlékem a v druhé půlce byl čaj, byla předělená na dvě půlky.
1: Only you press this finger or this finger.
0: A mohli jste si to přepínat,
1: yes or no?
0: Přepínat, z které půlky chcete nalít, jestli ten bylinkoviče nebo čaj s mlékem, jenom jste si tam přecvakávali.
1: Do you know?
0: Tak pamatujete si to? Znáte to?
1: So, when the devas came,
0: a když ty bohové přišli,
1: the Mohini was giving this side,
0: tak Mohini nalévala z téhle strany,
1: and that was the devas.
0: A to byli pro ty devy.
1: They were drinking and they were ramil, happy.
0: Oni se napili, byli z toho šťastní.
1: Other side was soma.
0: A na druhé straně byl soma.
1: Alcohol.
0: To byl alkohol.
1: And did give it to rakshasas.
0: A to dostali ty rakshasové.
1: And rakshasa liked alcohol.
0: No a rakshasům chutná alkohol.
1: So there. Devas was happy.
0: A ty dévové byli šťastní.
1: And the rakshasa was.
0: A rakshasové byli.
1: Alkohol, you know, so. So one rakshasa.
0: A tak jeden rakshasa.
1: That must be the Vishnu.
0: A jsi říkal, tohle musí být Vishnu.
1: There must be something wrong.
0: Tady je něco, tady nehraje.
1: There is something black in the my dal, in my rice.
0: Tady je nějaká černé zrnko v té mé rýži.
1: So he ran other side and changed like a deva.
0: A tak on přeběhl na druhou stranu a převlékl se, přeměnil se za dévu.
1: And he put his hand only like that.
0: A takhle tam jenom strčil, schoval se za nějakého toho dévu a jenom tam vystrčil tu ruku.
1: And Mohini put it in his.
0: A Mohini nalila i jemu.
1: He drank.
0: A on se toho napil.
1: And Mohini Vishnu get, oh, this is Rakshasa.
0: A Mohini ten Vishnu řekl, a je, to je Rakshasa.
1: Put the Sudarshan chakra.
0: A hned se objevila Sudarshan chakra.
1: Rakshasa ran just 10-15 meters.
0: A Rakshasa nestačil utéct ani 10-15 metrů.
1: And chapped the neck of the Rakshasa.
0: A hlava a usekl jeho hlava upadla byla. Usekl mu hlavu.
1: The Rakshasa said.
0: A Rakshasové řekli.
1: One head here and half body here.
0: A tady je hlava, tady je půl tělo na půl, hlava na půl.
1: And this mouth is talking.
0: A jeho ústa ještě mluvila.
1: Trakki Vishnu, you cannot kill me.
0: A ty podvodníku Vishnu, ty mě nedokážeš zabít.
1: The my nectar went in my navel.
0: Protože ten nektar už klesl do mého pupku.
1: Where is the nectar?
0: Kde je ten nektar?
1: In nabi.
0: In nabi.
1: From here, but here is a raw material.
0: Ten odsud, ale tady je to jenom surovina. Tady je to
1: reality
0: jenom,
1: is here.
0: Ta skutečnost je tady.
1: That became called the Rahu and Ketu.
0: A z toho se potom říká tomu Rahu a Ketu.
1: In these nine planets.
0: V těch devíti planetách.
1: And out of these two is Rahu and Ketu.
0: Dva z nich jsou Rahu a Ketu.
1: And that Rahu is the head.
0: A ten Rahu to je ta hlava.
1: And Ketu is the trunk.
0: A Ketu je ten trup, to tělo.
1: And Rahu said.
0: A Rahu řekl.
1: Vishnu, be careful.
0: Vishnu, dávej si pozor.
1: I will not let your any work successful.
0: Já nedovolím, aby jakákoliv tvoje práce byla
1: I úspěšná. Will make destroy.
0: Já tady budu ničit.
1: And so the Rahu and Ketu.
0: A tak Rahu a Ketu.
1: And Saturn.
0: A Saturn.
1: Then according to constellation be sure that you are in very dangerous situation. May you die.
0: Když tohle ta konstelace nastane, tak si buďte jistí, že jste ve velice nebezpečné situaci, možná i zemřete.
1: Let's say we are not talking about astrology.
0: Ale tak nebudeme mluvit o astrologii dál.
1: But
0: ale
1: one drop of this nectar.
0: Jedna kapka toho nektaru.
1: Or one drop of the poison.
0: A nebo jedna kapka jedu.
1: So Mahaprabhuji's Vigyan Deep Gita.
0: Mahaprabhuji ve své Vigyan Deep Gita.
1: He said.
0: Říká.
1: That in the satsang, in some kusanga comes.
0: Pokud do satsangu se vetře přijde nějaký kusang,
1: then is like a bite of a poisonous snake.
0: Je to jako kousne jedovatý had.
1: And that with a poisonous snake only bite one.
0: A ten jedovatý had stačí, když kousne jenom jednou.
1: But such a negative person who comes can bite more.
0: Ten jedovatý had kousne jenom jednoho, ale takový negativní člověk dokáže pokousat mnohé.
1: So therefore in Vigyan Deep Gita Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji říká ve Vigyan Deep Gita.
1: Listen the Satguru's vakyas.
0: Poslouchejte slova Satgurua.
1: A real saint.
0: Skutečného světce.
1: Not this who is the schizophrenic.
0: Ne těch, kdo
1: jsou depressive.
0: Ty schizofrenici.
1: Anger.
0: Ty, kdo jsou plní hněvu.
1: If someone say I will destroy.
0: Pokud někdo říká, já budu ničit.
1: That one is not good. It means that is mentally ill.
0: To znamená, to v tom není nic dobrého, to znamená, že mentálně není mentálně zdravý.
1: And that poison is more dangerous than the cobra's poison.
0: A takový jed je ještě nebezpečnější než jed kobry.
1: Therefore Mahaprabhuji said.
0: A proto Mahaprabhuji řekl.

0: Oh, my mind.
1: Oh, má mysli.
0: Mahaprabhuji doesn't tell you.
1: Mahaprabhuji to neříká vám.
0: But he is telling himself.
1: Ale říká to sám sobě.
0: It means all bhaktas we should telling whom to our mind.
1: A proto my i my všichni bhaktové bychom měli mluvit především sami k sobě, ke své mysli.
0: Mind can kill you.
1: Mysl vás může zabít.
0: Mind can destroy you.
1: Mysl vás může zničit.
0: Mind can liberate you.
1: A mysl vás může osvobodit.
0: Always you must every morning say, oh my dear mind.
1: Každé ráno musíte říkat, o má drahá mysli.
0: I worship you.
1: Uctívám tě.
0: My mind.
1: Má mysli.
0: Yes.
1: Ano.
0: Otherwise your mind becomes angry.
1: Jinak se vaše mysl rozhněvá.
0: Splitting.
1: Rozdělí se.
0: Yes. Separating people.
1: A bude rozdělovat i lidi.
0: One ashram separating to the second ashram.
1: Jeden ashram se oddělí od dalšího ashramu.
0: It's like when one family have three children.
1: Tak jako když jedna rodina má tři děti.
0: Or four children.
1: Nebo čtyři děti.
0: Either they will separate everything first before.
1: Buď to si to všechno rozdělí.
0: Or when parents died.
1: Nebo když rodiče zemřou.
0: Then three persons.
1: Tři lidi.
0: The sisters, brothers, etc.
1: Ty bratři, sestry.
0: I want to have one piece of big piece of my cake.
1: Já chci jenom velký kus toho dortu.
0: Others said no, you get only corner.
1: A oni říkají, ne, ty dostaneš jenom ten rohový kousek.
0: Third said no, completely half.
1: A ten říká, ne, bude se to dělat půl na půl přesně.
0: Then mind is so happy.
1: No a mysl je potom tak šťastná.
0: Yes.
1: Ano.
0: You will get only 20%.
1: Ne, dostaneš jenom 20%.
0: And from 20% you will get only 15%.
1: No a z těch 20 nakonec stejně dostaneš jen 15.
0: Rest I will give to someone.
1: A těch zbytek ten dostane někdo jiný.
0: Who is that?
1: A kdo to je?
0: Who will get more?
1: Kdo dostane ještě víc?
0: You get 15%, she get 15%,
1: he gets 15%. Ty dostaneš 15%, ty dostaneš 15%.
0: Lawyers.
1: Zbytek stejně schrábnou právníci.
0: Yes, then the lawyer. Then you sell your property.
1: No a pak budete prodávat ten majetek.
0: And then you will fight the lawyer.
1: A budete bojovat s právníky.
0: Lawyer said, oh. And we need a very good judge.
1: A my potřebujeme ale velice dobrého soudce.
0: Like our Santosh.
1: Tak jako naše Santosh.
0: Name is Santosh.
1: Jmenuje se Santosh.
0: But he's a lawyer. The judge.
1: Ale je to soudce.
0: And she will make Santosh for all.
1: A ona tu Santosh nastolí všem.
0: How?
1: Jak?
0: 15%.
1: 15%.
0: 15 and 15.
1: 15, ty 15.
0: Take it.
1: Ber.
0: Or we will go further. About 10, 20 years will case will run.
1: A buď to vezmi to, jak to je, anebo prostě pojedeme dál.
0: And you have to pay my fees.
1: Bude otevřen 10-20 let a musíš mi pořád platit poplatky.
0: So from 15% is gone.
1: A tak z těch 15%.
0: Now you have to take a loan.
1: Nezbyde nic a vy se ještě musíte vzít půjčku.
0: You are destroyed.
1: A jste úplně zničení.
0: Similarly,
1: a stejně tak,
0: when you have that vritti in your mind,
1: když máte ve své mysli takové vritti,
0: then you are destroyed.
1: Tak už jste zničení.
0: Therefore, slowly.
1: A proto pomalu.
0: We have to achieve the peak of the mountain.
1: Musíme dosáhnout až toho samého vrcholu hory.
0: You are walking too quickly.
1: A vy jdete příliš rychle.
0: I know that you know.
1: Já vím, že vy to znáte.
0: But I knew, did not know.
1: Ale já jsem to nevěděl.
0: When I came first time to Europe.
1: Když jsem poprvé přijel do Evropy.
0: Then I realized.
1: Pak mi to došlo.
0: What Mahaprabhuji said.
1: Co to Mahaprabhuji říkal.
0: And that was this.
1: A šlo o tohle.

0: गलियां छोटी, द पाथ इज वेरी नैरो,
1: ta cesta je velice úzká.
0: This side is Kusanga,
1: na téhle straně je Kusan.
0: This side is the enemy,
1: na téhle straně jsou nepřátelé.
0: It's very narrow,
1: ta stezka je velice úzká.
0: This side is Rakshasa,
1: na téhle straně jsou Rakshasové.
0: This side is the wild animals,
1: a na téhle straně jsou divoká zvířata.
0: Galiyan choti, we have very thin path in this Kali Yuga.
1: Tahle Kali Yuga, ta naše cesta je velice uzoučká.
0: They will many, they will try to throw down in other side.
1: Mnozí z vás se budou z vás snažit strčit na jinou stranu.
0: And what more dangerous?
1: A co ještě víc nebezpečné?
0: Because of the night is very dark.
1: Protože ta noc je velice tmavá.
0: High clouds.
1: Ty mračna jsou vysoko.
0: Otherwise can be from the stars little bit light.
1: Jinak aspoň trošku hvězdného světla by mohlo být.
0: But it is dark and dark and dark.
1: Ale je to temno, temná temnota.
0: What kind of darkness?
1: Jaká je to temnota?
0: Ignorance, ignorance, ignorance.
1: Nevědomost, nevědomost,
0: nevědomost. We don't know what was in our past life.
1: Nevíme, co bylo v našich minulých životech.
0: And we don't know what will happen in one second.
1: A nevíme, co se stane ani za vteřinu.
0: That is called darkness.
1: A tomu se říká temnota.
0: We may make so many plans.
1: Můžeme si toho naplánovat, kolik chceme.
0: It is my.
1: Tohle je moje.
0: My, I will enjoy.
1: Tohle si užiju, to je
0: that,
1: moje.
0: That.
1: Tamhle to, tohle to.
0: But mutti band kar aya aur haath khule jaya. When you were born,
1: když jste se narodili,
0: you came with a closed fist.
1: Přišli jste se zaťatýma pěstma.
0: Then a nurse or mama, they will make the hands clean.
1: A potom maminka nebo ta sestra ty ruce očistí.
0: But when you will die,
1: ale až budete umírat,
0: your hands will remain.
1: Vaše dlaně budou otevřené.
0: So we don't know what you brought with.
1: Nevíme, co jste si přinesli sebou.
0: But the death will say, open your palms.
1: Ale smrt řekne jen otevři.
0: Show me.
1: Ukaž.
0: Leave it everything here.
1: Nech všechno nech tady.
0: Yes?
1: No.
0: Yes or no?
1: Je, ano nebo ne?
0: So that is a darkness.
1: A to je ta temnota.
0: We don't know what will happen next minute.
1: Nevíme, co se stane ani za další minutu.
0: In India we say it.
1: V Indii říkáme.
0: Baat karta hai kal ki aur pata nahi hai pal ki. Good?
1: Dobrá.
0: You are talking about tomorrow.
1: Mluvíš o zítřku.
0: But you don't know what about one second.
1: Ale nevíš, co mluvíš o tom, co bude zítra, ale nevíš, co bude za sekundu.
0: Therefore, between this one second, take name of God.
1: A tak aspoň v téhle jedné vteřině.
0: Mahaprabhuji. That is our liberation.
1: Drž se Božího jména, Mahaprabhujiho, to
0: so,
1: je naše osvobození.
0: Ignorance is the darkness.
1: Tak ta nevědomost, to je temnota.
0: Galia choti, rát andheri, aur raste mein chiknai, and road is very slippery.
1: A ta cesta je velice kluská.
0: Yes, now when I came first time to Europe,
1: když jsem poprvé přijel do Evropy,
0: and then it was, I came on 3rd March 1973.
1: Bylo to 3. března 1973.
0: To Czechoslovakia.
1: Do Československa.
0: And there was so much snow.
1: A bylo tady tolik sněhu.
0: And morning I just went out.
1: A ráno jsem vyšel jenom ven.
0: And I was poured down.
1: A já jsem takhle up. Praštil jsem sebou.
0: I said, so slippery.
1: A já jsem říkal, takhle to klouže.
0: Okay. In 1977.
1: A v roku 1977.
0: Or 76.
1: Nebo 76.
0: I was living with Mataji, Kalyanpuri.
1: Bydlel jsem u Mataji, u Kalyanpuri.
0: Unfortunately, she was died.
1: Už na neštěstí zemřela.
0: And So I had my room.
1: Měl jsem tam svůj pokoj.
0: Then Mataji had her room.
1: Tam byl potom Mataji na pokoj room. A tam byl pak obývák.
0: And she wanted to teach me German language.
1: A ona mě chtěla učit němčinu.
0: One day I said yes.
1: Jednoho dne jsem řekl dobře, ano.
0: Other day I said, when I didn't like.
1: A když se mi to pak nelíbilo.
0: Mataji, I am still your guru.
1: A tak jsem říkal, Mataji, ale já jsem tady guru.
0: You teach me.
1: Ty že mě budeš učit.
0: It was easy. But she put me with television. Aha, black and white.
1: Ona mi tam dala černobílou televizi.
0: And there was children films and like this.
1: A tam byly nějaký dětský pořady, dětský filmy.
0: And you all know exactly 12 was finished.
1: A víte, tehdy dřív ve 12 prostě to skončilo.
0: National hymny.
1: Byla národní hymna večer o půlnoci.
0: But now there's no national.
1: A dneska už to není.
0: 24.
1: Dneska už to vysílá pořád.
0: So, we were, Mataji and me, we were looking television.
1: A tak já, Mataji, jsme se dívali na televizi.
0: On the Christmas.
1: Na Vánoce.
0: And we want to be midnight till midnight.
1: A chtěli jsme jako být zhůru do půlnoci.
0: It was about 17 degrees minus.
1: A bylo asi minus 17 stupňů.
0: A lot of snow and it suddenly became frozen.
1: A bylo hodně sněhu a najednou to všechno prostě zmrzlo, zamrzlo.
0: And Mataji said,
1: a Mataji
0: now řeknul, 12 the bell will ring in the church.
1: A teďka 12 začnou zvonit zvony v kostelech.
0: I'm not making a joke.
1: A já si nedělám legraci, to není vtip.
0: You will say the Swamiji is telling now something and something.
1: A vy řeknete s vámi, že teď něco je, tak povídá.
0: I give you practical experiences.
1: Ale já vám dávám praktické zkušenosti.
0: So there was a balcony.
1: Byl tam takový balkon.
0: It was balcony was only 1 meter and 30 centimeters.
1: A ten balkon byl asi 1,30 metra.
0: And 3.5 meters long.
1: 3,5 metru dlouhý a asi jenom 1,30 metra široký.
0: And there was down, we were in second floor.
1: My jsme byli v druhém patře.
0: And the people they chopped some trees branches.
1: A dole tam lidé osekali nějaké větve stromu.
0: So, Mataji said, I said, when is the bell? She said, now it will be, you can listen.
1: A já jsem tam říkal, co ty zvony? A ona říká, tak teď si to můžeš poslechnout.
0: I opened the door.
1: Já jsem otevřel ty dveře.
0: And I had some shoes, house shoes,
1: a měl jsem
0: slippery.
1: Ty bačkory, jenom ty pantofle domácí.
0: And there was snow and slippery.
1: A tam byl takový kluský sníh, led.
0: I put my one leg in.
1: Já jsem tam nakročil jednou nohou.
0: And within second I was pst.
1: A během vteřiny už jsem jel.
0: My two legs in the this what you call the
1: railing.
0: Eh?
1: Railing.

0: Yeah, railing.
1: Moje obě nohy skončily v zábradlí.
0: Till my knees.
1: Až ke kolenům jsem se tam.
0: And I'm like this.
1: A já jsem tam takhle.
0: And Mataji came and she pulled me out.
1: A Mataji tam přichází a táhne mě.
0: I told you.
1: A já jsem ti říkala.
0: And she closed again.
1: A tak zavřela ty dveře.
0: So slippery.
1: Tak to bylo klusko.
0: That's why Mahaprabhuji said.
1: A proto Mahaprabhuji říká.

0: Pane. So this example.
1: A tak tenhle příklad.
0: So we know we have a knowledge.
1: My to víme, my máme to poznání.
0: We have lot of knowledge.
1: Máme hodně poznatků.
0: We have more knowledge than before 100 years.
1: Máme víc vědomostí než před 400 lety.
0: But still one we cannot cross over. We cannot go.
1: Ale pořád ještě nedokážeme se postoupit dál.
0: We cannot say what will happen in one second.
1: Nedokážeme stejně říct, co se stane za tu vteřinu.
0: And so Mahaprabhuji's bhajans.
1: A proto Mahaprabhuji's bhajany.
0: And we know Devapurijis.
1: A my známe Devapurijiho.
0: We saw, people saw that he walked on the water.
1: Lidé viděli, že kráčel po vodě.
0: He could go through the rock.
1: Dokázal projít skalou.
0: And he could walk in the air.
1: A dokázal kráčet vzduchem.
0: Now we got this evidence again as Alakpurijis Siddhapitha in Himalaya. At Devapurijis Gufa, 600 meters height.
1: A teď ten důkaz jsme znova dostali v těch Himalájích. Ta Devapurijis Gufa je ještě 5400 metrů v nadmořské výšce 5400 metrů.
0: It's not easy.
1: Není to snadné.
0: Today was Vivek Puri and Anandi, they were in Alakpurijis Gufa.
1: Dneska Vivek Puri a Anandi byli v Alakpurijis Gufa.
0: And they were cleaning everything that Swamiji is coming.
1: Všechno to tam uklízali, protože Swamiji přijíždí.
0: And now they are in Badrinath again.
1: Teď jsou zase zpátky v Badrinathu.
0: And in 2-3 days they will go to Devapurijis Gufa.
1: A za tři dny půjdou k Devapurijis Gufa.
0: And there is someone here who was in Devapurijis Gufa.
1: A je tady někdo, kdo tam byl, Devapurijis Gufa?
0: Who was?
1: Kdo to byl?
0: You have to stand up. Yes. And how is it? How is hard way? Can you tell us a little bit?
1: Můžeš nám říct, jaká byla ta cesta těžká?
0: How hard?
1: Jak to bylo těžké?
2: I was so blessed.
1: Byl jsem
2: Swamiji.
1: Tak požehnán Swamiji.
2: So I was with Sabi Shanti.
1: Byl jsem se Sabi Shanti. Před 9 lety.
3: So I practiced 2 months before.
1: A už 2 měsíce předem jsem cvičil.
3: I live in Hungary and I live in mountainside.
1: Bydlím,
3: so I walked every day in the mountain.
1: Bydlím v Maďarsku pod horami, tak jsem
3: so
1: každý den chodil
3: do hor. It was difficult, but it was so much prana.
0: The Hungarian mountain so high.
1: Maďarské hory, že by byly tak vysoké.
0: That's a good
3: really
0: idea.
3: It was just like 800 meters.
0: Okay, sorry, go ahead.
3: But it was so much prana, very pure prana,
1: tolik čisté
3: and I felt the blessing of Swamiji,
1: a já jsem cítil
3: Guruji, Mahaprabhuji, Devapurijis, Alakpurijis, all on the way,
1: po celou dobu.
3: And it was really beautiful
1: a opravdu
3: path.
1: To bylo krásná cesta.
3: To feel the satupan of the go the way of Pandavas,
1: jít tou cestou, který šli
3: pánovci, really blessing.
1: To bylo opravdu požehnání.
3: And Devapurijis Gufa was beautiful. I took few pictures and the one picture was I saw like a cliff smiling.
1: Já jsem tam
3: that was the Devapurijis Gufa. A big smile.
1: Gufě.
3: I thought this is Devapurijis smile.
1: Bylo tam krásně, udělal jsem několik obrázků a na tom jenom obrázku jedna z těch skal jsem tam viděl úplně, jako by se mu odrážel úsměv a myslím si, že to byl Devapurijis úsměv, že se tam na mě usmíval.
0: And you go to Satupan?
3: Yes.
0: Yeah, Suryakund.
3: Suryakund and Satupan, the lake.
0: And Sastadhara, falling about thousands of the
3: yes
0: waterfalls.
3: Yes.
0: And then Devapurijis.
3: Yes, that was the highest point. There is the Vishnukund.
0: Yeah.
3: Vishnukund is so beautiful, so many thousand herbs everywhere. So we arrived and already Sabi Shanti and all the Sherpas took Yoga Nidra because everybody was very tired. And then everybody was like, slept like half an hour in really deep yoga nidra. That was an amazing experience.
1: Došli všechna ta místa, ten Vishnukund, kde Vishnukund, kde bylo tisíce těch bylin a všichni teda byli unavení, že se museli odpočinout, ale všechno to bylo velice krásné.
3: Thank you.
0: Kesanam Sepan. Thank you. So what I want to tell,
1: co mám chci říci,
0: that we are bhaktas.
1: My jsme bhaktové.
0: I'm like you.
1: Já jsem jako vy.
0: And you are like me.
1: A vy jste jako já.
0: I hope.
1: Doufám.
0: But we know, we have evidence that how it was Mahaprabhuji and Devapuriji.
1: My víme, my máme důkazy, jak to bylo s Mahaprabhujím, jaký byl Devapuriji.
0: And Alak Puriji's visions which I had.
1: A Alak Puriji's vize, který se mi dostalo.
0: A very mighty man.
1: To byl velice mocný muž.
0: High and so.
1: Vysoký a.
0: But it was like in the fogs, in the clouds.
1: A bylo to jako v mlze, zamžené.
0: Two times or three times.
1: Nebo třikrát.
0: Shanti had once or twice.
1: Shanti měla tu vizi jednou.
0: But her vision was more wide between two mountains.
1: Ale její vize byla široká mezi dvěma horami.
0: So I can tell you, be sure that we will be in Brahmaloka.
1: A tak já vám můžu říct, buďte si jistí, že budeme v Brahmaloce.
0: But if you are in your ignorance,
1: ale pokud jste v nevědomosti,
0: and if someone is talking stupid,
1: a pokud někdo mele hlouposti,
0: then you will go on inside.
1: A tak potom vy poklesnete taky.
0: So that's very nice. Shri Deepnath Bhagwan ki jai. So there are different kind of path.
1: Tak jsou různé druhy cest.
0: We have yoga.
1: My máme jogu.
0: Word is only yoga.
1: A to slovo jenom yoga.
0: Like only God.
1: Tak stejně jako je jenom Bůh.
0: God or yoga.
1: Bůh nebo yoga.
0: Now we give the name.
1: A my tomu dáváme jména.
0: Just ask who brought this more message.
1: Jenom podle toho, kdo tu zprávu přinesl.
0: Now yoga in daily life.
1: A teď yoga v denním životě.
0: Is about. I became to Holy Guruji in Nepal in 1965.
1: Já jsem k Holy Gurujimu do Nepalu přišel roku 1965.
0: And there I begin to learn from Guruji.
1: A tam jsem se začal učit od Gurujiho.
0: I was going to school.
1: Chodil jsem do školy.
0: Anyhow. And now this, how many round the world, how many million people have learned yoga in their life.
1: A teď po celém světě kolik milionů lidí se naučilo jogu v denním životě?
0: How many books have been published?
1: Kolik knih už bylo vydáno?
0: How many thousands of the books are sold?
1: Kolik tisíce knih už je prodáno?
0: In Czechoslovakia time.
1: Jenom v Československu.
0: In communist time.
1: Za komunismu.
0: The first book was published thousands in the Slovakia Vatican.
1: Ve Zvolenu už tehdy vycházely tisícové náklady těch knih.
0: And then in the Prague.
1: A potom v Praze.
0: Which big company called Moravka and then another one more.
1: Ještě ta velké nakladatelství Mladá fronta to vydala.
0: Communist time under Yugo in Yugoslav on Hungary books was how many thousand. And in Christmas day, one week or ten days before Christmas, about 2,000-3,000 books were sold.
1: A už za komunismu, i v Maďarsku už za komunismu ty knížky vycházely v tisícových nákladech a před Vánocemi se jich za týden prodalo 3,000.
0: And many people that time was immigrating.
1: Mnoho lidí tehdy emigrovalo.
0: And they had all the time, they said they had their book. Yoga and Dead Life, Guruji's, Mahaprabhuji's photos, And they went to Australia, America, many countries.
1: A oni, když odcházeli, migrovali, tak jedně, co si sebou brali vždycky tu knížku a Mahaprabhu Jiho Holigru Jiho fotku a tu si nesli.
0: How many books in German language?
1: Kolik knih v
0: němčině, Croatian, Slovenian,
1: ve slovenštině,
0: etc.
1: A tak dále.
0: And how many teachers have been taught yoga to how many people?
1: A kolik těch učitelů učilo jogu kolika lidem?
0: Must not be that who came to me and got a blessing.
1: Není to jenom ti, kdo přišli přímo ke mně a dostali požehnání.
0: And one book, how many people have been learned from that one book?
1: A kolik lidí se učilo podle jedné knihy?
0: So, round the whole world, the millions of people practiced and practicing of yoga in daily life.
1: Cvičili a cvičí miliony lidí jogu v denním životě.
0: And still, it is you who brought this.
1: Ale jste to vy, kteří tohle to.
0: I am only medium.
1: Já jsem jenom prostředníkem.
0: But you learned, you understood.
1: Vy jste se to naučili, pochopili jste to.
0: You got benefit.
1: Dostalo se vám toho.
0: You are giving.
1: Vy jste z toho měli prospěch a dáváte to dál.
0: And many people are teaching yoga in daily life, earning money.
1: A mnoho lidí učí jogu v životě a vydělává se tím peníze.
0: Why not?
1: Proč ne?
0: I'm happy.
1: Já jsem šťastný.
0: That at least they have something.
1: Že aspoň něco mají.
0: So therefore yoga in daily life has become that system.
1: A tak yoga v denní životě se stala takovým systémem.
0: And that's just the name yoga in daily life.
1: A to jméno je yoga v denní životě.
0: But in reality it is only yoga.
1: Ale ve skutečnosti je to jenom yoga.
0: But this yoga in daily life have certain techniques and messages of the masters.
1: Ale právě že yoga v denní životě má určité techniky a poselství mistrů.
0: Swami Shivananda, Rishikesh.
1: Swami Shivananda z Rishikeshe.
0: Also millions of the bhaktas or practitioners have been practiced from the Swami Shivananji.
1: Podle Swami Shivananjiho také cvičili a cvičí miliony bhaktů.
0: In whole world there is Shivananda yoga schools.
1: Na celém světě jsou Shivanandovy jogové školy.
0: And that is very sattvic, very good.
1: A to je velice sattvické, velice dobré.
0: Shivananda practice everything is very very good.
1: Podle Shivanandy to cvičení je velice dobré.
0: They are not changing always.
1: Oni to pořád nemění.
0: They are not changing that I will have your kundalini going up and your kundalini go down.
1: A oni to nemění, takže jednou kundalini je nahoru, jednou tvoje půjde dolů.
0: Our Swami Shivananda yoga schools around the world have a very good

0: Holder, Dracula? Dracula.
1: Vampire.
0: Yes.
1: Je, ta, víte, jak je to? Ty rakšaso zautočí, víte, kdo Dracula, ten upír?
0: Did you see that Dracula's dance?
1: Viděli jste, jak ten Dracula tancuje?
0: And when they were dancing, they were not visible in the glass mirror.
1: Tam, kde tancoval, nebylo je vidět zrcadle.
0: And like this, such people are not visible. They are looking like this.
1: No a takhle takoví lidé taky vy neuvidíte. Oni se tak jako tváří nenápadně.
0: And then they will dance with them.
1: No a potom si s nima zatančí. Potom to roztančí.
0: And they hug them.
1: A oni je potom obejmou.
0: Here.
1: A tady potom.
0: That's finished.
1: A je po všem.
0: It is that rag. So that. Poison gone in.
1: A ten jed vás potom už zasáhne.
0: And very soon, after biting, in few hours.
1: A brzo potom, co vás kousnou za několik hodin.
0: Jo, it didn't go like this.
1: Už máte taky takové zuby.
0: What to do?
1: Co si počít?
0: That's why. So, sometimes even you are against your guru.
1: A tak někdy je to dokonce tak, že jste proti vlastnímu guruovi.
0: Your guru vakya.
1: Vaše guru vakya.
0: You lost it.
1: Ztratili jste ta guru.
0: You know what will happen?
1: A víte, co se stane?
0: Your ego.
1: Vaše ego.
0: Your attachment.
1: Vaše připoutanost.
0: Your proudness.
1: Vaše pýcha.
0: You think I am bigger now.
1: Teď si myslí, já jsem teď ten velký.
0: But we are not. We are always humble.
1: Ale my jsme vždycky
0: pokorní. We should be humble to all.
1: Měli bychom mít pokorní.
0: Even in the rakshasa, we should say thank you, Hari Om, and I go.
1: Vůči všem, i když je to ten rakshasa, tak mu říct.
0: No argument, no argument.
1: Děkuji a odejít, žádné hádky.
0: Take your yoga mat.
1: Žádné argumenty, žádné diskuze. Vezměte si svoji podložku a.
0: Open your boot of your car.
1: Otevřte si kufr u auta.
0: Inside.
1: Schovejte si tam tu
0: matku. Hari Om.
1: Nastartujte a
0: Dracula can run behind you.
1: Dracula možná za vámi poběží.
0: Yes.
1: Ano.
0: They can come as a horse.
1: Mohou přijít jako koně.
0: Many, many things.
1: Mnoho, mnoho věcí.
0: Therefore, Gurudev, protect us.
1: A proto Gurudev ochraňuj nás.
0: And so that's why I was

0: telling you this story, the mighty tree.
1: Proto jsem říkal ten příběh o tom mocném stromu.
0: Was destroyed by little axe.
1: Který byl zničen tou malou sekírkou.
0: And if not that.
1: A kdyby to nebylo tak?
0: Then they will get into your stomach.
1: Pak se vám dostanou do žaludku.
0: Yes, your enemy will enter in your stomach.
1: Ten váš nepřítel se vám dostane až do žaludku.
0: I don't know, but there was one story about something.
1: Nevím, ten příběh byl.
0: One very alcoholic person.
1: Byl jeden člověk, který hodně pil alkohol.
0: So he was so alcoholic.
1: A on byl tak teda na tom alkoholu.
0: Couldn't give up.
1: Že se to nedokázal vzdát.
0: He tried to give up.
1: Snažil se to zříci.
0: But alcohol didn't want to give him up.
1: No, ale ten alkohol se nechtěl jeho zříci.
0: So one day he gave up.
1: A tak jednoho dne se to vzdal.
0: And he said, I will not be it.
1: A tak říkal, takhle už to dál nejde.
0: And then the story is something different, but I've forgotten.
1: Ten příběh ještě se pak nějak rozvíjí, ale to jsem teď zapomněl.
0: So that rakshasa,
1: ten rakshasa,
0: who want to destroy you,
1: který vás chce zničit,
0: went like a little like this with alcohol in the bottle.
1: Se proměnil v maličkého, něco maličkého do té alkoholové lahve.
0: And that your enemy is laughing.
1: A ten váš nepřítel se pak směje.
0: Now with this alcohol I will go in your stomach.
1: Teď s tím alkoholem se dostanu až k tobě do břicha.
0: Then I will destroy you.
1: A pak tě zničím.
0: I give you example.
1: Dám vám příklad.
0: Mighty our beautiful tree.
1: Tenhle náš krásný mocný strom.
0: No one could think.
1: Nikdo se ani nepomyslel.
0: That this tree can break.
1: Že tenhle strom se může zlomit.
0: Why this tree broke?
1: A proč se zlomil ten strom?
0: Because there were some worms inside.
1: Protože uvnitř byly nějaký červy.
0: Like the termites.
1: Něco jako termiti, mravenci.
0: And it made it empty, full, whole area, trunk of the tree.
1: A celý ten strom zevnitř vydlabali, vyhlodali.
0: And with the storm fall down.
1: A potom při bouřce to padlo.
0: Inside these bugs have so much eaten.
1: Tam uvnitř ty brouci toho tolik vyžrali.
0: The trunk is lying there.
1: Podívejte se, ten kmen tam leží.
0: You can walk in and out.
1: Můžete tím prolézt tou dírou. Yeah.
0: So, also like a diabetes.
1: Tak jako je to diabetes.
0: Diabetes like same thing.
1: Cukrovka je to stejně.
0: So, likewise, a negative people in the satsang comes.
1: A tak stejně, když negativní lidé přijdou na satsang.
0: They are not coming to the satsang.
1: Oni nechodí, nepřicházejí kvůli satsangu.
0: Therefore, it is said.
1: A proto se říká.
0: Hoshiyar re na bande, mat jana bhul thaga ke, ye nagri hai thaga ki, thagti hai dam pila ke. So this I will, Asalaram ji bhajan is very beautiful. Holy Guruji often was singing this bhajan early morning, 3:30.
1: Tohle je Asalaram ji bhajan, velice krásný. Guruji ho často zpíval v 3:30 ráno.
0: And said to me, he called me.
1: A vždycky mě zavolal.
0: Glass water.
1: Říkal, sklenici vody.
0: Yes, Guruji.
1: Ano.
0: Sit down.
1: Sedni si.
0: Mala pero. Meditate.
1: Medituj.
0: Then Guruji will say, Hoshiyar. And if I will do like this, you will say, this is a cruel master. So now master, they are afraid from the disciples. Hoshiyar rehna banda, oh my friend,
1: o můj příteli,
0: be alert.
1: Buď bdělý.
0: Hoshiyar rehna banda, mat jana bhul thaga ke, don't be cheated.
1: Nenech se podvést.
0: Ye nagri hai thagon ki, this city is the city of the cheaters.
1: Tohle město, to je město podvodníků.
0: Pila ke dam pila karke, with alcohol and this, they will pull you down.
1: S alkoholem a tím vším tě strhnou dolů.
0: It means ignorance.
1: To znamená

0: Vivekananda.
1: So there are many. Read their lifestyle and look to them.
0: Apoi, na ne se divejte.
1: So you are when somebody is coming, they are mentally ill.
0: Když někdo přichází a něco, tak to jsou mentálně nemocní lidé.
1: If someone will say he is drinking alcohol.
0: Někdo řekne, no tak on pije alkohol.
1: Did you not see drink alcohol?
0: A co pak vy jste ho viděli, že by pil alkohol?
1: Of course I can drink.
0: Můžu se přece napít.
1: But why should he drink?
0: A proč to, ale on by neměl.
1: So many, many things we have to be careful. I give you a warn.
0: Proto byste si měli opravdu dávat pozor, já vám dávám varování.

0: January is already, no, start depression.
1: A 1. ledna už začíná deprese.
0: Start with the headache.
1: Začíná s bolestí hlavy.
0: And we have New Year Sankalpa.
1: Máme ty předsevzetí do nového roku.
0: All balloon is still, but not anymore so full of the air. Now it started to go air out and everything is look depression.
1: Ty balonky, co ten předtím byly plné vzduchu, tak už začínají být menší.
0: But Guru Purnima is not such, on such way.
1: Ale Guru Purnima není tady tímto způsobem.
0: But if before Guru Purnima, full moon, and that is tomorrow Guru Purnima.
1: Ale ten večer předtím úplníkem, který je
0: start a big satsang.
1: Začíná velký satsang.
0: And whole night is singing bhajans.
1: A celou noc se zpívají bhajany.
0: Satsang, darshan.
1: Satsang, darshan.
0: And be with Gurudev.
1: A přítomnost Gurudeva.
0: Tomorrow morning.
1: A další den ráno.
0: Usually start with the prayer, with the Guru Gita.
1: Se začíná většinou modlitbou a Guru Gitou.
0: Darshan.
1: Darshanem.
0: And everything finish with the bandara.
1: A všechno skončí.
0: That means with the eating.
1: Velkou hostinou.
0: And that is the similar. You don't need to be confused. Okay, today was from Jadan big satsang and etc. Maybe I miss a day. No, we didn't miss a day.
1: Nemusíte být zmatení, nepřišli jsme o žádný den, nepřišli jsme o ten den.
0: Because tomorrow I think our time something 4 afternoon, 4:30 afternoon will be full moon. And Guru Purnima is full moon. What means tomorrow is the full moon and Guru Purnima.
1: Ale zítra asi kolem 4. hodiny bude ten úplněk, tak to je ten den, to je ta Guru Purnima.
0: For us, Guru Purnima is a new year.
1: Pro nás je Guru Purnima jako nový rok.
0: Spiritual new year.
1: Spirituální nový rok.
0: I was always joke.
1: Vždycky vtipkuju.
0: Because you know that I have little strange pictures in my mind, yes?
1: Vy víte, jak já mám představy, obrázky ve své fantazii?
0: Not so holy.
1: Ne úplně.
0: But for
1: svaté.
0: Me is a good symbolic.
1: A pro mě je to dobrá symbolika.
0: You know when you have a dog.
1: Když máte psa.
0: Every year dog should got a vaccination against rabies.
2: Rabies.
1: A tak každý rok ten pejsek musí dostat vakcínu proti vsteklině.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: And tak? Got the collar, not collar, but this badge.
1: A musí dostat takovou tu oznáček.
0: That people who are collecting the homeless dog know, oh yes, it is a dog with the home.
1: Že je, aby.
0: And with vaccination.
1: Aby potom ten, který, ten člověk, který pak jako znahání ty opuštěný pejsky, aby věděl, že aha, tady tenhle ten pejsek má teda vakcínu, je očkovaný proti vsteklině.
0: And Swamiji said that human is the most dangerous animal on the earth.
1: A Swamiji řekl, že člověk je ten nejnebezpečnější tvor na zemi.
0: And we are also having disease something like rabies.
1: A že my máme vlastně nemoci, které jsou jako ta vsteklina.
0: Only rishis and gurus know this and all the time try to give vaccination to disciple and to people.
1: A rishiové a mistři to vědí a snaží se dát takovou vakcínu svým žákům.
0: That vaccination is in the form of the religion or in the form of the satsang.
1: A tahle vakcína je buď ve formě náboženství, anebo ve formě satsangu.
0: And we need all the time that kind of vaccination.
1: A my takovou vakcínu potřebujeme pořád.
0: For me is so similar with the book Island of Dr. Moreau.
1: Pro mě je to podobné jako z knížky
0: Island of the Dr. Moreau.
1: A ostrov doktora Moreaua.
0: Inside this story, how one scientist change and make from animal human.
1: V tomhle příběhu je takový vědec, který ze zvířete udělal člověka.
0: All the time he must give injection. All the time he need to give injection to keep that transformation from animal to human.
1: Pořád musel dávat vakcíny, aby udržel tu změnu, tu transformaci toho zvířete v člověka.
0: And that is the satsang.
1: A to je satsang.
0: That is the dharma.
1: To je dharma.
0: Without dharma, without satsang, human very easy go in the very dangerous animal. Why to a dangerous animal? Because we have intellect.
1: Bez dharmy, bez satsangu se velmi brzo můžeme stát takovým nebezpečným zvířetem.
0: And no any animal is so cruel like a human.
1: A žádné jiné zvíře než člověk není tak kruté.
0: No any animal do to his own kind such things like human do to human.
1: Žádné ze zvířat nedělá svému druhu to, co člověk dělá člověku.
0: And we need to get all the time injection.
1: A my pořád potřebujeme dostávat ty vakcíny.
0: And Guru Purnima is day new year when we come to our Gurudev.
1: A Guru Purnima je den, nový rok, kdy my přijdeme ke Gurudevovi.
0: I joke that yoga is very near to the quantum physics.
1: A já vtipkuju, že yoga je velmi podobná kvantové fyzice.
0: Time, space.
1: Čas,
0: who cares?
1: Prostor.
0: Who cares about this?
1: Kdo se o to zajímá?
0: If we are here in the Střílky and Swamiji is in India.
1: Pokud my jsme tady ve Střílkách a Swamiji v Indii.
0: No problem.
1: Není problém.
0: You close your eyes.
1: Zavřeme oči.
0: And you are with your Gurudev.
1: A jsme s Gurudevem.
0: You are not in India. You are maybe anywhere where you want.
1: Nejsme třeba v Indii, ale jsme kdekoliv chceme.
0: Where is your secret place?
1: Tam, kde je naše posvátné místo.
0: And you are with Guruji.
1: A jsme s Gurujim.
0: It is no problem with the language. Oh, I don't know Hindi, I don't know English.
1: Není problém s jazykem. Nevíme třeba hindštinu, nevíme angličtinu.
0: And you have through this Mansik puja.
1: Ale skrze Mansik puju.
0: You don't need to do anything.
1: Nepotřebujeme dělat nic.
0: Look, it is one very important thing. We learn this from Swamiji.
1: To je taková důležitá věc, kterou jsme se naučili od Swamijiho.
0: It is a relationship between parents and child.
1: Je to takový vztah mezi dospělým a dítětem.
0: When child starts to talk.
1: Když dítě začne mluvit.
0: And make blah, blah, blah, blah. You are so happy. Oh, he's talking, he talk mama, tata and who knows what blah, blah, blah said.
1: A když to dítě začne mluvit, ale ještě tak jako žvatla a vlastně nic pořádně neříká, tak my už jsme, je, to je skvělé, a jsme nadšení, že aspoň nějaké slovíčka možná máma, táta říká.
0: And that is a relationship between guru and disciple.
1: A podobně je to se vztahem mistra a žáka.
0: Second thing, how to make puja.
1: A druhá věc, jak udělat půdu?
0: It's very how to say important to know how to do some puja.
1: To je velmi důležité vědět, jak udělat nějakou půdu.
0: And for that pandits learn years and years and years.
1: Proto se panditi učí roky a roky, aby to věděli.
0: And it's very important to do on the proper way.
1: A velmi důležité to udělat správně.
0: I will tell you one anecdote.
1: Povím vám takový vtípek.
0: In one Kumbh Mela in Haridwar.
1: Na Kumbh Mele v Haridwaru.
0: Swamiji visit Pilot Baba.
1: Swamiji navštívil Pilot Babu.
0: And he enter in a room.
1: Přišel do místnosti.
0: And Mahamandaleshwar Gyaneshwarji, Swami Anandi and I remain out.
1: A Mahamandaleshwar Maneshwarji, Swami Gyanandi a Vivek Puriji zůstali venku.
0: And we were talking, waiting Swamiji near this Yagya Shala, place where is Yagya.
1: A oni čekali vedle místa, kde se dělali jagy.
0: And in that time was I don't know how many fires.
1: V tu chvíli se tam zrovna dělali několik ohňů, se tam dělalo.
0: And the disciples of Pilot Baba.
1: A žáci tohoto Pilot Baby.
0: In that time mostly from Russia and Ukraine.
1: V té době hodně jich bylo z Ruska a z Ukrajiny.
0: Was doing some yagyas.
1: Tam dělali nějaké jagy, nějaké obětiny.
0: Learning how to do.
1: Učili
0: or
1: se.
0: They are performing.
1: Učili se, jak to vlastně udělat.
0: We didn't mention this. But we start to talk and in one moment we become so nervous.
1: My jsme se o to nějak moc nezajímali, ale v nějaký moment jsme začali být nějak hrozně nervózní.
0: Something in the stomach, something.
1: Něco z žaludku, prostě celý jsme byli.
0: Almost negative.
1: Takové až jako negativní pocity.
0: And we just walk 50 meters far.
1: Tak jsme odešli asi 15 metrů.
0: And everything calmed down.
1: A všechno se uklidnilo.
0: Never play with the yagyas and with all this stuff.
1: Nikdy si nehrajete s jagyami ani s takovými.
0: I also know some people in past from Zagreb.
1: Já znám pár lidí ze Zagřebu z minulosti.
0: They bought some books.
1: Kteří si koupili nějaké knížky.
0: Make a fire and start svacha and doing something.
1: Udělali oheň a z těch knížek jenom začali číst a zpívat a něco tam obětovat do ohně.
0: That is playing.
1: Ale to je hraní.
0: But it is not only just kinder child game. But that is no respect.
1: Ale jak já není žádná dětská hra, to je bez respektu, to nejde.
0: And we don't do on the proper way.
1: A neděláme to pořádně v tu chvíli.
0: And why play with such things?
1: Ale proč takto hrát si s takovými věcmi?
0: When you do to your guru.
1: Ale když děláme jagyu guruovi.
0: In front of altar and you take the tali and do.
1: Před oltářím, když máme to tali a děláme.
0: In that moment is not important.
1: V tu chvíli to není důležité.
0: That you be in the fear, oh yes, five times, three times, oh, who is come first, who is come second, and you are frozen to what I will do.
1: V tu chvíli není tak důležité, jako být nervózní, jestli udělám tři kolečka, pět koleček, a kdo bude další, kdo dřív a kdo potom.
0: That is your mother and father.
1: Tohle je naše matka i otec.
0: And when you do this, your father and mother will be very happy.
1: A když uděláme tady takovou půdu, tak
0: anything what you do.
1: Tak bude máma i táta by byli rádi.
0: And because of that we are happy luckiest one.
1: A protože my jsme ti nejšťastnější.
0: Because when we are doing some guru puja or anything something like this, we are not need to be in the fear and in the tension. I'm doing right or not right.
1: Když děláme takovou to guru puju, tak nemusíme být tak ve stresu, jestli to děláme správně nebo špatně.
0: Only is important that you do with the love, with the respect, and that is the clean.
1: Nejdůležitější je, aby se to dělalo s láskou, s respektem a v čistotě.
0: That is important. Everything else is not important.
1: To je důležité. Nic dalšího není tak důležité.
0: And imagine, visualize that you are with your guru.
1: Představte si, že jste se svým guru.
0: You bow down.
1: Pokloníte se mu.
0: You have this relation, you have darshan.
1: Máte ten vztah, máte ten darshan.
0: And just give everything to your Gurudev.
1: Prostě všechno odevzdejte Gurudevovi.
0: 100% sure that we do what is not right this year.
1: 100%
0: something what is not right.
1: 100% nevíme, že jsme udělali všechno správně tenhle rok, nebo že uděláme všechno správně tenhle rok.
0: Just give that and ask for purification.
1: Tak to můžeme všechno odevzdat a poprosit o pročištění.
0: And what means purification? That give to you knowledge.
1: A co znamená pročištění?
0: And strength to change this in the future.
1: A to pročištění znamená, že nám to dodá sílu a nám to dá to poznání a tu sílu to změnit v příštím.
0: And everything what you did positive, give like a present.
1: A všechno, co jsme udělali za ten rok jako pozitivní věc, dejme guruvi jako dárek.
0: Like a flower.
1: Jako květinu.
0: And it will be good to make sankalpa.
1: A bude dobré udělat nějakou sankalpu.
0: Because of that I talk now. To prepare, overthink during the night, what will be my sankalpa?
1: A důležité je se taky připravit. Můžeme přes noc popřemýšlet, co bude moje sankalpa.
0: Try not to make sankalpa every day I will meditate 57 mala.
1: Snažte se nevytvořit sankalpu, jako že budete třeba meditovat každý den 57 mal.
0: Because we will do maybe first day.
1: Protože to zvládneme třeba první den jenom.
0: But after 2-3 days, when finish holidays, when we start to work, we will do maybe one.
1: Za 2-3 dny už uděláme třeba jenom jednu.
0: And because of that, it's very important to have sankalpa, what is not so big.
1: Je důležité mít sankalpu, která není tak obrovská.
0: Small.
1: Stačí malá.
0: What is possible to achieve?
1: Která je
0: easy. But plus 0.5%.
1: Takovou tak akorát malou sankalpu, které jsme schopní docílit, ale tak jako ještě o 1% víc.
0: And on that way we will also strengthening our willpower.
1: A tímhle vlastně posilujeme svoji vůli.
0: But every time when we decide something what is much more than we are able to do, on that way we are weakening our will.
1: Vždycky, když se jako rozhodneme a zvolíme si něco, co je jako hodně daleko od toho, čeho jsme schopní dosáhnout, tak tím oslabujeme svoji schopnost.
0: And have this mansik puja, bow down, sankalpa, decision for next spiritual year.
1: A můžeme si udělat tu mansik půdžu, poklonit se a zvolit si tu sangalbu pro ten další spirituální rok.
0: And imagine, like in many meditation which Swamiji was lead, he many times mentioned, and you feel the hand of Mahaprabhuji on your head, and you are getting the blessing. He lead, he teach us such meditation.
1: A opravdu si představte, jak Swamiji nás učil opravdu cítit ten dotek guruovy ruky na naší hlavě, tak jak nás to učil.
0: And bow down and feel that you get blessing.
1: A pokloníme se mu a procítíme to, že jsme dostali požehnání.
0: We talk in the Guru Gita in previous verses that all the time Guru Kripa is above us.
1: Tak jak jsme si říkali v Guru Gitě, Guru Kripa je vždycky kolem nás.
0: That is like a sun.
1: Je to jako slunce.
0: Sun is always shining.
1: Slunce vždycky svítí.
0: But only is important that we come on the sunlight, not be in the basement.
1: A tak je důležité, abychom na to slunce vyšli a neschovávali se ve sklepě.
0: And not be in the basement means be aware of that energy, that blessing.
1: A nebýt ve sklepě znamená, že jsme vědomi se toho, že tady je to požehnání a ta síla.
0: And that blessing is a spiritual injection against rabies.
1: A tady to požehnání je taková injekce proti té spirituální vzteklině.
0: It is injection of energy to stay 1 year more on the path.
1: Je to injekce energie zůstat další rok na této cestě.
0: Because it's not easy to stay.
1: Protože to není jednoduché zůstat.
0: Any project is easy to start.
1: Jakýkoliv projekt je jednoduché začít.
0: And if you think that the hardest is start the project. No. Everybody can start the project.
1: Jestli myslíte, že to nejtěžší je začít projekt, tak ne, každý může začít projekt.
0: But maintaining the project.
1: Ale uchovat, zachovat, zůstat 10, na cestě.
0: 15, 20 years.
1: 10, 15, 20 let.
0: 100, who knows?
1: Nebo 100 let, kdo ví?
0: It's something.
1: To je něco.
0: And we are asking for blessing.
1: A my prosíme o požehnání.
0: And maybe it's the highest prayer.
1: A možná je to ta nejvyšší modlitba.
0: Please give me a blessing, give me strength to remain on my spiritual path.
1: Možná je to, prosím, dej mi sílu, dej mi vytrvalost zůstat na spirituální cestě.
0: That is important only.
1: To je jediné důležité.
0: And if we stay with our practice, with our guru bhakti and transforming, inner transformation, inner evolution, in the end we will come on the where is our aim.
1: A když zůstaneme s tou vnitřní bhakti, s tou vnitřní sílou na téhle cestě a vytrváme, tak dosáhneme cíle.
0: Of course, on the Purnima is always good to fast.
1: Samozřejmě na Guru Purnimu je dobré držet půst.
0: And why is you know also Guru Purnima?
1: To víte, Guru Purnima.
0: It is many explanation about Guru Purnima.
1: Je spoustu vysvětlení o Guru Purnimě.
0: One explanation of Guru Purnima is that on that day first time the light of the sun touch the earth.
1: Jedno z vysvětlení Guru Purnimy je, že to je první den, kdy se slunce dotklo země.
0: But you know that I prefer always to understand the behind story.
1: A víte,
0: what is the reality? What is in the symbol

0: Že to byl první den, kdy se dotklo země slunce země.
1: But what means sun?
0: Ale co znamená slunce?
1: When we talk about Ida Pingala and Shushumna,
0: když mluvíme o Idě Pingale a Shushumně,
1: we talk about Surya Chandra.
0: Mluvíme o
1: Surya is the conscience.
0: Surya je vědomí.
1: And moon is the mind.
0: A měsíc je mysl.
1: But it's very nice explained. Moon don't have his own light.
0: To krásně vysvětlené. Ten měsíc nemá vlastní světlo.
1: Moon is only reflecting the sunlight.
0: Měsíc jenom je reflexí, je odrazem, odráží to slunce, světlo slunce.
1: What means mind is only a reflection of the conscience.
0: Což vlastně znamená, že mysl je jenom odrazem toho vědomí.
1: We will talk later about this.
0: O tom se ještě popovídáme později.
1: And when is the full moon? It means that he's completely, our mind is completely purified.
0: A když je ten úplněk, tak to znamená, že ta naše mysl je kompletně pročištěná.
1: And he's able completely reflecting the divine consciousness.
0: A je schopná kompletně odrážet tu posvátnou, to posvátné vědomí.
1: Because of that, we pay attention to the full moon, Purnima. That is the Purnima, full.
0: Proto vlastně se soustředíme na ten úplněk.
1: And our mind is like a moon, always changing.
0: A naše mysl je jako ten měsíc, pořád se mění.
1: Sometimes high, sometimes down.
0: Někdy nahoře a někdy dole.
1: And because of that, it's so nice picture that moon is connected with the waves.
0: A je to fakt krásný obraz, takhle, že teda to ten měsíc.
1: High waves and low.
0: Je vlastně ten měsíc způsobuje ty vlny, takže jsou ty vysoké vlny a ty nízké vlny na moři.
1: And sun means that divine consciousness.
0: A slunce znamená to posvátné vědomí.
1: And when that conscience come to the earth.
0: A když to vědomí přišlo na zem.
1: That is one explanation about Guru Purnima.
0: Second. Jedno z vysvětlení Guru Purnimy. Druhé.
1: Second, we say that is the Ved Vyas Purnima, Ved Vyas birthday.
0: To je taká Ved Vyas Purnima.
1: And Ved Vyas, we talk about Vyas.
0: Už jsme mluvili o Vyasi.
1: But when we said Ved Vyas, it means Ved Vyas who wrote the Vedas.
0: Je to ten, který napsal Védy.
1: Yesterday was one question.
0: Včera byla jedna otázka.
1: About other planets and Guru. Guru and other planets.
0: Otázka o Guruvi a ostatních planetách.
1: Somebody many years ago asked Swamiji about aliens.
0: Někdo nějaký roky zpátky se zeptal Swamijiho o mimozemšťanech.
1: And he said, in this life you don't have karma with aliens.
0: V tomhle životě nemáte karmu s mimozemšťany.
1: But also we know that Swamiji many times said, I think that also is in the old script for yoga teacher, one sentence.
0: Ale taky víme, že Swamiji několikrát říkal, že někde je napsaná věta.
1: And I'm always joking with professors from Indology department.
0: A já ráda vždycky vtipkuji s profesory z indologické fakulty.
1: And when I know that in public I have some professor from Indology.
0: A taky zejména, když mám takhle v publiku někoho z tohoto odvětví.
1: I always said that different between yoga approach and Indology approach is about 1-0.
0: A já rád říkám,

0: ten rozdíl mezi jogou, jogovým přístupem a indologickým přístupem je 1:0.
1: David said 5,000 years.
0: Řekněme nějakých 5,000 let.
1: We will put 0,1, 0+.
0: A tak přidáme tam 1:0.
1: And Swamiji said that we must say that Vedas it is at least 2,000 years on the planet Earth.
0: Jsem už říkal, že Vedy jsou tu alespoň 2000 let na Zemi.
1: On the Earth.
0: Na Zemi.
1: But also when you remember what Swamiji talked about the beginning of the Vedas.
0: Ale když si vzpomeneme, co Swamiji říkal na začátku o Vedách.
1: You know that is the maybe Swami Parvati will tell exactly that sentence.
0: Swami Parvati ji možná řekne přímo tu větu.
1: I never remember number too good. That is the thousands and thousands sun.
0: Je to tisíce a tisíce sluncí.
1: In this endless universe.
0: V tomto nekonečném vesmíru.
1: And thousands planets.
0: A tisíce a tisíce planet.
1: And in that universe is Parameshwar.
0: A v tomhle vesmíru je Parameshwar.
1: But for this solar system we will call him Ishvara.
0: Ale pro tenhle solární systém ho budeme nazývat Ishvara.
1: And when we talk about Vedvyas, Vedvyas didn't invent Vedas.
0: A když budeme mluvit o tom Vedvyasovi, který napsal Vedy, tak on je vlastně jako nenapsal.
1: But he put down on the paper.
0: Ale sepsal je na ten papír. A nepřišel s tím
1: but
0: on.
1: Ganeshji, yes?
0: Ganeshji.
1: And you mostly visited the cave where Ganeshji wrote, yes?
0: A možná někteří navštívili tu jeskyni, kde Ganeshji sepsal Vedy.
1: Badrinath and little up. Okay. And what means that for each Veda you know that how came that Rishi was meditating.
0: Ale pro každou Vedu víme, že přišlo tak, že Rishi meditoval.
1: And in meditation came Veda.
0: A v meditaci k němu přišla Veda, to vědění.
1: They said two things that through the Gayatri mantra the Rishis got Vedas.
0: A říká se, že skrze Gayatri mantru ty Rishiové získali to vědění.
1: Or also we will say that is the Gayatri mantra is essential of the Vedas, and when you are chanting the Gayatri mantra, it is benefit like you are chanting the all four Vedas.
0: A nebo můžeme říct, že ta Gayatri mantra byla příčinou, byla u toho zrodu, z ní vznikly ty Vedy, a tak když zpíváme Gayatri mantru, tak tím vlastně je to, jako bychom zpívali všechny ty Vedy.
1: And we will not talk that is the Guru Tattva appearing only on the planet Earth.
0: A nebudem říkat, že ta Guru Tattva vznikla jenom na Zemi,
1: and
0: planetě.
1: That is knowledge is only reserved for planet Earth.
0: A že to vědění je rezervováno jenom pro planetu Zemi.
1: I heard one from I don't know, but one very big dignity in the Catholic Church about aliens.
0: A ten nějaký vysoce postavený člověk v katolickém kostele říká něco o těch mimozemšťanech.
1: And he told, yes, if alien come to the earth, we will teach them knowledge to get knowledge of Jesus. Because they think that never in the universe is such a teaching only on the earth. That is the mistake.
0: A tady tento vysoce postavený člověk v tom katolickém kostele říkal, že jak se přiletí mimozemšťané, tak je naučíme o učení, který přináší Ježíš Kristus. Ale to je jenom to spojené s tou mysl, vycházel z toho, že to je spojené jenom s naší zemí.
1: Okay. And light this cosmic that cosmic conscience touched the earth. It means also Guru Purnima. Ved Vyasa, birthday of Ved Vyasa is also Guru Purnima. And everything is connected with coming of that light on the earth when Guru Tattva appear on the earth. That is the Guru Purnima.
0: Takže ta Guru Purnima je spojená s tím, že to je ten moment, kdy to vědění, to vědomí se dotklo země a přišlo na tuto zemi a s tím je teda spojená ta Guru Purnima.
1: And it's not only connected with your guru and your parampara.
0: A není spojená jenom s jedním naším guru, s jednou parampara.
1: But Guru Purnima is connected with whole gurus, holy person who was on the planet and who will be on the planet.
0: Ale je to oslava a vlastně spojená je se všemi guruji a se všemi mistry, kteří byli na naší zemi a budou.
1: But I will go one step more.
0: Ale budu ještě o jeden
1: not
0: krok
1: only
0: dál.
1: On this planet.
0: A nejenom na této zemi tedy.
1: But if existing some life on other planets.
0: A pokud existuje život na nějakých dalších planetách?
1: Also on that planet is existing the Guru Tattva.
0: Tak i na těchto planetách existuje Guru Tattva.
1: And it is not reserved only for Earth, but everywhere where is the conscience, there is the also Guru Tattva.
0: Není tedy to vědění, vědomí rezervované jenom pro naši zemi, ale kdekoliv, kde je nějaká forma vědomí, tak tam je Guru Tattva.
1: And on the Guru Purnima, you bow down, you pay respect for all gurus.
0: Takže
1: everywhere in the universe.
0: Že na Guru Purnimu, když se pokloníme, tak vzdáváme respekt a hold všem gurům.
1: And what I said, we got blessing, protection for next year.
0: Tak jak jsem řekl, tak my dostaneme požehnání na další celý rok.
1: And because of that, it's always said that is the luckiest one who is with his guru.
0: A proto
1: on day of Guru Purnima.
0: A proto se říká, že ten nejšťastnější je ten, který je na Guru Purnimu se svým mistrem.
1: Oh, we are not lucky one. We are in the Strilki. Or you who are watching Swamiji TV. Oh, I am at home.
0: Možná si říkáte, my nejsme v Indii, my jsme tady ve Střílkách, nebo jsme doma.
1: No. When you close your eyes, or maybe with the open eyes, it's no problem. But when you think on your Gurudev.
0: Tak ne, tak my, když zavřeme oči, anebo klidně s otevřenými očima, když myslíme na Gurudeva.
1: You are with your Gurudev.
0: Tak jsme s ním.
1: He's here or passed away, Mahasamadhi, it's no matter.
0: On je tady nebo v Mahasamadhi, to na tom nezáleží.
1: And also, I will say that is also, when you read, Hatha Yoga Pradipika. In the beginning of Hatha Yoga Pradipika,
0: Tak kniha Hatha Yogi.
1: Hatha Yoga Pradipika, book.
0: Hatha Yoga Pradipika.
1: Book.
0: Book, yes. Knižka.
1: about yoga, about asanas and etc.
0: O józe, o asanách a tak dále.
1: First part is repeating, not repeating, but addressing from beginning till moment when was written that all parampara gurus.
0: Tak první část vlastně popisuje úplně od začátku až do teď celý ten příběh té guru parampary.
1: And I will also talk about Kalidesh. Everything we should talk according time and place.
0: A budu taky mluvit o Kalidesh, což je tak, že mělo by to být spojené s časem a prostorem.
1: And I will talk on our modern language.
0: A budu mluvit v našem moderním jazyce.
1: You know that everything is on the cloud.
0: Víte, že všechno je na cloudu, na v úložišti.
1: Yes. Everything is on the cloud.
0: Všechno máme teď v úložišti.
1: Your information, your mails, your books, everything is on the cloud.
0: Všechny naše e-maily, všechny naše
1: And you need to put some link or something like this and you are connecting with that book.
0: No a my, když vlastně napíšeme nějaký ten to heslo, tak se dostaneme k třeba té knížce, kterou máme v tom úložišti.
1: That is not something new.
0: To není nic nového.
1: We will call about collective conscience.
0: No a když mluvíme o kolektivním vědomí,
1: but in India we will talk about Akash, this scripture, how it's called on English.
0: Tak v Indii bychom mluvili o Akáši, tak těch
1: skriptech. That everything is written in the Akash. All knowledge is in the Akash.
0: Že všechno to vědění, všechna ta moudrost je napsaná v Akáši.
1: And nothing you invent.
0: A nic, co vyrobíte.
1: Only you need a good machine.
0: Tak stačí, no, abyste měli dobrý přístroj.
1: With good connection, internet.
0: S dobrým připojením.
1: And also to connect with that knowledge.
0: A můžete se spojit tady s tím věděním.
1: And we will gain that knowledge.
0: A díky tomu získáme to vědění.
1: And to get good connection, internet connection. With this Akash.
0: Bychom měli dobré spojení, internetové spojení s tady tou Akášou.
1: Means also that we purify our mind.
0: Znamená, že pročistíme svou mysl.
1: Not only identify ourselves with our thoughts, with ego, etc.
0: Abychom se neidentifikovali s našimi egem a s našimi myšlenkami.
1: Go step. Beyond that.
0: Pojďme krok dál
1: and
0: za to.
1: When you think on your guru,
0: když myslíme na gurua našeho,
1: you are immediately link, connect to your guru.
0: Tak jsme hned spojeni jako s naším guruem.
1: This modern language is easier for you or not?
0: Je tenhle moderní jazyk pro vás jednodušší nebo ne?
1: Because every day you are doing. Even when you do something for fellowship, you must go to the cloud.
0: Tak stejně tak, jako když jdete, děláte něco pro fellowship, tak musíte jít do tady toho našeho cloudu uložiště.
1: Everything is connected with that cloud.
0: Všechno je tady prostým uložištěm, cloudem propojeno.
1: And also, don't in asanas for Hatha Yoga Padipika.
0: A pro tady, třeba ty asany z tej tý hatha yogi padikry.
1: We have name of asanas on the animals.
0: Tak máme pojmenované asany po zvířatech.
1: Why?
0: Proč?
1: Not because it's looking like a snake.
0: No ne, protože to zrovna vypadá jako had.
1: When you saw snake with the hands.
0: Kde jste viděli hada s rukama?
1: Okay.
0: Okay, tak.
1: Mayurasan. Is peacock, etc.
0: No, třeba ten páv nebo podobné
1: but
0: pozice.
1: We practice asanas And asana have a name on the animal.
0: My když cvičíme ty asany, mají název, jméno toho zvířete.
1: Swamiji said nicely, because you are purifying the karma from that life.
0: Tak Swamiji řekl, že my vlastně tím, že cvičíme tu asanu, pročišťujeme tu karmu z toho života.
1: But okay.
0: Této formě.
1: Think on other way.
0: Ale pojďme si to představit ještě jinak.
1: What is connected with the cobra?
0: Co je spojené s kobrou?
1: Aggressivity.
0: Agresivita.
1: They want to revenge, yes.
0: Že možná se chtějí mstít.
1: And etc.
0: A podobně.
1: But that is also all quality of the svadhisthana, negative quality of the svadhisthana.
0: Tak tohle je ta negativní kvalita svadhisthány.
1: And when you are doing such position.
0: No, a když děláme tady tuhle pozici,
1: you are purifying that quality.
0: Tak pročišťujeme tady tuhle tu kvalitu nebo možná nekvalitu.
1: Because of that is name Bhujanga Asana. Peacock Mayurasana.
0: Když třeba máme pak tu pozici páva.
1: Mayurasana peacock is connected symbol of the Shiva.
0: Tak je to vlastně symbolem Shivy. Je propojen s Shivou.
1: Why?
0: Proč?
1: Because it's symbol of the Shiva. He have a blue neck and Shiva is called Nilkant Mahadev, yes.
0: No, protože Shiva má prostě modrý krk a je spojen s pávem.
1: But why Shiva had a blue neck?
0: Ale proč měl Shiva modrý krk?
1: Remember Mahashivaratri.
0: Vzpomínáte na Mahashivaratri?
1: He drank the poison.
0: On vypil ten jed.
1: And he made Ujjayi Pranayam, Jalandhar Bandha, and purify with Vishuddhi Chakra that poison.
0: No, a on udělal
1: and remain only Amrit.
0: A tu Vishuddhi Chakrou vlastně pročistil ten jed.
1: Peacock also eat.
0: No a co ten vlastně páv taky jí?
1: Cobras.
0: On jí kobry. A proč myslíte, že vlastně ty lidi mají rádi ty pávy kolem vesnice a v ashramu?
1: In Katu ashram I always joke with the Mataji. Oh, it's not chicken, it is a peacock.
0: Já vždycky vtipkuju v Katu ashramu s Mataji. Říkám, jejda, tvoje tady slepice dělají rámus ráno. A ona vždycky, ne, to jsou pávy, to nejsou žádné slepice.
1: Nicely 3 o'clock. You
0: krásně.
1: Sleep on the roof in the Katu ashram.
0: V Katu ashramu spíte krásně na střeše v noci ve
1: tři
0: ráno.
1: Just temperature starts to be okay.
0: Ta teplota začíná být konečně okay.
1: And in that moment start meow, meow.
0: A v ten moment začnou ty pávy.
1: And I hate this peacock.
0: A já nesnáším tady ty pávy.
1: And few minutes later start to Muslims sing.
0: A za pár minut začínají muslimové zpívat.
1: And you want to sleep.
0: A prostě tam nemůžete spát.
1: That is my experience with the peacock.
0: To je můj zážitek s pávy. Samozřejmě vtipuju.
1: But why peacock? Because peacock is able to eat the cobra.
0: A proč teda ten páv? Tak protože ten páv je schopný sníst tu kobru.
1: And cobra is the poison.
0: A kobra je jedovatá.
1: And he purified that poison.
0: A on je schopen ten jed pročistit.
1: And that is the symbol of the Shiva.
0: A proto je symbolem Shivy.
1: But also when you practice Mayurasana.
0: Ale když cvičíte Mayurasanu,
1: you press Manipura chakra.
0: Tak stlačíte Manipura chakru.
1: You are in the position. You have influence on your Manipura chakra.
0: Tak ležíte a máte vliv vlastně na tu Manipura
1: chakru. And your Manipura chakra will be so strong that you will be able to eat poison.
0: A vaše Manipura chakra se stane tak silnou, že budete schopný sníst

0: yet.
1: We will not be like a poor yogis. Oh, if I eat this, I will have problem with digesting 5 days. I can't meditate. I have problem with the food.
0: No, tak v tu chvíli nebudete jako takový ten jogín, co tak chodí a je, tady tohle to si nemůžu dát, to bych měl 5 dní problém se zažíváním.
1: That is the weakness.
0: To je slabost.
1: I remember one story. I always talk this story because of that I will be short.
0: A pamatujte na příběh, teďka vám ho povím.
1: About two rakshasa.
0: O dvou rakshasech.
1: They play game with poor people. That one took a form of food, and other took form of the householder.
0: A hráli tady ty dva rakšasové jakou hru s nevinnými chudými lidmi, že jeden z nich se stal hostitelem a druhý hostinou.
1: And when some travelers passed near house.
0: A když nějaký cestovatelé procházeli kolem domu,
1: householder said, oh, please come eat.
0: Tak ten hostitel pozval Jara, oh, pojďte dál, pojďte se najíst.
1: And when a guest at the householder called his brother, come out.
0: A když ten návštěvník to snědl, to jídlo, tak ten rakšasa, ten hostitel řekl, pojď bratře, pojď zpátky,
1: but
0: pojď
1: ven. Not vomiting, not diarrhea, but from stomach. Ale, lot of blood, everything.
0: Ale vlastně,
1: killing people. That is the joy of the rakšasa.
0: No, tady ti rakšasové teda takhle, ne, že by se ten člověk vyzvracel, ale prostě z něho vyskočil a úplně ho roztrhal na kousky a všude byla krev.
1: And for that was here one yogi.
0: A proto, ale tam pak přišel jeden jogín.
1: And he also started to play game.
0: A taky si zahrál tady tu hru.
1: He played that he is a stupid.
0: Dělal,
1: I don't know anything, I'm just
0: neví.
1: Traveler.
0: Dělal, že je jenom takový pocestný.
1: And householder rakshasa invite him in the house.
0: A tady ten rakšas ho pozval dál dovnitř.
1: And he ate everything.
0: A tady ten jogín snědl úplně všechno.
1: And that rakshasa was so happy. Oh my God, it will be
0: a rakšasa
1: fountain
0: byl
1: of joy for him.
0: A ten rakšasa se radoval, říkal, no to bude úplně fontána radosti.
1: And he called his brother, come out.
0: A tak zavolal svého bratra, pojď dál, pojď ven.
1: And yogi said, stay where you are.
0: A tady ten yogi řekl, ale zůstaň tam, kde jsi.
1: And hariom.
0: A hariom.
1: That means be a hatha yogi.
0: To znamená být hatha yogin.
1: To have such a fire.
0: Mít tak silný oheň.
1: That you eat a rakshasa.
0: Že klidně sníte rakšasu.
1: And what means rakšasa?
0: A co vlastně znamená rakšasa?
1: Mikroplastik.
0: Třeba mikroplasty.
1: And all other poison in the food.
0: A další
1: of course you will not drink pesticide.
0: Samozřejmě nebudete pít pesticidy.
1: But you will not be obsessed with this.
0: Ale nemusíte být s tím úplně posedlí.
1: And our Manipur chakra, our Jata Agni will be so strong that we will be able to dissolve this. That means yogi.
0: A naše Manipura chakra bude tak silná, že se s tím dokáže vypořádat. To znamená být jogín.
1: That is idea how to practice.
0: To je jako myšlenka, jak trénovat.
1: Not to be weak.
0: Nebýt slabý.
1: But be strong.
0: Ale
1: strong
0: silný oheň.
1: When you practice kasyapasan.
0: Když cvičíte kasyapasan.
1: Kasyapasu. In that moment it's very easy asana, yes?
0: In that moment
1: you
0: asana
1: are also linked to the Kasyap Rishi.
0: Tak v tu chvíli jste spojení s tím Kasyap Rishim. Kasyap Rishi.
1: And from that Akash you got some of the quality, positive quality.
0: A z této Akáši v tu chvíli získáváte tu pozitivní kvalitu.

0: When you think on your Gurudev,
1: když myslíte na Gurudeva,
0: you are connected with his conscience.
1: Tak jste spojení s jeho vědomím.
0: But when we talk about Guru,
1: a když mluvíme o Guruovi,
0: it is not his or her conscience.
1: Ale není to, když mluvíme o Guruovi, není to jeho nebo její vědomí.
0: But Guru is not body.
1: Tak ale Guru vlastně není to tělo.
0: For us, for our benefit.
1: Pro nás, pro naše.
0: Like in the prayer, what we said, for benefit, for blessing, mercy for your bhaktas, you took the physical form.
1: Tak on vlastně pro naši, pro tu výhodu, pro to požehnání nás se vtělil do té fyzické podoby.
0: And because of that, never think, oh, it was how many years ago Mahaprabhuji was here. No.
1: A proto si nemyslete.
0: You think on Mahaprabhuji, you have a picture of Mahaprabhuji on your Chidakash or in your Hridayakash, and you are, we are connected.
1: Proto si nemyslete, že o Mahaprabhuji, ten tady byl už stovky let zpátky. Když na něj pomyslíte, tak je tam to napojení. Tak je tady.
0: If you think of this stupid spirituality talks about stupid things, it is not true.
1: Proč si myslíte, že to je nějaká hloupá spiritualita, že to není pravdou?
0: Took one popular that is not completely science book, but based on the science. Book is called Field.
1: Můžete si přečíst knížku, která se nazývá Field nebo Pole.
0: And inside you will find exactly what yoga talk about when you think about some. Think about your Gurudev.
1: A v ní můžete najít právě to, co se děje, když myslíte na svého gurua.
0: What means that it's not only our imagination, but there are also others who are very skeptic talk about the same thing.
1: Tak tady ta knížka, ona není jenom duchovní, ale je docela i vědecká, tak vlastně popisuje to, jaké tam vzniká napojení, když
0: and for us, Guru Purnima is the highest festival.
1: A Guru Purnima je tedy ten největší svátek.
0: We will say our spiritual new year.
1: Takový ten spirituální nový rok.
0: We have few minutes more and I will continue. Do not save and your body and think that you are this body and you are so obsessed with your body. Because this body is just the bag full of the blood, skin, bones, and all other not so nice thing.
1: A nebuďte příliš připoutaný a nelpěte tolik na té své fyzické podobě, na svém fyzickém těle, protože to tělo to je zhluk té krve a kostí a buněk a taky neúplně pěkných věcí.
0: In original is much worse than what is on English.
1: V tom originále.
0: It is full of worms, etc., etc.
1: V tom originále to zní ještě podstatně hůř, že to je plný všeho možného, ale v angličtině to je teda slabší, tak to řečeno.
0: And that body will in the end become only ashes.
1: A na konci to tělo se v prach obrátí.
0: Because of that, just dedicate to Gurudev.
1: A proto v podstatě odevzdejme Guruovi.
0: Same this thing was once given satsang Buddha.
1: Stejně to bylo, když satsang dával Buddha.
0: They said.
1: Tak říkají.
0: And in one village he explained and said to disciples, your body is just the bag full of the blood, shit and etc.
1: Tak v jedné vesnici Buddha říkal, no, vaše tělo to je prostě jenom ten obal plný krve a stolice a děkuji.
0: Because you try to be polite, yes? That is the problem with my English.
1: Takže
0: sometimes I can't be polite.
1: Já jsem se snažila být slušná při překladu a všiml si toho Vivek Puri, že není tak slušný při tom, když to říká v angličtině.
0: This body is problem because we are in the first identify ourselves with the body.
1: To tělo je vlastně překážkou, když se identifikujeme jenom s tím tělem.
0: And look nowadays, what is the culture?
1: No, podívejme se třeba právě teď, jaká je ta kultura ve společnosti.
0: Everything is about body.
1: Všechno je jenom o těle.
0: Everything is according your body.
1: Všechno je podle toho těla.
0: How many plastics, not microplastics, but other plastics you put in yourself because of body?
1: Kolik plastů, nejenom mikroplastů, ale fakt
0: or
1: plastů,
0: silicon, or
1: nebo silikonu, si lidé dávají do těla.
0: How many, what Swamiji said, nakra?
1: Kolik, jak Swamiji říká, je mnakra?
0: And you know how nicely Swamiji imitate person in front of the mirror.
1: A víte, jak Swamiji uměl skvěle imitovat člověka před zrcadlem?
0: And that is not any more physical body.
1: To už není o tom fyzickém těle.
0: That is the project.
1: To už tu chvíli je projekt.
0: I know, really I know how many times, but a lot of time not only women, but people, women and men, took for making that project of my body.
1: Jak často si lidé fakt udělali takový projekt z toho, co si udělají s fyzickým tělem?
0: Pumping muscles.
1: Že třeba posilují svaly.
0: To have a nice buttock muscle.
1: Aby měli ty hezký pozadí a ten hrudník.
0: And I admire to that people.
1: A já si vážím těch lidí.
0: Every day, how many hours dedicate to the body?
1: Jak každý den opravdu kolik hodin věnují tomu tělu?
0: Exactly know how many calories.
1: Přesně vědí, kolik
0: preparing
1: kalorií.
0: Preparing food in Tupperware.
1: Připravují si krabičky s jídlem, přesně.
0: Beauty of body become new religion.
1: Tak najednou se stává ta krása, tělesná krása novým náboženstvím.
0: But always was same.
1: Ale tak je to pak stejné všechno.
0: And if you read all books, historical books, you will see that also in every age people was obsessed with the body.
1: Tak když přečteme nějaké ty historické knížky, tak zjistíme, že v každém věku byli lidi posedlí tak nějak tělem.
0: And this shloka want to tell you are not this body.
1: A tato šloka se nám snaží říct, vy nejste toto tělo.
0: In the end, you will suffer.
1: Na konci budete trpět.
0: You know how many women and guys try to stop the aging process.
1: Víte, kolik žen i mužů se snaží zastavit ten proces stárnutí?
0: It is especially nowadays.
1: Speciálně v tomhle období, v tomhle čase teď.
0: But you can't win this battle.
1: No, ale tady tenhle ten souboj nevyhrajete.
0: In the end, we will lose this battle.
1: Na konci vždycky prohrajem.
0: And in the end, our body will become just ash.
1: A na konci se naše tělo stejně v prach obrátí.
0: And because of that, do not identify yourself with this body. And that Buddha tried to explain to his disciples in one village.
1: A proto se

0: neidentifikujte s tímto tělem. A to se právě Buddha snažil vysvětlit těm lidem v té vesnici.
1: And he went from that village.
0: A odešel z té vesnice.
1: And he walked. And in one moment, one person from village starts to run to him.
0: A procházel se pryč.
1: Master, master, master, please stop, stop.
0: A najednou z té vesnice vyběhl nějaký člověk a prosil, mistře, zastav, počkej.
1: And he said, okay, what happens? What is so hurry?
0: A Buddha řekl, okay, tak co tak spěchá, co se děje?
1: And he said, your disciple in the village starts to with the knife.
2: Harakiri.
1: Huh?
2: Harakiri.
1: Something like harakiri. Yeah. Yes. With knife and injury himself and talking. Oh, I am just the bag of the blood and bones. I am not this and start with the knife.
0: No a on tady ten člověk zavolal toho mistra zpátky a říká, pojď, tam je člověk, který se bodá a říká, já jsem
1: not only
0: to.
1: One, whole
0: aha,
1: village.
0: Tak celá ta vesnice, že se bodá sami sebe a že říkají, my jsme stejně jenom teda ten obal té krve a ničeho.
1: And Buddha immediately come back.
0: Tak Buddha se hned rychle vrátil.
1: And give blessing to stop all this bleeding and etc.
0: Dal jim požehnání a zastavil to krvácení.
1: And give another lecture.
0: A dal jim ještě jednu lekci.
1: Look, yes, your body is dead.
0: Podívejte, ano, vaše tělo je tady to.
1: But what Swamiji usually said?
0: Ale co Swamiji říká?
1: Body is not everything.
0: Tělo není všechno.
1: But with body now you are nobody.
0: Ale bez těla jsme nikdo.
1: And with body try to understand that our body is your vehicle.
0: A rozumíme tělu jako takovému dopravnímu prostředku.
1: Your car.
0: Jako auto.
1: And if you want to come from the point A to the point B, you need to have a car.
0: Když chcete z bodu A do bodu B, tak potřebujete, abyste se dostali nějaký dopravní prostředek.
1: And our car should be in the good condition.
0: A auto například to musí být v dobré kondici.
1: With the petrols, everything should be good.
0: Všechno by mělo být v pořádku.
1: And we will be able to come from point A to point B.
0: A díky tomu se můžeme dostat z bodu A do bodu B.
1: But
0: ale
1: if you become obsessed with your car,
0: když se staneme posedlí naším autem,
1: you know people who are obsessed with the car.
0: Známe lidi, kteří jsou posedlí auty.
1: Half life is
0: půlku života. Polishing. Půlku života jenom leští takhle.
1: And all the time is in the fear who is the parking car. No, no, no. Near me or weather or rain. Even I hear that somebody when start this ice what is coming down,
0: jo.
1: He lay on the car to protect car from that.
0: And
1: he got an injury.
0: A tady tito lidé jsou úplně posedlí tím autem, takže celý život, půlku života jenom řeší, jo, jaký bude počasí a jestli to je, jako, kdo parkuje vedle a když začnou padat kroupy, tak si lehnou na to auto, aby zachránili tu kapotu.
1: And that is the different. To know that you need car, this body.
0: A to je ten rozdíl, to vědomí, že potřebujete to auto, tady
1: and
0: toto tělo.
1: And you will take care about this car.
0: A budeme o něj pečovat, o tato auto.
1: And also you will try with this car do something good, positive.
0: A budeme ho řídit směrem, že budeme dělat ty pozitivní dobré věci.
1: And through this car you will dedicate your car to your Gurudev.
0: A skrze toto tělo vlastně můžeme to tělo, ten dopravní prostředek vlastně věnovat Gurudevovi.
1: To the feet of Guru.
0: K nohám Gurudeva.
1: What means path, spiritual path.
0: Což znamená, že ho vlastně věnujeme.

0: té spirituální cestě.
1: On the tree of samsara, people are climbing on the tree of the samsara.
0: Na stromě samsáry, kde lezou ty lidi nahoru.
1: But they will just fall down and go down to the hell.
0: Tak někteří spadnou a dostanou se jen do pekla.
1: But not think in the religious way about hell.
0: Ale nepřemýšlíme nad peklem jenom tou náboženskou formou.
1: But we are divided in the three part.
0: Tak máme, jsme rozděleni do tří částí.
1: From toe till tailbone, hip joint.
0: Od prstů u nohou k naší kostrči.
1: Mineral, plant, animal chakras.
0: Tak jsou zvířecí a rostlinné čakry.
1: And there is the seven chakras also.
0: A jich taky sedm.
1: And we will say that is the seven level of the hell.
0: A je to sedm levelů toho pekla, můžeme říct.
1: What means level conscious of the animal, and that down is the calling the hell. Patan, utan. You have also in the hidden power of human name of the seven chakras.
0: Tak tady tyto čakry, tak jsou vlastně čakrami nebo formou vědomí, level toho vědomí těch zvířat, tak jsou vlastně těžké.
1: Why?
0: Jsou
1: Why
0: jako
1: is the hell?
0: Proč je to
1: Because
0: jako peklo?
1: That is the fear.
0: Protože je tam hodně strachu.
1: Enjoying in the killing, etc.
0: Užívání si zabíjení a podobně.
1: And mostly that uncertainty and fear. And
0: a hlavně ta nejistota a strach, to tam je hodně.
1: And the mercy of the guru is the saving
0: a
1: the person.
0: I
1: bow down, I greet him with my love.
0: A to tím požehnáním toho Gurudeva je právě to zachraňování, že to, když se pokloníme, tak odevzdáváme se Gurudevovi.
1: Mercy means knowledge.
0: Tak to požehnání to
1: means that he open our eyes.
0: Znamená, že nám otevře ty oči, dá nám to vědění, vědomí.
1: Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Maheshwara. You know this Shloka?
0: Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Mahesh, znáte tyto tři?
1: And we explained this shloka few days ago.
0: A tuto šloku jsme vysvětlili den zpátky.
1: And you know also here the man is the blind because of darkness of ignorance.
0: A víte, že člověk je zaslepený tou ignorováním, tou nevědomostí.
1: And guru with the mercy and like putting the ointment on eyes is just removing that darkness of ignorance.
0: A guru svým požehnáním a tím milostí vlastně nás odstraňuje tuto nevědomost.
1: Oh, please wake up. Wake me from dream of this world of this samsara.
0: O, prosím, probuď mě z tohoto snu samsáry.
1: And now is one very nice shloka what we know and we are singing o Tvameva Mata.
0: A teď je tady ta hezká šloka o kterou zpíváme Tvameva Mata.
1: You are my mother, you are my father, you are my relatives.
0: Ty jsi můj otec, ty jsi má matka, ty jsi mý příbuzní.
1: Oh, you are my God.
0: Ty jsi můj Bůh.
1: But when you said you are my mother.
0: Ale když řekneme, ty jsi můj matka.
1: Mother is give birth.
0: Matka je ta, která nám dala život.
1: And mother is feeding you.
0: A matka je ta, která nás krmí.
1: And you know that normal people.
0: A víme, že normální lidi
1: have a mother and father.
0: Mají mámu a tátu.
1: But when you go to spirituality.
0: Ale když jdeme do spirituality.
1: You are second time born.
0: Tak jsme znovu po druhé zrození.
1: And because of that you will found in the book second time born.
0: A to najdeme taky v knížce jako druhé zrození.
1: It is not only for pandits.
0: Není jenom pro pandity.
1: But you know story about Mirabai.
0: Znáte příběh o Mirabai.
1: And visit her Guruji.
0: Navštívila svého Gurudeva.
1: And he asked how old you are.
0: A zeptal se, jak jsi stará.
1: And she told 20 years.
0: Ona řekla 20 let.
1: And your husband?
0: A tvůj muž?
1: 5 years.
0: Tomu je 5 let.
1: Your mother-in-law? 1 year.
0: A tvoje švagrová, to je 1 rok.
1: And your father-in-law? Oh, he's not even born yet.
0: Ten se ještě ani nenarodil.
1: And everybody in the family know that Mirabai is not completely.
0: A všichni víme, že Mirabai.
1: For his them standard normal.
0: A víme všichni, že ta Mirabai je normální. Nebyla úplně normální.
1: And father, you know, ask my daughter. We know that you have little problem.
0: A ten chán se jí zeptal, Mirabai.
1: How you may say that your mother-in-law have only 1 year.
0: Jak můžete říct, že vaši dvoje švagrova má tvoje tchýně,
1: and I am even not born.
0: Jeden rok a že ten tchán se ještě ani nenarodil.
1: And she explained.
0: Ona
1: yes.
0: Vysvětlila.
1: Father.
0: O ano, otče.
1: My mother-in-law year ago got a mantra.
0: Moje tchýně dostala teprve jeden rok zpátky svou mantru.
1: And you still didn't start with the spirituality.
0: A můj tchán ještě ani nezačal se spiritualitou.
1: Guruji was also talk about this, not so nice language.
0: A Guruji o tomto taky mluvil.
1: Will be, hurt.
0: A nemluvil o tom příliš hezkým jazykem, možná někdo bude zraněn.
1: But he said when we got the mantra, we become a human.
0: Ale Guruji říkal, když dostanete mantru, stanete se člověkem.
1: But means when we start with spirituality, when you try to found something more than only this body.
0: Když začneme se spiritualitou a snažíme se najít něco víc než jenom tady toto tělo, soustředíme se na něco víc.
1: And your mother is giving your birth. Guru is giving your spiritual birth.
0: Tak matka nám dává to fyzické zrození a guru nám dává to spirituální.
1: Father give discipline.
0: A táta nám dává disciplínu.
1: Relatives or here we said brother is your like in English like your ancestor is your
0: ancestors,
1: yes.
0: Ti naši předchůdci.
1: Oh, please wake up. Yes, and the guru. Where I said you are my mother. Yes, okay. And the guru is not only mother, father, relatives, brother. He is the divine cosmic.
0: A guru není jenom máma, táta, naši příbuzní a to, ale je aj je hlavně tím kosmickým vědomím.
1: Please wake up me from this dream of the samsara.
0: Prosím, probuď mě z tohoto snu samsáry.
1: I bow down with the love.
0: Klaním se s láskou.
1: The world is existing only because you are existing.
0: Svět existuje, protože ty existuješ.
1: And all this world is lightened with your light.
0: A celý tento svět je prosvícen tvým světlem.
1: What means same what I said with the moon.
0: A to
1: moon
0: znamená,
1: don't have his own light.
0: To je stejný jako s tím měsícem, jak jsem
1: but
0: říkal.
1: But he is reflecting the light of the sun.
0: Měsíc nemá to vlastní světlo, ale jenom odráží to sluneční světlo.
1: And Guru Tattva is that divine cosmic light, knowledge, conscience.
0: A Guru Tattva je právě toto kosmické vědomí, vědění a
1: the sun is giving the light.
0: Slunce nám dává světlo.
1: Only through you.
0: Jen skrze tebe.
1: Sun is giving your light.
0: Slunce dává vám světlo.
1: And one very important also for our meditation and everything.
0: A jedna důležitá věc pro naše meditace.
1: The whole living life. You are giving the conscience.
0: Celý náš život dává to vědomí.
1: But you are above his conscience.
0: Ale ty jsi nad tímto vědomím.
1: What means sakshit.
0: To znamená satčit.
1: And that is what we are trying in the meditation.
0: A to je to, co se snažíme při meditaci.
1: Be observer.
0: Být tím pozorovatelem.
1: Observe our thoughts, observe our feelings.
0: Pozorovat naše myšlenky a pocity.
1: In the dream or in the vacant state or in a state when we are not dreaming but we are sleeping without knowing that we are alive.
0: A snažíme se to jak v při spánku, tak při vědomí, tak aj v tom stavu, kde ani nevíme, že jsme naživu, tak hlubokém spánku.
1: That is when we said I am awake. I am dreaming and I am when you woke up I was sleeping but without a dream.
0: To je takový ten stav, kdy se probudíme a ani nevíme, že jsme měli sen.
1: That witness of thoughts, witness of your dreams, witness of be aware, that is that cosmic conscience.
0: Být tímto pozorovatelem tak tak napojeným, že
1: and we need to know that without paper it's impossible to have any picture.
0: Potřebujeme vědět, že bez papíru není možné mít žádný obraz.
1: Oh, canva, how they said this
0: bez plátna nemůžeme.
1: It's not possible to have picture.
0: Nemůžeme mít obraz.
1: Just oil.
0: Jenom
1: on
0: olej.
1: What? And because of that, what is said also in Bhairav Tantra, you observe that what is behind.
0: Pozorujeme to, co je zatím.
1: Not your thoughts.
0: Ne myšlenky.
1: Not cloud.
0: Ne ty oblaka,
1: but sky.
0: Ale to nebe.
1: And in that moment start real meditation and that is that divine cosmic self, that is the guru, that is
0: v tu chvíli
1: that highest.
0: V tu chvíli začíná ta opravdová meditace, v tu chvíli to je ten guru, to je to
1: and that
0: nejvyšší.
1: Is our aim to to accomplish, to come to that, to merge with the ocean.
0: A to je ta snaha naše se právě spojit s tímto oceánem.
1: Sridipna Bhagavana ki jai. And tomorrow will be Goyupur.

0: Pavel Tiji, do you want to tell something?
1: A tak teď budeme mít pár bajen, pak budeme mít.
0: Chief Minister of Sri Lanka.
1: Pavel Tiji je tady šéfem.
2: Tak já jenom Hariom, jenom tak krátce ke grupu Rimě.
1: I just shortly to Guru Purnima tomorrow.
2: Guru Purnimu slavíme tělem, myslí a majetkem.
1: This Guru Purnima we celebrate by the body, by the fortune and mind.
2: Majetkem.
1: Jsem řekl.
2: Tělem to znamená, že vlastně se podílíme na přípravě Guru Purnimy.
1: By the body, it's that we take part in participate in preparation
2: for Guru Purnima. Podobně, co najdeme.
1: We help with whatever we find in the kitchen or somewhere else.
2: Že chceme získat zásluhy, že jo, samozřejmě.
1: Because we need to get the part.
2: Potom majetkem, to znamená, že vlastně dáme nějakou dakšinu, protože vlastně pokud chceme něco získat, tak zase musíme něco dát.
1: Be celebrated by our fortune or our having, so we give some dakshina.
2: A myslí, že zpíváme bhajany.
1: And by our mind, that means that we sing bhajans.
2: Meditujeme.
1: We meditate.
2: Opakujeme mantru.
1: We repeat the mantra.
2: Jinak já jsem se vrátila před chvilkou, takže vlastně nevím.
1: I just arrived, so I really am not sure.
2: Jaké jsou plány? Tak.
1: What's the plan? So.
0: Tomorrow morning here in this program, we will start with the prayer.
1: Začneme s modlitbou zítra.
0: And we will have a Guru Gita.
1: Pak budeme mít Guru Gitu.
0: On the Czech language.
1: V českém jazyce.
0: If you are not on the seminar, but you are from village somewhere, just come tomorrow. We start 5:30.
1: Pokud jste tady z vesnice z okolí, tak můžete přijít. Jsme tu od 5:30.
0: If you are at home, try also in the Brahma Murta meditate.
1: Pokud budete doma, tak zkuste aspoň v době Brahma Murti meditovat.
0: Also you may listen the Guru Gita.
1: Nebo můžete taky poslouchat Guru Gita.
0: I don't have Guru Gita.
1: A nemáte Guru Gitu, tak.
0: But you will find on the YouTube so many different.
1: Tak najdete spoustu z nich na YouTube.
0: And after that just before, when is the prayer, or after, how you want. Dedicate few minutes to Mansik Puja to be with your Guru.
1: A potom věnujte aspoň chvilku takové té Mansik meditaci, abyste byli se svým Gurudevem.
0: And give what I said on the beginning, like a present, all what good we did in the past year, and what is not good also ask for purification.
1: A věnujte mu jako dárek všechno dobré, co jste za ten rok udělali, a o to ostatní poproste o pročištění.
0: Meditate and Mansik Puja and also make Sankalpa.
1: Meditujte, udělejte Mansik Puju a také Sankalpu.
0: Try to have a fasting day.
1: Zkuste držet půst.
0: If you can't, okay, some fruits.
1: Pokud to nemůžete, tak aspoň nějaké ovoce si můžete dát.
0: But not 2 liters of banana shake.
1: Ale nedávejte si 2 litry banánového šejku.
0: Little.
1: You may nápad.
0: Took the coconut.
1: Můžeš si vzít kokos.
0: Ah, no, not this. Okay, coconut is also say that is the highest nut.
1: Kokos se říká, že ten nejvyšší orech.
0: And it's also not prohibited during the fasting.
1: Taky není zakázaný během půstu, takže.
0: But also not 3 coconuts.
1: Samozřejmě.

0: Ne tři, ty kokosové ořechy, jen trošku malej.
1: And try to during the day. I know that is the working day if you're at home.
0: A myslím, že to je pracovní den.
1: Try not to be so much involved in the worldly things.
0: Tak ale se snažte nebýt příliš moc pohlcení těmi světskými věcmi.
1: Try more to be connect with you and with your spiritual path. Read something, some nice stories, some satsang, listen on the you have on the YouTube, you have everywhere, Swamiji TV, some lectures.
0: Zkuste se věnovat tento den víc sobě a třeba čtěte o satsangy nebo se můžete podívat na internetu nějaké Swamijiho lekce.
1: And try that whole day is in the good society, make satsang not kusang.
0: A snažte se celý den mít satsang, ne kusang a být ve dobré společnosti.
1: We will hear more singing bhajans, meditating, less practicing asanas.
0: Zítra budeme víc zpívat bhajany, meditovat, méně praktikovat asány.
1: And evening we will have prayer.
0: A večer budeme mít modlitbu.
1: Prashad, nicely prashad.
0: Dobrý prashad.
1: What Swami Parvateji said, everywhere in ashrams is a very long list because everybody wants to donate.
0: A jak jak s vámi Parvatiji říkala, máme dlouhý seznam toho, protože všichni chtějí nějak přispět.
1: I'm not telling this because I am asking money.
0: A já tohle neříkám, protože bych si říkal o peníze.
1: I hate asking money.
0: Já to nesnáším říkat si o peníze.
1: And all this, oh please give money. No.
0: A takový tady ty, prosím, dejte nám peníze, ale...
1: We are not prosím.
0: My neříkáme prosím.
1: Prosím is on Croatian language when somebody is begging.
0: He is prosím. Jakoby žebral.
2: Prosebník.
0: Není to prosebník, žebrák.
1: Never beg.
0: Nikdy nežebrejte.
1: Because you need to give understanding that you are not begging for yourself.
0: Je důležité to vědomí, že nežebráte pro sebe.
1: Especially in ashram.
0: Speciálně v ashramu.
1: You are not begging for yourself. You are not begging for the ashram.
0: To nežebráte pro ashram, pro sebe.
1: I have high blood pressure when I hear, oh, Swamiji need money for ashram. No, he don't need money.
0: Já vždycky mě to dostane, zdvihne tlak, když někdo říká, oh, Swamiji potřebuje peníze na ashram.
1: When ashram is doing something.
0: Když ashram něco dělá.
1: Ashram, place where you are welcome to do something good for yourself.
0: Tak ashram je místo, kde jste vítaní a zvaní k tomu dělat něco dobrého pro sebe.
1: Mostly householders don't have a time.
0: Většinou ti hospodáři nemají čas.
1: And you don't have time to manage some humanitarian work.
0: A nemáte čas na to, abyste se tady věnovali nějaké dobročinné činnosti.
1: But again, because of your benefit.
0: Ale právě pro ten váš benefit.
1: Guru or who is in ashram.
0: Tak guru nebo kdokoliv, kdo je v ashramu.
1: Start some project.
0: Začne nějaký projekt.
1: And said, okay, we start this project.
0: Řekne, super, uděláme tady ten projekt.
1: And you are most welcome to do, to make something for yourself.
0: A jste vítaní a zvaní k tomu udělat něco dobrého pro sebe.
1: Because nobody in ashram is so

0: crazy to enjoy to make 1000 ladus.
1: Protože nikdo v ášramu není asi zrovna nadšený dělat třeba 1000 ladů.
0: For what?
1: Kdo by to chtěl?
0: I have sugar, Parvati will eat one.
1: Já mám cukr a Parvati sní jeden.
0: Look, you don't need.
1: Není potřeba.
0: But you make a possibility for the people.
1: Ale
0: they do something good for themselves.
1: Ale je vytvořená příležitost, aby lidi udělali něco dobrého pro sebe.
0: And never think that some swami and who is leading ashram beg for the money. And also please, who is leading ashram, never please, we need money. No, we don't need money.
1: A prosím, kdokoliv, nemyslete si, že žebráme o peníze a kdokoliv, kdo řídíte ashram, tak nikdy nežebrejte o peníze jako způsobem, že jo, my potřebujeme peníze.
0: Or when somebody said, oh, without your money, ashram will not function. Yes, and?
1: A jak, není to tak, že když nebudeme mít peníze, tak ashram nebude fungovat. No, je to tak, takže co?
0: Swami will sit somewhere and meditate and okay, less problem.
1: Budou tady někde sedět, meditovat, není problém.
0: But people need ashram.
1: Ale lidé potřebují ashram.
0: That is the big difference.
1: To je ta velký rozdíl.
0: And in India people still understand this.
1: A v Indii tomuto lidi stále rozumí.
0: They want to do something selfish.
1: Oni chcou udělat něco vlastně ve své podstatě
0: for myself,
1: sobeckého.
0: I donate
1: v podstatě
0: money.
1: Pro sebe věnují ty peníze, darují a dělají to pro sebe.
0: Mataji, you know this Mataji, from China, we said always, but she is not from China.
1: Mataji, víte, ta, která ta z Kanady, není z Číny, rádi to tak říkáme, ale je z Kanady.
0: Once told me that in China.
1: Jenom mi říkala, že v Číně.
0: Still that we think of China is the communistic country, etc.
1: Ne, my všichni si myslíme, jaká je to komunistická země.
0: But they understand when they have a problem.
1: A oni rozumí, že když je problém.
0: When they don't have money.
1: Když nemají peníze.
0: Or something like this.
1: Nebo něco takového.
0: I will tell on our language. They make a bandara in temple.
1: Tak oni vyrobí bandaru, takovou hostinu.
0: Make food for all.
1: Udělat jídlo pro všechny.
0: And those who went to that bandara.
1: A ti, kteří přišli do na tuto hostinu.
0: Know that that food is the special food.
1: Tak vědí, že tady to jídlo na té hostině je speciální.
0: And you are not eating on this. What I will take? Oh, I don't like this. Oh, this is good.
1: A nejíte tím způsobem, že by si vybírali, protože to je prašát.
0: Completely different view.
1: Je to
0: and when you put
1: pohled.
0: The food on your plate or when you get the food on the plate.
1: A když dostanete to jídlo na ten tác.
0: You are eating with a conscience.
1: Tak jíte velmi vědomě.
0: And you eat everything what is on the plate.
1: A sníte všechno, co je na talíři.
0: Not.
1: A nevybíráte, nejste takový vybíravý.
0: No. That is eating what is different than understanding of bandara.
1: A je to jiný typ toho jezení a je to ten ta bandára.
0: On the this autumn full moon we call this and we cooking the kheer that is the Sharad Purnima. Yes, so thank you.
1: Sharad Purnima, když vaříme kheer.
0: On Sharad Purnima we prepare, not we prepare, but one lady prepare kheer and bring in the morning class in 6 o'clock in the morning.
1: Tak připravila vždycky jedna žena kheer a přinesla to na hodinu v 7 ráno.
0: And after prayer.
1: a po modlitbě,
0: like
1: tak jsme si to vzali jako prašát.
0: And I gave prashad to everybody.
1: A já jsem rozdal prašát pro všechny.
0: And one lady, what is this? Oh, it is sugar inside.
1: A nějaká paní tam se ptala.
0: And I said, prashad is not for you.
1: A nějaká paní tam přišla, ptá se, o, tam je cukr, to je, a tak říká, o, prašát není pro tebe tím pádem.
0: When you come to the church,
1: když přijdete do kostela,
0: and you got this,
1: a dostanete hostii,
0: hostia, you ask, is gluten free?
1: Ptáte se, jestli to je bezlepkové.
0: What will priest do to you?
1: Co by asi udělal ten
0: yes, kněz. Gluten free.
1: Oh. No jo, je to bezlepkové.
0: It is sticking on the. I don't
1: no,
0: like
1: ne,
0: this. Do you
1: tak
0: have
1: jako
0: something else?
1: V té puse, není tam něco jiného.
0: Look. Prashad is that. No. Prashad is the holy food with the prashad energy. After prayer, prashad is the full of that energy of Guru Tattva energy.
1: Po modlitbě je ten prashad plný té energie, té posvátné energie.
0: And what is said in the Guru Gita, eat the food what Guru gave to you, prashad.
1: A tak, jak říká se v Guru Gita, jeste to jídlo, které vám dá Guru, jako prashad.
0: It is not only when he or she give to you.
1: Není to tak, jako jenom to, které by vám dal přímo Guru Dev.
0: Attitude. That food is not only calorie and gluten or no gluten free and sugar or no sugar free.
1: Ale ta to jednání tak není o tom, jestli to je zlepkem, není, jestli tam je cukr nebo není.
0: That is injection of the energy.
1: Je to injekce energie.
0: And that energy will change us.
1: A tahle energie nás proměňuje.
0: Because we are not only one body.
1: Protože
0: and
1: my
0: we hear now from Swami Parvatiji.
1: Protože my nejsme jenom jedno fyzické tělo.
0: Through anamaya kosha is through the food.
1: A skrze anamaya košu.
0: Through manamaya kosha, pranamaya kosha, prana. And that is Abha Mandal, the place where was and where is a guru.
1: Tak ještě máme pranamaya košu, tak to těmito všemi přijímáme tu energii.
0: And all other koshas.
1: A dalšími košami přijímáme energii.
0: And always remember that when you are in the presence, when you are in Abha Mandal, what means in this hour energy of the Guru Dev, what means when you are thinking on him, is also that energy around you. That energy is changing us and we need to be wooden spoon.
1: A pamatujte, že když jsme právě pod tou ochranou v té energetické auře, v té ochranné, v tom prostoru, kde je Guru Dev a když to kolem nás,
0: you know what Swamiji said. If you put spoon in the honey, tak metal spoon and wooden spoon, and after 1 week, metal spoon put out, nicely wash and nothing.
1: Tak tady to prostředí to nás proměňuje. To je tady přirovnání, jako když dáme železnou lžíci do medu a nebo tu dřevěnou lžíci.
0: Remain after washing and washing remain the taste.
1: A zatímco ta železná lžíce, když ji po několika týdnech vyndáme a umyjeme, tak vlastně tam nic nezůstane, ale ta dřevěná, tak ta i po několika umytích pořád má chuť.
0: And we need to be wooden spoon.
1: A my potřebujeme být ta dřevěná lžíce.
0: Now will be prayer and after that bhajans.
1: Tak teď budeme mít modlitbu.
0: Parvatiji, we wait for you. You are

0: श्रीदीप नारायण भगवान की जय। देवपुरी सा महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग माय डियर सिस्टर्स ब्रदर्स।
1: Dobrý večer, moji milí bratři a sestry.
0: Yoga teachers, yoga students.
1: Učitelé jógy a studenti jógy.
0: Yoga in the life around the whole world.
1: Jógy v denním životě na celém světě.
0: And all many, many yoga centers, different yoga schools and ashrams and temples.
1: A vy všichni v různých školách jógy, v různých ášramech, střediscích a v chrámech.
0: When we are learning about our yoga centers,
1: když se dozvídáme o našich jógových centrech,
0: and we have different techniques,
1: máme různé techniky,
0: and we feel good.
1: A je nám dobře.
0: But I said, and it's my not only feeling, but I wish.
1: A já říkám, je to nejenom můj pocit, ale i přání.
0: And I do think that all different yoga ashrams, they are best and good.
1: Že všechny jogové ashramy jsou ty nejlepší. Všechny jsou dobré.
0: Doesn't matter if it's religion or no religion.
1: Ať je v tom náboženství nebo není.
0: This is when the God has created.
1: To, co Bůh stvořil.
0: And where the humans was coming.
1: A když přišli lidé na svět.
0: And with the humans we slowly we came far distance to the close and we were mostly in the forest.
1: Tak jsme ušli velikou vzdálenost od těch dob, co jsme žili někde jenom v lesích.
0: We was not immediately like long ago.
1: Před dávnými časy.
0: Ages and ages.
1: Před dávnými věky jsme na tom nebyli tak, jak jsme teď.
0: But we have divided and we think all good for humans, for other creatures and all forest, etc.
1: A všichni smýšlíme dobře s ostatními bytostmi, nejenom s lidmi, ale i s ostatním stvořením, s lesy a tak dál.
0: So that's why yoga is for all.
1: Proto je yoga pro všechny.
0: Yoga is for good health.
1: Yoga je pro dobré zdraví.
0: Harmony.
1: Pro harmonii.
0: Understanding.
1: Porozumění.
0: Peace.
1: Mír.
0: And long life.
1: A dlouhý život.
0: And be friends.
1: Abychom byli přátelé.
0: This is for as a yoga.
1: K tomu je yoga.
0: So after in that many who is coming now in this yugas.
1: A mnoho z těch, kteří přicházejí do této jugy, tohoto
0: and
1: období.
0: And everyone have different thinking.
1: Tak přicházíme s různým smýšlením.
0: And this thinking different is a different.
1: A je to rozdílný způsob uvažování.
0: And when we all come, yes, we are sitting together, we said yes, like this and that, but still we are separate.
1: My všichni třeba tady sedíme společně a kýváme na něco, že ano, ale stejně jsme v tom oddělení.
0: And they are separated, but for good things.
1: Ale to oddělení je k dobrému, pro dobro.
0: For example, one have farmhouse.
1: Když má někdo třeba farmu.
0: And there are he have different kind of fruits.
1: A sad a tam má různé ovoce.
0: Other have some kind of village, vegetables.
1: A další má farmu a pěstuje zeleninu.
0: Others have wheat.
1: Jiný farmář pěstuje pšenici.
0: So everyone is doing good for them.
1: Čili navzájem si prospívají.
0: And they are doing that also giving others.
1: A to, co dělají, tak také je i pro ostatní.
0: It was long ago it is said, I don't know, but my grandparents was telling.
1: A dřív to tak bylo, já sám to nevím ze své zkušenosti, ale moji prarodiče mi říkali,
0: that time was no money.
1: Že v té době ještě neexistovaly peníze.
0: After slowly maybe the coins, silver or gold.
1: A potom se možná razily nějaké stříbrné nebo zlaté mince, zlatáky.
0: But it is very close time.
1: Ale to je prakticky až nedávno.
0: Before that there was no money, coins, nothing.
1: Dlouho předtím žádné peníze, žádné mince nebyly.
0: And they were living very happy, and everyone was giving each other. Someone gave vegetables, some was giving the milk from the cows.
1: A lidé žili navzájem velmi šťastně a navzájem se obdarovávali. Někdo daroval zeleninu, zase za to dostal třeba mléko.
0: So what we need, it was enough.
1: A všichni měli dostatek, co potřebovali.
0: Harmonious life.
1: Byl to harmonický život.
0: And so what that always, that when the cows, you have milk cows.
1: A tak ten, kdo měl krávy a dojil krávy.
0: Then they were giving the milk to others.
1: Tak se mohl podělit toto mléko s ostatními.
0: Others was giving some fruits.
1: Ostatní se zas dělili o ovoce.
0: Giving.
1: Dávali.
0: And happy.
1: A byli šťastní.
0: After saved, it came more the money.
1: Potom do toho vstoupily peníze.
0: And money was that time, it was the Dvapar Yugas.
1: A to už jsme v Dvapar Yuze.
0: And that time, when it came the second, and then everyone who want to have what they have.
1: A pak za ty peníze si každý mohl pořídit to, co chtěl.
0: But that time came the God.
1: A v tu dobu přišel Bůh.
0: And this God, what time they said, who have something.
1: Bůh, který něco má.
0: So it is said, that king on that time, they said like a god.
1: A oni totiž považovali tehdy krále za boha, za vtěleného boha.
0: And it came the gold.
1: A přišlo zlato.
0: So they said no, we don't give you place to the gold.
1: A oni pro to zlato neměli žádné upotřebení.
0: But he said, you have to give.
1: Ale ten král jim řekl, ale musíte mi to dát.
0: When I ask,
1: když vás o něco požádám,
0: then you give.
1: Tak mi to dáte.
0: You give to land.
1: Dáte mi zem.
0: You give the cows.
1: Nebo krávy.
0: You give your many families.
1: Dáte mi i členy rodiny.
0: Living happy. But one came that I am the gold.
1: Do té doby žili šťastně, ale pak přišel.
0: And king said.
1: Přišlo zlato a král řekl.
0: He said, we have no any more space.
1: tady už není žádné místo.
0: So then he said that give me the gold.
1: A řekl, dej mi zlato.
0: He said, well, gold is somewhere in the earth and very little, so give him.
1: A zlato je někde v zemi, nemá žádný užitek, a tak mu ho dal.
0: And when he said yes, then the king said.
1: A potom ten král řekl.
0: My gold will have a place or not?
1: Bude to zlato mít u tebe místo nebo ne?
0: He said, I don't want to give any place.
1: Já mu žádné místo dát nechci.
0: Then okay, can I put gold on your head?
1: No a můžu teda to zlato ti dát na hlavu?
0: How?
1: Jak?
0: Oh, very nice something.
1: Crown.
0: Yeah.
1: Tak z něj udělám korunu.
0: And then became the gold.
1: A tak získalo zlato hodnotu.
0: And now it was

0: expensive.
1: Protože je to příliš drahé.
0: And so slowly, slowly.
1: Postupně to stejné bylo s mlékem kravským.
0: And all gave the milk.
1: Taky nemůžu ti jen tak dát mléko.
0: They made a yogurt.
1: Vyráběli jogurt, butter, máslo.
0: And they all gave them.
1: A předtím to všichni sdíleli.
0: But then it is said.
1: Ale potom se říká.
0: How expensive is the milk?
1: Jak drahé je mléko?
0: No, that's nothing.
1: Je levné.
0: I want to give you milk because I have little children. I give you milk to your children. Just give it.
1: Mám malé děti, tak si vezmu mléko, abych měl pro děti a jenom si ho tak můžu vzít.
0: Then people begins to give for the milk.
1: A tak pak lidé začali platit i za mléko.
0: For what?
1: Za co?
0: Coffee.
1: Za kávu.
2: Čaj.
0: And the tea.
1: A za čaj.
0: Okay, you can have a tea, why not?
1: Můžete si dát čaj, proč ne?
0: So there we became like something like drinking.
1: A tak jsme měli ty různé chutě, co chceme za nápoje.
0: So they give the milk for the tea.
1: A tak jsme si dávali mléko do čaje.
0: But people liked it.
1: A lidem to chutnalo.
0: So some people they made one shop.
1: A někdo si otevřel obchod.
0: And they made begin to make the tea and coffee.
1: Čajovnu a kavárnu začali prodávat kávu a čaj s mlékem.
0: And when make the coffee or tea, then you need the milk.
1: A když děláte čaj nebo kávu, tak k němu potřebujete mít mléko.
0: And you have to give money.
1: A za to se platí peníze.
0: For the coffee and tea.
1: Musíte si zaplatit za ten čaj i za kávu.
0: So they are taking milk, giving, but they are giving nothing and money and everything is going.
1: A tak sice mají to mléko, ale už ten oběh nefunguje. Dostávají se do toho peníze a všechno to jde pryč.
0: So they said, if you want to give milk for the tea and coffee,
1: a tak pokud chcete dát mléko pro čaj nebo kávu,
0: then you have to give money.
1: Tak za to musíte zaplatit peníze.
0: And so, you know, tea and coffee.
1: A víte, jaký je čaj a jaká je káva.
0: Even at a petrol place.
1: I na každé čerpací benzínové stanici.
0: So we go to the petrol.
1: Když bereme benzín.
0: And there is something coffee.
1: Tak nám tam nabídnou kávu.
0: Tea.
1: Čaj.
0: And how expensive is one coffee?
1: A jak drahý je tam ten jeden šálek kávy?
0: Sometimes they said four euros.
1: Někdy stojí i 4 euro.
0: No. How much is that?
1: Kolik to je?
0: And you said, okay, one coffee, tea for me, tea for you. We are 5 in the car. How much money goes?
1: Tak si řeknete, tak dobře, já si dám čaj a ty si taky dáš čaj a je nás 5 v autě a kolik peněz to je dohromady?
0: And then somebody have golden ring.
1: A někdo má zlatý prsten.
0: Or something gold in the nose.
1: A nebo zlatý kroužek v nose.
0: So they are giving the tea, a coffee.
1: A tak si dávají čaj nebo kávu.
0: And giving from that gold.
1: A směňují to za zlato.
0: Likewise we humans.
1: A tak je to podobné s námi lidmi.
0: Now what we are doing great.
1: To, co teď děláme, je veliké.
0: We are doing good, but we are losing.
1: Děláme spoustu dobrého, ale zároveň o spoustu přicházíme.
0: Good house.
1: Máme dobrý dům.
0: Good dress.
1: Dobré oblečení.
0: And good instruments.
1: Dobré nástroje.
0: Like a car.
1: Jako

0: Aeroplanes,
1: letadlo.
0: And here everything.
1: Máme veškeré vybavení.
0: This is all slowly, slowly we went to in this way.
1: A tak jsme se pomalu vydali tímto směrem.
0: But then it is said.
1: Ale říká se.
0: You have everything.
1: Máš všechno.
0: Someone says I have gold.
1: Někdo řekne mám zlato.
0: And land.
1: A půdu.
0: Many things.
1: Pozemky, spoustu věcí.
0: Oh man.
1: O člověče.
0: I have everything.
1: Mám všechno.
0: But again that gold say.
1: Ale znovu to zlato řekne.
0: No.
1: Ne.
0: I will remain, not you.
1: Já zůstanu, ale ty nezůstaneš.
0: And so, very rich person.
1: A velký boháč.
0: We don't know where the money is.
1: Nevíme, kde má peníze.
0: Or what kind of any gold or the silk or.
1: Ať má někde nějaké zlato nebo hedvábí.
0: And then it is said.
1: Říká se.
0: God said. Enough.
1: Bůh řekne, stačí.
0: You enjoy enough.
1: Už jsi z toho užil dost.
0: But this is not yours.
1: A tohle není tvoje.
0: Of course my.
1: Samozřejmě, že to je moje.
0: God, what do you think now?
1: Co si myslíš, Bože?
0: Yes. There was a story where that I'm not telling.
1: Je takový příběh k tomu, ale ten vám neřeknu.
0: But God gave everything.
1: Ale musíte se všeho vzdát.
0: And said, now we don't need you. We are all doing humans how we are.
1: A lidé řeknou, teď už si vystačíme, nic nepotřebujeme.
0: But then God, I don't know where he is sitting.
1: A pak Bůh, nevím, kde přesně sedí, kde dlí.
0: Never. We never see.
1: Boha nikdy nevidíme.
0: But he sees us.
1: Ale on vidí nás.
0: And so, what they said, he touched one, your gold, and remain here, and we died at home.
1: A tak pak, když se toho Bůh dotkne, tak to zlato tady zůstane, ale my odcházíme, Hariom.
0: Oh man.
1: O člověče.
0: For what we came.
1: Na co jsme sem přišli?
0: How we want to live.
1: Jak chceme žít?
0: Everything was good.
1: Všechno bylo dobré.
0: But you did not understood me, oh my humans.
1: Ale ty jsi mě, člověče, nepochopil.
0: You did not understand the God.
1: Nepochopil jsi Boha.
0: Come on.
1: Pojď.
0: So doesn't matter which religion, which there, anywhere, only human, one human, that's all.
1: A je jedno, jaké je to náboženství, jde jenom o to, že člověk je člověk, to je celé.
0: So it is my religions, your religion, their religions.
1: Ať je to moje náboženství, vaše náboženství, jejich náboženství.
0: It's a good.
1: Všechno je to dobré.
0: But when our breath, it comes out. Hariom.
1: Ale když naposledy vydechneme, tak tím to končí.
0: Inhale and exhale.
1: Nádech a výdech.
0: Bez. Exhale.
1: A poslední výdech.
0: In the car there is something exhale, you know?
1: V autě je taková.
0: How will go?
1: Jak to auto dál pojede?
0: Well, it stops that.
1: Když zatáhnete za ruční brzdu, tak zastaví.
0: So live good, happy, relaxed.
1: Čili žijte dobře, šťastně, uvolněně.
0: And many living, very many years they were living.
1: Mnoho lidí žilo mnoho let.
0: Now we have all, but we cannot enjoy.
1: A teď, i když máme všechno, tak si to už nedokážeme užívat.
0: And so we are here.
1: A tak jsme tady.

0: Again, the God said.
1: Znovu Bůh říká.
0: And God said this, please live healthy, happy,
1: prosím,
0: relaxed.
1: Zdravě, šťastně, uvolněně.
0: Etc.
1: A tak dál.
0: And that is God give us yoga.
1: A proto nám Bůh dává jogu.
0: And what is the yoga?
1: A co je to yoga?
0: We will see, if we see the all books,
1: když
0: everywhere, every yoga centers, tell them which kind of practice you are doing.
1: Když se podíváme na všechny ty knihy o józe ve všech jogových centrech, tak si řekneme, jakou kdo dělá jogu, kolik je druhů jogy.
0: Which kind of mantra means kind of practice.
1: Jaký typ cvičení, jaký typ mantry.
0: But
1: ale
0: we think this is yoga is for this and what is your for. No. It is God has given like this about yoga to make our body healthy, happy, long life and peaceful.
1: A my si myslíme, že yoga je pro tohleto a pro támhleto, ale Bůh nám jogu dal proto, abychom si udrželi zdravé tělo, šťastné tělo, abychom v něm mohli dlouho žít.
0: Live life.
1: Abychom žili svůj život.
0: Live happy.
1: Žili šťastně.
0: Feel relaxed.
1: Cítili se uvolněně.
0: Feel comfortable.
1: Pohodlně.
0: And do good.
1: A dělali dobro.
0: Oh my man.
1: O můj člověče.
0: You are. God has given you one instrument.
1: Bůh ti dal jeden nástroj.
0: And that is the yoga.
1: A to je yoga.
0: Wish you all the best.
1: Přeju vám všechno nejlepší.
0: And be healthy and happy through yoga.
1: A buďte zdraví a šťastní díky józe.
0: Hari Om.
1: Hari Om.

Thank you.

0: pleasant month.
1: Listopad je velmi příjemný měsíc.
0: It has many different mood of the November.
1: Měsíc listopad má různé nálady.
0: It's colorful.
1: Je pestrobarevný.
0: And it has many, many qualities.
1: A má v sobě mnoho různých kvalit.
0: So now you see the trees, everything beautiful, colorful.
1: Teď vidíte, jak ty stromy jsou krásné, barevné.
0: Mostly for the artist.
1: Je to takové umělecké období.
0: Who's painting?
1: Pro malíře, kteří malují obrazy.
0: So old life is age is also beautiful.
1: Ten i starý život je krásný.
0: Don't think that always young, young, young.
1: Nemyslete si, že jenom to mládí je něco?
0: Young and yin, both they are together.
1: Yang a yin, obojí patří k sobě.
0: So, this is the beauty of the old life.
1: Čili listopad je krása starého života.
0: Not only the trees getting color.
1: A nejenom, že se zbarvují stromy.
0: But we also get color.
1: Ale i my měníme barvy.
0: And God is working for everyone.
1: A Bůh pracuje pro každého.
0: Just nicely mixing. Still there are some black, some white, some little gray, you know.
1: Je to krásná barevná směs. Ještě některé vlasy jsou třeba černé.
0: It's a beautiful half hair is a white and half hair is a black.
1: Některé šedivé a některé vlasy jsou třeba na půl, do půlky bílé a od půlky černé.
0: So if you want to see the beauty of the life.
1: A když tedy chcete vidět krásu života.
0: Then don't put the colors in the hair.
1: Tak si nebarvěte vlasy.
0: So why we put the color?
1: Proč si barvíme vlasy?
0: Must be some desire we have still.
1: Musíme zřejmě mít ještě nějakou touhu.
0: And as long as you have a desire,
1: a dokud máte touhy, přání,
0: you can't proceed towards the higher consciousness.
1: Tak nemůžete postupovat k tomu vyššímu vědomí.
0: The fashion.
1: Móda.
0: This fashion is kill the people.
1: Móda zabíjí lidi.
0: And you know how much. Of course, the fashion is supporting the economy.
1: Samozřejmě, že móda podporuje ekonomiku.
0: But which economy?
1: Ale jakou ekonomiku?
0: Your home economy, your economy is not in good condition.
1: Vaše domácí ekonomika zrovna není v dobré stavu.
0: So how much we use for the different things?
1: Kolik toho spotřebováváme na nejrůznější věci?
0: And lot of things is with chemical.
1: Spoustu toho jsou různé chemikálie.
0: So very expensive maybe makeup things.
1: A můžete si kupovat všelijaké předražené make-upy.
0: Mostly when you go to the airport.
1: Většinou, když jedete na letiště.
0: And you go towards the gate.
1: A jdete k bráně.
0: Then there is no access, free access.
1: Tak nemůžete jít volně jen tak.
0: You have to go through all kind of shops.
1: Musíte projít všemi těmi nejrůznějšími obchody.
0: Chocolate, alcohols.
1: Čokolády, alkohol.
0: And many others.
1: A spousta dalšího.
0: So there is also for the color.
1: A také je tam spoustu těch všelijakých barvidel.
0: So I went to see.
1: A já jsem se na to šel podívat.
0: And I saw that I wanted to have one nice lipstick.
1: A říkal jsem si, že bych si pořídil hezkou rtěnku.
0: Because it is easy to make tilak.
1: Protože tou rtěnkou se hezky dělá tilak.
0: So I said I need two colors.
1: A tak jsem jim řekl, potřeboval bych dvě barvy.
0: One is the, like three, like this.
1: Jednu na ty tři čáry na čele.
0: And then one to do it like this.
1: A potom další odstír na tečku tilak.
0: So the person said to me.
1: A ta prodavačka mi říkala.
0: Swamiji, this tilak will be very expensive.
1: Swamiji, takový tilak by vás vyšel hodně draho.
0: So such expensive.
1: Čili je to opravdu velmi drahé.
0: You put it everything then in the morning and after evening you wash away.
1: A vy si to ráno všechno namalujete a večer to zase smýváte.
0: For what?
1: A k čemu?
0: And when you evening wash your face.
1: A když si večer tu tvář umyjete.
0: And look in the mirror.
1: A podíváte se do zrcadla.
0: You get depression.
1: Dostanete depresi.
0: You get a depression.
1: Dostanete se do deprese z toho.
0: Tomorrow I will practice yoga.
1: Zítra začnu cvičit jogu.
0: And in the morning you are lazy.
1: Ale ráno jste líní.
0: And again.
1: A znovu.
0: And money is gone.
1: Peníze jsou pryč.
0: And the skin is hanging and hanging.
1: A kůže na obličeji visí stále víc.
0: So yoga helps.
1: Yoga pomáhá.
0: Really, if you practice every day.
1: Pokud cvičíte každý den.
0: And use less these chemical things, makeups.
1: A omezte používání těch chemikálií a makeupů.
0: You will have beauty.
1: Budete krásný.
0: Because the skin itself keeps the beauty.
1: Kůže sama o sobě se zachovává krásně.
0: But when we put too many things, chemical things in the skin, too much cream.
1: Ale když si na ní patláme všechny ty možné chemické přípravky a krémy,
0: it's not good.
1: Tak to není dobré.
0: Doesn't matter what kind of best makeup thing is.
1: Ten nejlepší makeup je.
0: There is little alcohol.
1: Jo, i v tom nejlepším make-upu je trošku alkoholu.
0: Maybe very fine quality alcohol.
1: Možná je to velmi kvalitní alkohol.
0: And that will dry skin.
1: Ale stejně vysušuje pokožku.
0: Then you have to put again cream.
1: A tak znovu musíte si mazat krém.
0: Then again it will dry.
1: A pak znovu v těch čistidlech je alkohol, takže vyschne ta kůže.
0: So you become dependent.
1: A vy se pak stanete závislí na těch prostředcích.
0: I tell you my own experience.
1: Prostředcích. Řeknu vám vlastní příklad.
0: When I came to Europe.
1: Když jsem přijel do Evropy.
0: And people used to give me nice cream.
1: Tak mi lidé dávali takové krásné krémy.
0: So put the cream on the skin and on hands.
1: Abych se namazal pleť na obličeji a ruce abych si mazal.
0: On my foot.
1: A na chodidla.
0: After 1 month,
1: a po měsíci,
0: I couldn't refuse.
1: Jsem nemohl odmítat.
0: Myself.
1: Sám už jsem nemohl
0: I couldn't
1: odmítat.
0: Sleep without putting cream on my foot sole.
1: A nemohl jsem spát, dokud jsem si nenamazal chodidla.
0: Years and years.
1: Trvalo to roky.
0: I said no, I don't want this.
1: No, pak jsem si řekl, že tohle nechci.
0: I don't want.
1: Tak to nechci.
0: So I went to sleep.
1: A tak jsem šel spát.
0: Without cream.
1: Bez krému.
0: You will not imagine.
1: Nedokážete si představit.
0: 3 o'clock morning.
1: Ve 3 hodiny ráno.
0: I had to put a cream to sleep.
1: Jsem si ty chodidla musel namazat, abych vůbec usnul.
0: Till 3 I couldn't sleep.
1: Do 3 se mi nepovedlo usnout.
0: And I said no, I will not have cream.
1: A řekl jsem, ale ne, žádný krém.
0: Go bathroom, come back.
1: Šel jsem na toaletu, vrátil se zpátky.
0: Little water on the foot soles.
1: Trošku jsem si namazal chodidla vodou.
0: Again dried.
1: A znovu byla vyschla, vysušena.
0: And they said it's the best cream.
1: A oni říkali, že to je ten nejlepší krém.
0: I forgot the name of the company.
1: Zapomněl jsem, jak se jmenuje ta společnost, co ho vyrábí.
0: So I couldn't give up.
1: A nemohl jsem se ho vzdát.
0: And sometimes so thick I was putting on the foot.
1: A někdy jsem se ho musel namazat takovou vrstvu tlustou.
0: Then once Guruji invited me, Guruji told that I should come on Guru Purnima time.
1: A jednou mě Guruji pozval a řekl, že bych měl přijet za ním v době Guru Purnimy.
0: So it was so hot in India.
1: A v Indii v té době bylo veliké horko.
0: When it's very hot, then you sweat more.
1: A když je horko, tak se víc potíte.
0: And so was sweating.
1: A tak jsem se potil.
0: And humidity there.
1: A byla tam vlhkost.
0: I forgot to put the cream.
1: A zapomněl jsem se namazat krémem.
0: And in 10 days, I got rid of the cream.
1: No, během 10 dnů se mi tak povedlo se toho té závislosti na krému zbavit.
0: Otherwise, wherever I went here in Europe.
1: Ale jinak kdekoliv jsem přijel, jsem v Evropě.
0: And once somebody gave this diet coke is very good.
1: Jednou mi někdo řekl, že je velmi dobrá dietní kola.
0: So where people were putting cream.
1: A tak mi lidé pak nosili ten krém.
0: A bottle of the diet coke.
1: Posteli a spolu s lahví dietní koly.
0: Even now, sometimes they are putting.
1: A dokonce ještě teď mi občas někdo přinese ten krém.
0: But now, thanks to Mahaprabhuji, I'm not depending.
1: Ale teď díky Mahaprabhujimu už na něm nejsem závislý.
0: And if, then oil.
1: Pokud se chcete mazat, tak olejem.
0: Pure oil.
1: Čistým olejem.
0: Sesame oil, olive oil.
1: Může to být sezamový olej, olivový olej.
0: Different kind of oil.
1: Různé druhy olejů.
0: Pure oil.
1: Ale aby byl čistý.
0: Cold pressed.
1: Zastudená lisovaná.
0: That is very healthy for the skin and for everything.
1: Takový olej je opravdu zdravý pro kůži.
0: So the best thing is.
1: Tak nejlepší je.
0: To save your money.
1: Ušetřit peníze.
0: You should use little real oil.
1: A používat jenom trošku skutečného oleje.
0: Not that orange. Your orange oil.
1: Ne, aby tam byly různé přídavky.
0: Mango oil.
1: Přídavky, mangový olej, pomerančový olej.
0: Švečken oil.
1: Olej ze švestek.
0: There is all very something is inside. Blended.
1: To už jsou různé takové směsice.
0: Are you all my girls, boys? Good journey.
1: Šťastnou cestu.
0: Less makeup.
1: A méně make-upu.
0: See you. And so, yoga. Yoga regenerates our body, the cells.
1: Yoga regeneruje naše tělo, naše buňky.
0: Our skin.
1: Regeneruje naši pokožku.
0: It is great support for our gland systems.
1: A je to veliká podpora pro systém našich žláz.
0: Organs.
1: Pro všechny orgány.
0: Blood circulations.
1: Pro krevní oběh.
0: And what is we need the blood circulation.
1: A k čemu potřebujeme krevní oběh?
0: And with too many creams.
1: A když máte pak příliš mnoho krému.
0: We block our skin can't breathe properly.
1: Tak tu kůži tím vlastně blokujeme a nemůžeme dostatečně dýchat pokožku.
0: And that's why many rides on the protection. Its skin breathes very easy and very nice.
1: A proto se také na těch produktech různě píše, kůže pak snadno dýchá.
0: It is not true.
1: Ale není to pravda.
0: It's blocking.
1: Ve skutečnosti ty krémy tu pokožku
0: so,
1: blokují.
0: Clean nicely.
1: Čili hezky se umejte.
0: If it is possible with natural soap.
1: Pokud můžete, tak při nějakým přírodním mýdlem.
0: Neem soap.
1: Třeba nýmový.
0: And then take little sesame oil.
1: Pak si vemte trošku sezamového oleje nebo mandlového oleje.
0: Olive oil.
1: Nebo olivového.
0: Pure oil.
1: Aby to byl čistý olej.
0: And little bit put it on the skin.
1: A trošku si můžete namazat pokožku.
0: It will make your skin most beautiful again.
1: Tak ta vaše pokožka znovu zkrásní.
0: And practice.
1: A cvičte.
0: When we practice the asanas.
1: Když cvičíme asány.
0: And Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri have told you in Jaipur.
1: Mahamandaleshwar Gyaneshwar Puri vám v Jaipuru říkal.
0: He doesn't use so much cream.
1: Že nepoužívá nějak zvlášť krémy.
0: No, he don't use.
1: Nepoužívá žádné.
0: Except on his skins. Except on his skin.
1: Kromě na sebe.
0: But Vivek Puri told you yesterday.
1: Ale Vivek Puri vám včera říkal.
0: So you see the Mahamandaleshwar Vivek Puri doesn't use any kind of cream.
1: Mahamandaleshwar Vivek Puri nepoužívá žádné krémy.
0: Except.
1: Kromě.
0: Ice cream.
1: Nepřeložitelná slovní hříčka v angličtině kromě zmrzliny.
0: So you see, psychologically, we have to satisfied our feelings.
1: My máme pocit psychologicky, že musíme uspokojit naše pocity.
0: So ice cream is okay.
1: Čili zmrzlina je.

0: pořádku.
1: It's sugar.
0: Je v ní cukr.
1: It's sweet.
0: Je sladká.
1: Who don't eat sugar?
0: Kdo nejí cukr?
1: Will get diabetes.
0: Dostane cukrovku.
1: Yes. I gave up sugar in 1978.
0: Já jsem přestal jíst cukr v roce 1978.
1: And I got diabetes in 1998.
0: A v roce 1998 jsem dostal cukrovku.
1: Because I didn't eat sugar.
0: Kvůli tomu, že jsem nejedl cukr.
1: My cholesterol went high.
0: Cholesterol mi stoupl.
1: Because I gave up eating ghee.
0: Protože jsem přestal natural jíst ghee.
1: In 1981.
0: V roce 1981.
1: And I got cholesterol and the heart problems in 1998.
0: A v roce 1998 jsem začal mít potíže se srdcem a s vysokým
1: cholesterolem. There are many doctors.
0: Je mnoho lékařů.
1: And many therapeutics.
0: A mnoho terapeutů.
1: I don't compare with the doctors.
0: Já se nesrovnávám s žádnými lékaři.
1: I am not a doctor.
0: Sám nejsem lékař.
1: But I can tell you.
0: Ale můžu vám říct.
1: We should have a natural food.
0: Že bychom měli mít přirozenou potravu.
1: We need.
0: Potřebujeme.
1: We need, otherwise body will produce itself.
0: Potřebujeme tu přirozenou stravu.
1: So when you don't eat sugar,
0: jinak si to tělo začne samo vytvářet.
1: Body will produce the sugar.
0: Když vy nebudete jíst cukr, tak to tělo
1: when
0: si
1: you don't
0: začne
1: eat
0: vyrábět.
1: Oil and butter,
0: když nebudete jíst žádné tuky, oleje,
1: then body will produce the fat inside.
0: Tak tělo si začne vytvářet vnitřní tuk.
1: So our habit, our diet is very important.
0: To, jak jsme zvyklí se stravovat, je velmi důležité.
1: Of course you should not eat per day 100 gram butter.
0: Samozřejmě, že byste za den neměli jíst 100 gramů másla.
1: But limited.
0: Ale určité omezené množství.
1: And yoga practice.
0: A cvičit jogu.
1: Yoga is really a beautiful diet for the body.
0: Yoga je opravdu krásná dieta pro tělo.
1: All the gland systems, all the nerve systems, all the muscles, all the ligaments, all the joints, they are nicely moved.
0: Veškerý systém žláz tím prospívá, celý nervový systém, všechny svaly, vazy, šlachy se můžou dobře pohybovat.
1: People want to do quickly.
0: A lidé chtějí cvičit rychle.
1: But it has no effect.
0: Ale to nemá ten účinek.
1: That's why slowly.
0: Proto pomalu.
1: But you should have to do in such a way.
0: Ale měli byste cvičit tak.
1: That you do this slowly, but you will feel that oh, it was really strong.
0: Že sice cvičíte pomalu, ale přitom cítíte, že to opravdu je účinné, silné.
1: So this depends on the teacher.
0: A to závisí na cvičiteli.
1: And we have in Yoga Hindu life hundreds of teachers.
0: V jozefinním životě máme stovky učitelů.
1: They are very, very good.
0: Kteří jsou velmi, velmi dobří.
1: Many these people who are sitting here, how many years they are practicing yoga in their life?
0: Mnoho lidí z vás, co tu sedíte, kolik let cvičíte jogu v denním životě?
1: And if they went to some other kind of practice,
0: kdybyste šli cvičit někam jinam,
1: they were frightened.
0: Tak by vás to vyděsilo.
1: And came back again.
0: Tak vás to vyděsí a vrátíte se spát.
1: So you are practicing, but do something more.
0: Cvičíte, ale dělejte ještě něco víc.
1: Less chemical.
0: Méně chemikálií.
1: And less makeups.
0: Méně makeupu.
1: You should make up a little bit, okay, no problem.
0: Je v pořádku, když se trošičku namalujete.
1: Make up your mind.
0: Zase nejde přeložit.
1: That you will practice.
0: Mějte rozhodnou mysl, že budete
1: you will
0: cvičit.
1: Use less chemical things.
0: A používejte méně chemikálií.
1: You will use natural things.
0: Používejte přirozené věci.
1: And instead of making makeup.
0: A místo toho, abyste se malovali.
1: You will practice two asanas more.
0: Můžete přidat dvě asany.
1: That will regenerate our tissues again.
0: A to nám bude regenerovat znovu tkání.
1: And that's how they said that yogis maintaining good health, they look like young.
0: Proto se říká, že yogini se zachovávají dobré zdraví a vypadají mladší.
1: They can't become young.
0: Nemůžou omládnout.
1: Maybe one or two.
0: Možná jeden nebo dva.
1: If you can make all people young.
0: Ale kdyby omládli úplně všichni.
1: Then I will believe, no Santi?
0: Pak bych tomu věřil.
1: Otherwise one is doing only to become young and this and that and that. What is use of this?
0: Ale když to člověk cvičí jenom proto, aby tím omládl, tak jaký to má pak smysl?
1: Sooner or later we have to say bye bye.
0: Dříve nebo později se stejně musíme rozloučit.
1: So practice yoga.
0: A tak cvičte jogu.
1: So there are exercises for the face.
0: Jsou i cvičení na obličej. You
1: know? When you do matsyasana.
0: Když například cvičíte matsyasana.
1: Then you don't know how your face muscles are also stretching.
0: Tak ani nevíte, jak se vám také protahují svaly na obličeji.
1: When you are rolling the neck.
0: Když
1: the face muscles also.
0: Kroužíte krkem, tak to také
1: when
0: má účinek na
1: we
0: obličejové
1: bend forward,
0: svaly.
1: The blood circulation is applying.
0: Když jdete do předklonu, tak je větší krevní oběh do hlavy.
1: So there are many many postures which is good for the body.
0: Čili je mnoho pozic, které jsou opravdu dobré.
1: So let's make a sankalpa.
0: A tak si dejme sankalpu.
1: That I will practice 1.5 hour asanas.
0: Že budu cvičit hodinu a půl asány.
1: Whole year this year.
0: Celý rok letos.
1: Whole year.
0: Celý rok.
1: Make sankalpa, it's only 1.5 month left.
0: Tu sankalpu si klidně dejte, protože zbývá jí už jenom 2 měsíce do konce roku.
1: That's it. I always give you the short cut.
0: Já vždycky vám ukazuju, kudy vede zkratka.
1: And pranayams.
0: A pranayam.
1: So always yoga practice should make us happy.
0: Cvičení jogy by nám mělo přinášet štěstí,
1: relaxed,
0: uvolnění
1: and more energetic.
0: A víc energie.
1: Food. Food.
0: Potrava, jídlo.
1: Now I was disappointed.
0: A teď jsem byl zklamaný.
1: Someone brought me. They said, Swamiji now drinks little tea with the sugar.
0: Někdo mi přinesl čaj a řekl, Swamiji, ten se vypije s troškou cukru.
1: Half cup, but brown sugar.
0: Půl lžičky hnědého cukru.
1: And Janis has brought organic brown sugar.
0: A Janis Vali mi přinesl opravdu organický bio cukr.
1: That is a little expensive.
0: Hnědý, takový, který je trošku dražší.
1: And it was in Katori, in cup.
0: A bylo to v misce v Katori.
1: Sugar, brown sugar.
0: Byl tam ten hnědý cukr.
1: And in one plate.
0: A talířek.
1: And it was in the frame of the window.
0: A bylo to před oknem.
1: And he forgot to close the window.
0: A my jsme zapomněli to okno zavřít.
1: In the rain came.
0: A přišel déšť.
1: So some water drops fell into the katori.
0: A pár kapek toho deště také nakapalo do té katori.
1: On half side.
0: Jenom na polovinu té misky.
1: Okay. So maybe 1-2 spoon water fell in half of katori and sugar.
0: Celkem řekněme, že třeba 1-2 lžičky vody, jako kdyby napršely do poloviny té mističky.
1: And then can Janeshwari came.
0: Pak Janeshwari Puri přišel.
1: And he was surprised.
0: A byl překvapen.
1: In Swamiji's room is miracle.
0: Ve Swamijiho pokoji se dějí zázraky.
1: I filled the cup, katori full of the brown sugar.
0: Já jsem to katori naplnil hnědým cukrem.
1: And a half is white and half is brown.
0: A polovina teď je bílá a polovina hnědá.
1: So the it was a brown color on the sugar.
0: Čili ten cukr byl jenom obarven.
1: Moment, listen.
0: Poslouchejte dál.
1: So it was from India.
0: Byl to cukr z Indie.
1: So everybody blames the India.
0: Čili teď všichni obvinují Indii.
1: Yes. So then I came to Vienna.
0: A vrátil jsem se do Vídně.
1: And I told Mansa Devi brown sugar.
0: A řekl jsem Mansa Devi, ať mi přinese hnědý cukr.
1: It was in vape.
0: Bylo to ve vapu.
1: Ve brown. They call bio shop.
0: Bylo to z bio obchodu.
1: From Vienna.
0: Z Vídně.
1: They brought the brown sugar.
0: Až odtamtud mi dovezli.
1: I said, let's make experiment.
0: A já jsem řekl, tak uděláme takový experiment.
1: And I put 1 spoon water on that sugar.
0: A nalil jsem jednu lžičku vody do toho hnědého cukru.
1: It became so quickly white.
0: A ten tak rychle zbělel.
1: My beard took 15-20 years to get white.
0: Mému vousu to trvalo spoustu let, než zbělal.
1: So, brown sugar, there must be brown sugar.
0: Určitě někde je nějaký hnědý cukr.
1: But for businessmen, ale doesn't matter.
0: Pro obchodníkům je všechno jedno.
1: So best is the good.
0: Že nejlepší je gůl.
1: Good, that is from the cane sugar.
0: To je z třtinového cukru.
1: That's very healthy.
0: A to je pak zdravé.
1: So every day one should have at least 20 gram sugar.
0: Čili každý den bychom měli sníst aspoň 20 gramů cukru.
1: In 24 hours.
0: Za těch 24 hodin.
1: And one tablespoon ghee.
0: A jednu čajovou lžičku ghee.
1: Sometimes 2 teaspoons sugar is healthy.
0: Jednu lžičku ghee. Někdy je zdravé si dát víc cukru.
1: With the coffee.
0: Třeba do kávy.
1: And 2-3 tablespoon ghee on the bati, dal bati.
0: A dát si i třeba 2-3 lžičky ghee na něco dobrého.
1: Sometimes is okay.
0: Někdy je to pořádku.
1: So please eat.
0: Čili prosím, jeste.
1: Eat solid and good food.
0: Jeste kvalitní, dobrou stravu.
1: Not junk food.
0: Ne, nekvalitní potraviny.
1: And then walk.
0: Pak choďte na procházky.
1: Do every day asanas 1.5 hours.
0: Hodinu a půl se věnujte každý den asana.
1: In 4-5 months.
0: Za 4-5 měsíců.
1: You will be different.
0: Za 3-4 měsíce budete jiný.
1: Your skin color will be the more beautiful than with the makeup.
0: Zkrásníte, budete mít krásnější barvu kůže než s makeupem.
1: Once I heard of your music.
0: Jednou jsem poslouchal hudbu.
1: A folk song.
0: Byla to lidová píseň.
1: Long ago.
0: Už je to dávno.
1: It was a cassette.
0: Bylo to na kazetě.
1: Someone gave me.
0: Někdo mi ji dal.
1: From Slovakia.
0: Někdo ze Slovenska.
1: And so one singer, one girl was singing.
0: A na té kazetě zpívala zpěvačka.
1: And then I told what she's singing.
0: A já jsem se ptal, o čem zpívá.
1: And that girl was singing
0: a.
1: That I have no money.
0: Zpívala o tom, že nemám žádné peníze.
1: My family is not so rich.
0: Moje rodina není tak bohatá.
1: But every day my cheeks are nice red.
0: Ale každý den mám krásné červené tváře.
1: Because I wash with the cold water.
0: Protože si je meju studenou vodou.
1: With cold snow water.
0: Z rozpuštěného sněhu, tak ledově studenou vodou.
1: So look, cold water wash nicely.
0: Můžete zkusit mít si tváře ledovou vodou.
1: And go in bright sun.
0: A pak jít na jasné slunce.
1: So body manage everything good, nice way.
0: Čili tělo to všechno krásně zvládne.
1: We know that you have heard many of you about the health and the World Health Organization.
0: Mnoho z vás jste slyšelo o Světové zdravotnické organizaci.
1: That they proved, they agreed that meat causes the cancers.
0: A o tom, že tato organizace už potvrdila, že maso způsobuje rakovinu.
1: And especially they said, I didn't read, people told me.
0: Já sám jsem to nečetl, ale lidé mi říkali, že to
1: the sauces,
0: že zvlášť párky.
1: Buffaloes, cows, goat, milks, goat and buffaloes and cow's meat.
0: Maso z krav a z kos.
1: So many causes the cancer.
0: Že je příčinou rakoviny.
1: Thanks to God.
0: Díky Bohu.
1: That we are healthy.
0: Díky Bohu jsme zdraví.
1: No. But if someone is diagnosed as a cancer.
0: Ale pokud někomu už je zjištěná rakovina.
1: Definitely we are not happy.
0: Tak zcela určitě z toho nejsme šťastní.
1: Doesn't matter who is who.
0: Ať je to kdokoliv.
1: We make thoughts.
0: Tak se nad tím zamýšlíme.
1: And that devil, cancer.
0: Ten ďábel rakoviny.
1: Is with us.
0: Je s námi.
1: In our body.
0: Je v našem těle.
1: Or on our skin.
0: Je i třeba na naší kůži.
1: And we can't get rid of that.
0: A my se ho nemůžeme zbavit.
1: Look what a Maya of the God.
0: Jaká je to Boží Maya?
1: And maybe in past was also cancers.
0: Možná v minulosti byly také rakoviny.
1: But not so much.
0: Ale ne v takovém množství.
1: Now is every third person.
0: Dneska je to skoro každý třetí člověk.
1: Is diagnosed. So this is in the food.
0: A to všechno je v potravě.
1: It was not so much meat eaten in past.
0: Dřív se tolik masa nejedlo.
1: Once me gave one book from the Tirol, Austria.
0: Dostal jsem kdysi nějakou knížku z Tyrolska, z Rakouska.
1: A very nice vegetarian cooking book.
0: A byla to kuchařka vegetariánského vaření.
1: So people were not eating so much.
0: A čili v minulosti lidé maso zdaleka nejedli tolik jako teď.
1: And people loved their animals.
0: A milovali svá zvířata.
1: They loved their cows, they loved their goats.
0: Milovali svoje krávy a svoje kozy.
1: But now we don't have cow.
0: Ale teď žádnou krávu nemáme.
1: We don't have goat.
0: Nemáme ani kozu.
1: But we have the meat.
0: Ale máme maso.
1: And you don't know.
0: A nevíte.
1: How animals killed.
0: Jak to zvíře zabili.
1: How the animal was fed.
0: Čím ho krmili.
1: This all comes to us.
0: A to všechno přichází k nám.
1: And lot of pollution.
0: Spolu s velkým znečištěním.
1: We cannot stop.
0: Nemůžeme to zastavit.
1: We have no power to tell those big companies to stop.
0: Nemáme takovou moc, abychom řekli těm velkým společnostem, aby s tím
1: But
0: přestali.
1: We can stop eating.
0: Ale aspoň můžeme sami to přestat jíst.
1: It's our body, our health.
0: Je to naše tělo, naše zdraví.
1: And we can practice.
0: A my můžeme cvičit.
1: So definitely yoga will keep us healthy.
0: Yoga nás celá určitě uchová při zdraví.
1: But you have to dedicate 2-3 hours.
0: Ale musíte jí věnovat 2-3 hodiny denně.
1: So when you have 3 hours a day for yoga.
0: Když věnujete józe 3 hodiny denně.
1: How many hours in year?
0: Kolik hodin to bude za rok?
1: About 40, how many hours?
0: Kolik hodin?
1: How many?
0: 1,000.
1: Let us say 1,100.
0: Tak řekněme 1,100 hodin za rok.
1: Can you practice continuously 1,300?
0: Dokázali byste cvičit 1,100 hodin v kuse?
1: No.
0: To ne.
1: But when you do every day.
0: Ale když budete cvičit každý den.
1: That will keep you healthy.
0: Tak to vás udrží při zdraví.
1: To be honest.
0: A abyste byli poctiví.
1: I must begin to.
0: Nebo abych já byl taky poctivý, tak musím taky začít.
1: Yes. But I can only begin if you do.
0: Ale já můžu začít jenom, když začnete vy.
1: That's it.
0: Tak to je.
1: So you know there's a dog school? A school for the dogs?
0: Víte, že existují psí školy?
1: So when two dogs are doing following the master.
0: A když dva psy tam v tom výcviku poslouchají toho cvičitele?
1: The second also do.
0: Tak ten třetí se také přidá.
1: So when you all will do.
0: Když vy všichni to budete dělat.
1: I will also do.
0: Tak já se taky přidám.
1: So let's say next time.
0: A tak řekněme, že příště.
1: Wish you all the best.
0: Teď vám přeju všechno nejlepší.
1: Many many blessings.
0: Mnoho požehnání.
1: On the day of our beloved Guruji.
0: Den našeho milovaného Gurujiho.
1: Very soon Diwali is coming, Deepavali.
0: Velice brzo bude Diwali.
1: And wish you happy Diwali.
0: A tak vám přeju šťastné Diwali.
1: Diwali is as Christmas.
0: Diwali je stejné jako jako Vánoce.
1: Ram Navami is also like a Christmas.
0: A Ram Navami je také jako Vánoce.
1: So every day is a festival.
0: Každý den je nějaký svátek.
1: Guru Nanak said.
0: Guru Nanak říkal.
1: Sada Diwali santke. For the saints, every day is Diwali.
0: Pro světce je každý den Diwali.
1: Sátobar tehvár and every seven days of the week.
0: Všech těch sedm dní v týdnu.
1: Is a festival.
0: Každý den je svátek.
1: Every day is Diwali.
0: Každý
1: and whole week is a festival.
0: Každý den je Diwali a celý týden je sváteční.
1: For whom?
0: Pro koho?
1: Yogi practicing.
0: Pro toho, kdo cvičí jogu.
1: So wish you all the best.
0: Tak vám přeju všechno nejlepší.
1: Many are traveling to India.
0: Mnoho z vás jede do Indie.
1: And I too. Tomorrow.
0: Já taky, zítra.
1: And I will come back soon.
0: Ale brzo se vrátím.
1: Mahaprabhuji's Mahasamadhi.
0: Na Mahaprabhujiho Mahasamadhi.
1: 5th of December.
0: 5. prosince.
1: It is in Vip.
0: Bude to ve Vipu.
1: So around 28th of November. November I will come.
0: Čili kolem 28. listopadu se vracím zpátky.
1: And this evening will be no satsang in Vienna.
0: Dnes večer nebude satsang ve Vídni.
1: Because I also have to practice begin.
0: Protože musím začít cvičit.
1: Yeah. So see you when I come back.
0: Uvidím vás, až se vrátím zpátky.
1: Then wish all the best and much love to the whole family.
0: Přeju vám všechno nejlepší a hodně lásky v rodině,
1: all friends,
0: rodině, všem přátelům.
1: And always be happy.
0: A buďte vždycky šťastní.
1: Czechoslovakian butter is very good.
0: Československé máslo je
1: and
0: velmi
1: bread,
0: dobré.
1: So good bread.
0: A máte tak dobrý chléb.
1: And I like it, you know. You see here?
0: Vidíte to tady?
1: This was my sandwich.
0: To byl můj sandwich.
1: I tell you my bad habits.
0: Říkám vám, jaké mám různé zlozvyky.
1: After all the programs.
0: Po veškerých programech.
1: Evening.
0: Večer.
1: 11 o'clock.
0: V 11 hodin.
1: Then we sit together.
0: Jsme si sedli společně.
1: And stories.
0: Vyprávěli se příběhy.
1: And midnight was semester.
0: A o půlnoci jsme měli takový Silvestr.
1: We were eating sandwich.
0: Dali jsme si sendviče.
1: Oh my God.
0: Bože.
1: Toast, bread and butter.
0: Opečený chléb.
1: And I like it Olomouc cheese.
0: A miluju olomoucké syrečky.
1: Really. So when I ate there 1 week in Czechoslovakia Olomouc cheese.
0: A když jsem byl jeden týden v Československu a dával jsem si celý ten týden ty syrečky.
1: 1 month in Vienna people can smell.
0: Tak celý měsíc poté to Vídeňáci cítili.
1: So we have a good food.
0: Měli jsme dobrou stravu.
1: Good nature.
0: Hezkou přírodu.
1: God gave everything.
0: Bůh nám všechno dal.
1: And we pray that in the whole world should be like that.
0: A modlíme se, aby to tak bylo na celém světě.
1: So eat good and practice good.
0: Čili jeste dobře a cvičte dobře.
1: That's good.

असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्यु